Po delší době budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat folkovou novinku na CDčku. Vydala ji kapela Meziměsto a pojmenovala ji Pramen, co neuteče. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka.

První písnička se jmenovala Povodeň a jejím autorem je stejně jako všech ostatních zpěvák a kytarista Ondřej Podešva. A taky je šéf, předseda a jeden ze tří zakladatelů kapely Meziměsto. Ta má za sebou desetiletou existenci. CDčko Pramen, co neuteče, je jejich třetím albem. A my si teď z něho poslechneme další dvě písničky. Roztroušený sklerotik a Alex.

0: CDčko Pramen, co neuteče, mi poslala Jana Bílíková, skvělá zpěvačka a houslistka, jak jsme mohli už slyšet v předcházejících skladbách. Zpívá sólově, ale pěkně to ladí i s muži zpěváky. Jana je další ze zakládajících členů společně s Vojtou Rohličkem. Vojta je i třetím zpěvákem. Zvuk kapely Meziměsto doplňuje pianem a akordeonem. Třeba i v následující skladbě Nesmíme se znát.
1: Asi už nesmíme se znát.

0: svět.
1: Nepiš mu zprávy, nevolej. Já, co je nejlepší před svým, osud je někdy milá zlej. Já to na tebe nepovím, nesmí vám tíkat stejný čas. On nesmí vědět to, co ty, a jestli objeví se zas, zažije trochu nicoty, tak už si jeho číslo smaž. Na co ho potřebuješ, stačí ti lidé, co znáš, jen s těmi

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme novinku kapely Meziměsto s názvem Pramen, co neuteče. Vytvoření CDčka trvalo rok hlavně kvůli povodní, která vyplavila studio, kde kapela začala album nahrávat. Paradoxně úvodní píseň Povodeň vznikla už předtím. Celé natáčení měl pod palcem Honza Skorunka. A mimochodem voda prolíná celým albem od začátku až do konce. Poslechneme si teď Máky.

Dalšími členy kapely Meziměsto, které jsem ještě nezmínila, jsou Adam Vojtěch s perkusemi a bicími a baskytarista Petr Gric. Ten je otcem zpěvačky Jany Bílíkové, což je informace, kterou třeba v bukletu k albu Pramen co neuteče nenajdeme. Ovšem texty písniček v něm jsou všechny. Stejně jako následující, naposledy píšu řádky.

pořadu Na cestě jsme slyšeli další písničku Vyslanci duše z alba Pramen, co neuteče. Jde o třetí CDčko kapely Meziměsto. Záměrně neuvádím, odkud jsou, protože každý člen je z jiného města, od východních Čech přes Prahu až po Brno a Kroměříž. Že by proto Meziměsto

Slyšeli jsme písničky Nelítám a Půlka duše. Každou novinku, ať už na CDčku, fleškách nebo Spotify, je třeba náležitě pokřtít. Kapela Meziměsto připravila 3 křtící koncerty alba Pramen, co neuteče, a které dnes posloucháme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Kapela vás zve v září 21. do pražské Malostranské besedy nebo 29. do Liberce a taky se můžete potkat 15. října v Pardubicích. Určitě zahrají i dopis pro přítele.

ti ten dopis schovám na podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku. Pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: došla nám slova, nebo jsme jen schovaní do ulity. Možná to zkusíme zas projít znova, jak máme nastavený priority.
1: Kapela Meziměsto má dobře vedené webové stránky www.mezimesto.cz i facebookovou stránku. Tam si můžete třeba objednat novinku Pramen, co neuteče, kterou dnes společně posloucháme. Určitě stojí za poslech opakovaný, pozorný. Já nejraději poslouchám současně s bukletem, kde si můžu číst texty. A tyhle ty za pozornost stojí. Moc často to nedělám, ale album Pramen, co neuteče, jsem do novinek na CDčkách zařadila celé. Sakum prdum tak, jak je, protože se mi líbí. Poslechneme si ještě písničky, každý máme své místo a planety.

ještě jsem nespracoval všechny náměty, nevešel do betlémských bran. Snad proto dívám se tam na ty planety.

se nedaří. Jestli nahoru, zda koukám na ně sám, nebo je nás víc, co jim v hlavě haraší. Teď ve tmě úžasle hledám ty planety, v tom ze tmy kroky zaznívaj. A další páry očí.

0: Album Pramen co neuteče kapely Meziměsto obsahuje skladeb 13, takže je jasné, že se blížíme ke konci dnešního pořadu Na cestě. Doufám, že se vám poslouchalo příjemně. A kdo ví, třeba se s kapelou potkáme i naživo. Poslední písnička, která právě teď zazní na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, se jmenuje Šípky a s ní se od mikrofonu loučí i Jarka Nosková.
1: Už několik zim zase držíš mě zkrátka a já nevím o tobě nic. Jenom jedno teď vím, že má víra je krátká a zcvrkla se.

war zu gemacht.

stojíš pod peřinou, vzpomeň si na mě.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářivou náladu s Antonínem
2: Procházkou. Nádherno, jsme tady ozářené reflektory.
1: Ano, jsme si na tebe posvítili.
2: No, tak ano, si přijdu jak na jeviště.
1: Jo? Kdy jsi naposledy hrál?
2: Prosím, když není to tak dávno, no, nevím, 14 dní, 3 týdny.
1: A co to bylo?
2: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Open air, jak se dneska říká.
1: A počasí bylo?
2: Počasí bylo nádherný.
1: A lidi?
2: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
1: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávali potleskama smíchem?
2: Nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takový siluety.
1: Ano.
2: A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
1: Jo, neokřikoval jsi je.
2: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
0: Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to je, možná ne. To říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je, to už potom, když nic nedělá, ale nemohl, že jo. To říkal, že je hrozný, že každý den neděle, no.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, takže když člověk nemá co dělat.
1: Není tam ten rozruch.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no, tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak a o víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma. Jo?
2: Třeba tak, no.
1: Jo. Kolik stáváš kvůli té tvůrčí práci? Dáš se budíka na to nebo
2: ne, já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne, tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. a ještě tak hoďku si čtu. Jedinej takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: A když se zase umejou čist. Mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: no
1: zvybral?
2: Tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá, papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My ji budeme potřebovat. Starý pán otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá, všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že jo, kde Jan Werich vyprávěl anekdoty, to byla taková ta střední deska. To bylo long play, ale taková tam...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám to EPčko a tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všechno znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, 9., že jo, nebo Svícení jara, musíš. Prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš, třeba jo. I nad těmito věcmi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, ty moudrosti a pak to zhmotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf nebo něco takového?
2: Víš, že nevím.
1: Nebo do hry, nebo tak.
2: To nevím. Já třeba hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale abych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina setlelých, to jsou takový tam je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle?
2: No,
1: nebo
2: no,
1: vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci?
2: A ne, ale když člověk jde tím zbytovým a teď tam čte takový ty různý, jak se jmenujou ty lidi, jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád Hřbitoviče, věc. To tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
2: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vericha, ve hře je, má Ačko, teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vericha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot? A nebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď? Jsem do studia, kde je hostem Tonda Procházka.
3: Dobrá, podna pánové. Je vás Petr Zeloty.
2: Ano.
3: A všel bych si anekdoty.
2: Píšeme jim bod. Děkuju za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý. Zdravím vás, chlapi, obám. Mm-hmm. A hlasoval bych pro pana Vericha.
2: Dobře. Zapisujeme.
4: Když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
5: No, co pak?
4: Když přijede přes zbytov a navigace mu hlásí právě, že dorazil do svého cíle.
2: Dobře.
4: Mějte se.
2: Taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
5: No, asi dojel do svého cíle někde.
2: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
6: Já se ozvu rád, Zdeněk.
2: To jsme rádi.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
5: Děkuji, dobrý den.
6: Trošku Patriku.
2: Děkuji.
6: To vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
2: To já vím,
6: nemohl,
2: proč nemohl.
6: Proto měl každou neděli. No, to dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
2: Dobře, ano. dobře. Děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdraví vás posluchačka Jana a hlasuji pro Ačko.
2: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
8: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tekivy. Hůl vysoko nad hlavou, jen švihnout, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgón a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil rozmáchl se a vší silou švih. A odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh, léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému, to, upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
2: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
9: no
2: věci.
9: No jo, tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
2: Tvoje smíšené pocity.
9: Moje smíšené...
2: U čeho bývají?
9: Prosím?
2: U čeho bývají?
9: Smíšené pocity. No tak já třeba mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo, a na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší. Víš? Tak to jsou pro mě smíšené
2: pocity. Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat, anebo podporovat.
9: Jako nebudu, jo, no, samozřejmě. Ale
2: tak, pozorovat,
9: to jsou,
2: jak se to
9: jsou takzvané smíšené.
2: A co hraje za divadlo?
9: Prosím tě, vystoupit teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i účinkoval ty, jako rozhlasový reportér, obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
2: Ano.
9: No, od 17. září, kdy je premiéra. Tak pak se to bude švihat.
2: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
9: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že to má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
2: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako v tím svoje produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
9: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
2: Jako, je tvárná, nechá se
9: takhle, tak, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněný. Jo,
2: tak vás seřve, kdo to tady...
9: Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
2: A zapomene, co má dělat v roli.
9: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to je tam.
2: A čím zase nečistil?
9: Já jsem mu neznačistil.
2: Ne,
9: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
2: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
9: Režisérové jsou v hledišti, no.
2: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
9: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no, ale... Většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
2: Mm-hmm.
9: Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným, no.
2: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
9: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
2: Jo.
9: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že kdo jsi se na něj obracel, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe.
2: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: Tak... Byl rychlý výběr tedy.
2: To, no, budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme vtipům. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje?
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
4: Jistě... Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
5: Dobrý den, přejete si?
6: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
5: Rozumím. A má to být kulovnice? Nebo brokovnice?
6: Já tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěná.
5: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
6: Prosím vás, děláte si legraci, čověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
7: Jak jdou dva páni po lese, a najednou říká, ty, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle v oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, čověče, ale... Já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavělou traverzu, takhle jí veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, jo, jasný, tak čověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a najednou úplně oba dva stuhnou, že tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čověče, to je blázni, tam musí být dole na kaši, tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička, říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj z mezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
8: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře, jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
6: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. Ano. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Nebo ho režíroval?
2: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Luci Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
1: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Ty, nebo oni si vybrali tebe jako režiséra herce?
2: To bych byl rád, no.
1: A děje se tak někdy?
2: Že, no tak takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
1: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý, a říkal, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
2: No, vždycky v obyčejně je v první řadě producent, který rozhoduje ten, kdo má peníze nebo
1: a
2: ten.
1: Osloví první herce nebo režiséry?
2: Režiséra.
1: Jo. a ty pak řekneš, to by mohl.
2: No a my se pak spolu Petr domluváme, jako obsadit a tak dále, no.
1: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
2: No, kdo to za ty peníze udělá.
1: Proč jste si vybrali Petra do Randy na slepo?
2: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
1: Je to komedie.
2: Je to komedie.
1: Předpokládám.
2: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
1: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
2: Prostě já jsem celý život dělal takzvané zábavné divadlo.
1: Ano, ne, že bych právě proto. Jako... Tak jsi na to odborník?
2: No, odborník. No, tak
1: prostě no jo, to... přiznejme to, řekněme to, jsou to věku. Už jsi na to odborník, ano, přeší skromnosti.
2: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje. No. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo. Jo? To by, na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
2: číslo? No tak
1: číslo?
2: Samozřejmě jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru, stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
2: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
2: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá, Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovou a jejich slavné Důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo Důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Bezdomovkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat v humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým, anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900. Spojte se s námi.
2: Ano, dobré.

0: a přepoji na další telefonát. Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je. Dobrý den.
1: My vás podůří Orlických hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
0: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to. Víc hlasů získali anekdoty, neboli tedy rychlé vtipy.
2: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
3: Panáčku.
4: Ano, paní.
3: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
4: Cože?
3: No, znásilnil, no.
4: Prosím vás, a kdy to bylo?
3: No, zítra to budou 4 roky.
4: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
3: Já si nestěžuju, já se chlubím.
2: Přijde chlapík do baru a objedná si.
5: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
4: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
2: Za pár sekund je zpátky.
4: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
5: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
4: Ano, a co máte?
5: Asi tak 6 korun.
2: Na pláži leží urostlý osmahlý nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
3: Je, Aleno Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty, to je nějaký svalovec.
4: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
2: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr a noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
3: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
4: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vytířino. Drahé přítelkyně, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
2: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
6: Co strefil, Oline?
7: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
3: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
7: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
2: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu.
8: Kam jsem si jo? Hele, kočko.
9: Ano, Mourku.
8: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
9: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
8: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele.
9: Ano, lásko.
8: Co je to tady šuplíku za fotku nějakýho chlápka? To je tvůj manžel?
9: Ne, ty můj hlupáčku.
8: Tak to je tvůj přítel.
9: Ale kde pak, broučínku?
8: No tak, kdo to teda sakra je?
9: To jsem přece já před operací.
2: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
10: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
11: No, co je?
12: Halo, je tam policie?
11: No jo, no, co chcete?
12: Právě jsem ho zabila.
11: Cože?
12: No, právě jsem ho zabila.
11: No, fajn. A koho?
12: Králíka.
11: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jinýho na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
12: No, Králíková.
13: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
10: Já se snužím nejblbějším vtipem vždycky.
0: Ty nejvíc zaberou. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
10: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z já nevím, třeba z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
0: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
10: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jednou mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit.

0: změnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každý na jiný straně řady. Takže seděl odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl s tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takovej.
1: A rozvinul zhodně.
0: Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti, a odehrávalo se to v, asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak
2: byla paní pokladní spoluautorkou hry?
0: Nebyla, ale to jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
0: Ale, jo, to jsem určitě napsal, že to.
1: Jo.
0: No, paní.
1: Podle skutečné události.
0: Podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
1: k tomu, aby z toho příběh na hodinu a půl divadla.
0: No, jasný.
1: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
0: Ano, chodit s otevřenýma očima.
1: Dá se o tom potom
0: vyprávět. Spaneš do kanálu.
1: Ano, a pozoriš tak na traverzu a na bílou kozu. Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály, vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem Efou Ačko, a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády, SMS-kař taky bereme do hry, musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731 800 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. Je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Krampolem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali. Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední.
5: Cože?
6: Jestli jste poslední.
5: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
5: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte.
5: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
5: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
5: Já vás nemůžu slyšet, já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
7: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
7: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
5: Vždyť já to mám hulkovým přístrojem. Bora.
6: On neslyší, on má přístroj.
7: Ale je to fešák.
8: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
7: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
5: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
7: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
7: To je, co se stalo?
6: Stále v okýnko přivezli balíky.
5: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
5: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma.
5: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
7: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
5: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem ročil, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
9: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak se rozluč hezky.
9: Tak naschledanou, zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
9: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Ministerstvo vnitra chce v pohraničí zlepšit konkurenceschopnost policie na trhu práce. Historickou pánev na roztavenou měď objevil při bourání objektu bagrista v Povrlech na Ústecku. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražily. Dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Matěj Štech. Ministerstvo vnitra chce v příštím roce policistům zvýšit platy, aby zlepšilo konkurenceschopnost policie na trhu práce. Tento krok by měl pomoci i v příhraničních regionech, kde je policistů dlouhodobý nedostatek. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO při své poslední návštěvě Sokolova. Podle ministra je teď důležité, jak dopadnou politické diskuze o podobě státního rozpočtu na příští rok.
2: V rámci vyjednávání o rozpočtu na příští rok navyšujeme víc jak 1500 tabulkových míst a budou i finančně krytí, takže já určitě počítám s tím, že nějací policisté i v tomto regionu přibydou a historicky po letech při začátek příštího roku policie dosáhne 43 tisíc příslušníků policie.
1: Při bourání objektu v Povrlech na Ústecku našel bagrista historickou pánev na roztavenou měď. Pamětníky překvapil nález sklepení, ve kterém se tyto předměty nacházely. Jedna nádoba váží nejméně 200 kilogramů. Historici převezou nalezený předmět do Ústeckého muzea a druhý do muzea v Povrlech. Obec ho slavnostně otevře tuto sobotu. Paliva v Česku dál zdražují. Benzín čerpací stanice prodávají za 42 korun a 34 haléřů. To je o 28 haléřů víc než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 11 haléřů dráž. Litr nafty stojí v průměru 45 korun a 89 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Paliva výrazně zdražují od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Stát přestal ceny regulovat v červenci. Americká mincovna spustila prodej nové dolarové mince s portrétem prezidenta Donalda Trumpa. První čtvrt milionu kusů byl pryč prakticky i hned. Zájemci stáli virtuální frontu. Federální zákon zobrazení žijícího prezidenta na měně dlouho zakazoval. Teď to ale umožnila výjimka ze zákona, kterou Trump sám podepsal na konci svého prvního mandátu. It is appropriate
3: for the 250th. Ministr financí Scott Bessent minci označil za symbol vlastenectví, který má oslavit sílu amerických hodnot. Mince má hlavně symbolickou hodnotu. Zákon neukládá obchodníkům ji přijímat jako platidlo. Momentálně ani není možné si ji objednat. Všech 250 tisíc vyražených kusů je vyprodaných. Kritici namítají, že portrét žijícího prezidenta na minci odporuje nejen zákonu, ale i americkým demokratickým hodnotám. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
1: Na soupisce fotbalistů Slávie pro Ligu mistrů chybí reprezentační brankář Staněk nebo aktuálně zraněný nigerijský stoper Ogbu. Staněk po letním mistrovství světa, kde byl gólmanskou trojkou za Slávii, ještě nenastoupil. Počasí. Ráno a dopoledne bude většinou zvětšená oblačnost, oblačno až skoro zataženo. Přes den bude oblačnosti postupně ubývat až na polojasno. Ve večerních hodinách začne oblačnosti opět přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Vané zpočátku mírný, přes odpoledne čerstvý západní vítr, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky jsou dobré, aby ho zátěž střední na druhém stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Nemáme teď časně ráno v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: I I když jde o malý model, má už teď mezinárodní význam. Architekti postavili hlavní sál budoucí Vltavské filharmonie v měřítku 1:10 a právě v této zmenšené podobě teď zkouší, jak se v něm bude chovat zvuk. My vám víc povíme už za čtvrt hodinky v dobrém ránu, které právě teď začíná a u jehož poslechu vás vítá Jitka Brošková. Já vám všem přeji příjemné vstávání a prozradím, že v našem ranním programu pro vás máme hned na úvod písničky od Alice Springs a Petra Spáleného. No a v anketě Ahoj Rádio nám za chviličku děti vysvětlí, co znamená přísloví Tichá voda břehy mele. Je 5:05 a páteční dobré ráno právě začíná.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co znamená přísloví tichá voda břehy mele?
1: Tichá voda jakože není moc hlučná.
2: Břehy mele, že to jako, že to stříká to voda, nebo...
3: Neteče tak rychle a je hezky tichá.
4: Když podá voda z vejšky.
5: Že ty ostrovy jako ta voda spléchne pod vodu.
6: Že ji není moc slyšet, ale že zaplavuje ostrůvky.
7: Že je tichá a čistá.
8: Že třeba když někdo mlčí, tak že třeba ty druhý překoná, že jakože pořád něco říkají, ale on zase, když nemluví, že budu jim pravdu.
9: Že někdo něco mele.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je čtvrtek na 6:01 minuta a ranní obloha je oblačná. Teploty se nám pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia. No a před námi je nejteplejší den tohoto týdne. Ráno a zpočátku dopoledne nás tady bude provázet zvětšená oblačnost, bude oblačno až skoro zataženo. Během dne bude oblačnosti postupně pak ubývat až na polojasno, ale během večerních hodin začne oblačnosti opět přibývat. A v první polovině noci na sobotu se místy objeví občasný déšť anebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 20 až 23 stupňů. Fouká mírný vítr, během odpoledne to pak bude čerstvý západní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, později přes den ale budou dobré a biozátěž ta je dnes na druhém stupni, tedy střední.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: hudební stopu zanechal v začátku našeho ranního vysílání zpěvák a skladatel Marek Ztracený. No, my jsme rádi, že jste vstali do dnešního dne spolu s námi. Ladíte rádio vašeho kraje a za 9 minut bude 17:30. Hlavní sál Vltavské filharmonie už stojí nikoliv tedy v Praze, ale u Mnichova hradiště, kde v jedné dílně postavili model interiéru. Právě na něm teď testují akustiku, se kterou architektonický návrh za celkových 12 miliard a 300 milionů počítá.
1: Autor podoby Vltavské filharmonie Bjarke Ingels hned při příjezdu podlezl dřevěný model sálu. Hlavu pak vystrčil skrz poklop v jevišti a s úsměvem pozoroval zmenšené sedačky. Na nich jsou podobně malí diváci v červených látkových oblecích. Pár detailně zpracovaných hlav ale z obecenstva vyčnívá. Mají dokonce i uši a mikrofony, které budou snímat zvukovou zkoušku.
2: Můžete stát uprostřed toho modelu, protože je vytvořený v měřítku 1:10. Je to neuvěřitelný pocit, protože vás celý ten prostor pohltí a zároveň je intimní. A stejně jako Vltavská filharmonie je expresivní, tvárný. A když se podíváte blíže, tak je vše logicky navržené. Zároveň to, co vidíte venku, ty nakloněné terasy, tak v podobném duchu je vyvedený také interiér, schodiště mezi sedačkami. Cesty tak připomínají trochu meandry řeky, která se svažuje k orchestru.
1: Vysvětluje dánský architekt, který má k ruce ve svém studiu stovky lidí. Právě s nimi rozpracoval projekt terasovité filharmonie, kterou poprvé veřejně představili před 4 lety. V dílně postává s autorem návrhu také zvukový inženýr Mark Kicker. A právě ten bude testovat akustiku modelu.
3: Zvuk, který využíváme, označujeme jako sweep signal. Ten skenuje postupně všechny frekvence. Zkusím to imitovat, jak zní, protože jinak je neslyšitelný. Je to něco takového a pak si posuneme kmitočty do poslouchatelného spektra. Tenhle zvuk pouštíme, ale když to počítač transformuje, tak slyšíme jenom...
1: Tleskne rukama původně francouzský odborník na akustiku. Na základě testů určí, kde by mohl být v sále problém s odrazy. Přípravy Vltavské filharmonie jsou teď v závěru projektové dokumentace. V příštím roce by mělo hlavní město Praha vybrat zhotovitele stavby, která bude trvat zhruba 6,5 let. Součástí bude celkem 5 sálů, včetně zkušebny. A zázemí tam bude mít i Česká filharmonie. Zkušební provoz je pak naplánovaný na rok 2033. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Vodohospodáři chtějí kvůli suchu omezit odtok vody z nádrže Březová. Hladina už totiž klesla na nejnižší provozní úroveň, při které se za běžných podmínek voda z nádrže nevypouští. Povodí Ohře proto požádalo Karlovarský kraj o povolení mimořádně snížit odtok. Prvňáčci ze základních škol v Chodově na Sokolovsku dostali kofříky s pomůckami od místního nadačního fondu Chodov pomáhá. Každý z nich stál 1500 korun. Součástí výbavy budou pastelky, štětce a další pomůcky, které děti využijí při svých prvních úkolech. 36-letému muži, který v sobotu letal s dronem u chebského letiště, hrozí za přestupek pokuta i zabavení stroje. V místě platila kvůli leteckému dni bezletová zóna. Policie připomíná, že majitelé dronu musí před každým startem sledovat aktuální omezení provozu. Strukturální schodek státního rozpočtu v příštím roce vzroste na 3,5% HDP. Podle Národní rozpočtové rady tak půjde o nejvýraznější nárůst od pandemie COVID-19. Zatím neschválený návrh deficitu státní kasy na příští rok je 389 miliard korun. Letos vláda plánuje 310 miliard. Ruská ambasáda se ohradila proti slovu ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Ten si včera předvolal velvyslankyni v Praze Annu Ponomarevovou kvůli obvinění Ruska ze srpnového útoku na letišti v Lipsku. Za viníka Moskvu tento týden označilo Německo. Ruská velvyslankyně to odmítla a incident v Lipsku přirovnala k české kauze Vrbětice. Útočník Tomáš Čvančara se po 3 letech vrací do české fotbalové ligy. Z Borussie Mönchengladbach bude do konce sezony hostovat v Hradci Králové. A dnes čekejte oblačno až skoro zataženo a teploty do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dejte pozor na silnici 6 u Chebu u exitu 159 na nájezdu na D6. Je hlášená dopravní nehoda a jsou tam lidé na vozovce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Spolu s Českým rozhlasem se probouzíte do pátečního rána s datem 4. září a já připomenu, že po celý tento měsíc s námi můžete soutěžit v naší nové houbařské soutěži, která v úterý odstartovala. Máme pro vás výhru, která potěší nejednoho houbaře. Je to Atlas hub od nakladatelství Kazda, houbařský nožík, láhev na pití a plátěná taška. No a jak se můžete zúčastnit? Tak stačí si počkat na ukázku z písničky Houby magický od skupiny Kabát a ještě mít to štěstí a dovolat si jako třetí v pořadí k nám do studia. Ukázka z písničky může zaznít naprosto kdykoliv v našem vysílání, tak si ji určitě nenechte ujít. Víc informací o soutěži se můžete dozvědět na našem Facebooku a nebo na webu vary.rozhlas.cz. Je 6:30 a my se v dobrém ránu vrátíme teď zpět k písničkám, které máte rádi a které nestárnou. Máme pro vás písničky od Věry Špinarové a Ivone Přenosilové, po nichž pak nabídneme výběr očekávaných událostí. Tak hezké ráno!

0: Dobré ráno, přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Před námi je pátek 4. září, poslední pracovní den tohoto týdne a navíc přinese i příjemné letní teploty. A co se ještě očekává? Zástupci sněmovní opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Představitelé ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 už dříve avizovali, že návrh se bude týkat procedury i jádra změn. Dnes ráno se podruhé sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání bude neveřejné. Dorazit by měli 4 svědci, jejichž jména komise neuvedla. Jestli opravdu přijdou, bude ale jasné až před samotným jednáním. Komise by měla prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik anebo VZP. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do příštího března. V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Lidé teď sbírají hlavně žampiony. Pokud bude dál pršet, mohly by se objevit také hřiby nebo lišky. Podle mykologa Jana Borovičky ale v Česku rostou i jedovaté druhy žampionů. A ještě připomeňme, že přesně před 70 lety představila americká technologická společnost IBM první pevný disk. Vážil skoro tunu a byl velký zhruba jako 2 obrovské lednice. Za 7 desetiletí se pevné disky výrazně zmenšily, ale základní princip jejich fungování zůstal stejný. Za 4 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ano, a to byl král popu Michael Jackson v písni Billie Jean na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a jaký bude program právě probíhajícího Karlovarského folklorního festivalu, co můžete vidět v Chebské galerii 4 anebo při návštěvě Sokolovského zámku, tak to a víc se dozvíte už za okamžik v pátečním Dobrém ránu, které teď vyplní předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a v našem regionu je oblačno, teploty se pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia. A jak bude přes den? Tak v ráno a zpočátku dopoledne tedy nás bude provázet zvětšená oblačnost, během dne pak bude oblačnosti postupně ubývat až na polojasno, ale během večerních hodin začne oblačnosti opět přibývat a v první polovině noci na sobotu se místy objeví občasný déšť anebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni Celsia, na horách mezi 20 až 23. Fouká mírný vítr, během odpoledne to bude čerstvý západní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je zhruba kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biozátěž, ta je střední.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Tipy pro volný čas.
2: 6. hodina spolu se zprávami tu budou za 10 minut. No a kam vás dnes pozveme? Inspiraci křehkou krásou, precizním řemeslem a tradici, ale i doprovodný program nabídnou od 9 do 17 hodin porcelánové slavnosti v Karlovarské Zejerově ulici. V krajském městě zaujme také program Karlovarského folklorního festivalu. Jeho součástí je od 10 do 18 hodin jarmark lidových řemesel před hlavní poštou a ve Smetanových sadech. Folklorní soubory se představí například od 15 hodin na 30 minut u hlavní pošty. Vernisáž výstavy obrazu Lucie Výškové spojená s jazzovým večerem začíná v 17 hodin v podkroví Staré radnice v Ostrově. Kromě obrazů inspirovaných přírodou a emocemi uslyší návštěvníci písně Jaroslava Ješka za klavírního doprovodu Františka Nedvěda. Chebská galerie 4 zve od 18 hodin na vernisáž výstavy Tři cesty. Představuje tři osobité fotografické cesty jedné rodiny, manželů Jiřího a Jiřiny Hankeových a jejich syna Michaela Hankeho. Jiří Hanke zaznamenává proměny v prostředí, například rodného Kladna. Jiřina Hankeová hledá fotografické motivy v každodenní intimnosti vlastního života a Michael Hanke je dokumentarista. Další ročník muzejní noci začne v 18 hodin na nádvoří a v prostorách Sokolovského zámku. Divadelko Ondřej zahraje pohádku Nebedružná hvězdoprava. Připravena je komentovaná prohlídka výstavy Retro, zahraje bluegrassová kapela Spektrum. V dalším programu nebude chybět například komentovaná prohlídka Sokolovského pokladu a také sklepa. A různé oblasti Ašska zachytila na svých obrazech ašská rodačka Petra Blaženková. Její cyklus nazvaný Paměť míst uvidí návštěvníci v muzeu Hasičárna na Ašském poštovním náměstí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

V plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

0: Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj rozdělí přes 3 miliony korun na péči o lesy. V Karlových Varech dnes pokračuje program folklorního festivalu. Agresivní jízda v autě by nově mohla být kvalifikovaná jako trestný čin. Dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Víc než 3 miliony korun rozdělí Karlovarský kraj mezi vlastníky a správce lesů. Rada kraje schválila dotace pro 25 žadatelů, kteří peníze využijí na obnovu porostů i jejich ochranu. Kraj podpořil všechny podané žádosti v plné výši. Kategorie opatření, na která mohou žadatelé finance využít, přibližuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
2: Dotační program je rozdělen do tří podprogramů, a sice program zaměřený na úhradu zvýšených nákladů na zpracování nahodilých těžeb z důvodu vlivu biotických a abiotických činitelů, program B individuální ochrana lesa proti zvěři a podprogram C zaměřený na ochranu lesa proti hmyzím škůdcům.
1: V Karlových Varech pokračuje folklorní festival. Pořádá ji soubor písní a tanců Dileň. Dnešní program začíná v 10 hodin, říká dramaturgyně a choreografka Eva Hanková z organizačního týmu festivalu.
3: Začínáme hned po ránu koncertem pro školy. Pořad Svět tančí zaplní velký sál v termálu poprvé. Nemyslím, že to je poprvé, ten pořad je již tradiční, ale on ho v sobotu, ten velký sál, náš festival zaplní ještě podruhé.
1: Program folklorního festivalu pokračuje až do neděle. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být posuzovaná jako trestný čin. Požadují to ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra. Teď bývá vybržďování nebo ujíždění před policií obvykle kvalifikované jako přestupek. Podle Tomáše Neřolda z BESIPu to ale neodpovídá možným následkům.
4: Jestliže někdo vybržďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup, to jsou situace, kdy to není malý přestupek, ale je to vědomé, úmyslné ohrožení jiného člověka na životě a proto by to určitě mělo mít tu trestní rovinu.
1: Konkrétní podobu úpravy ministerstvo spravedlnosti zatím připravuje. Rezort chce zároveň zpřísnit tresty za způsobení fatálních nehod v opilosti nebo pod vlivem drog. Za zavinění případné smrti by mělo nově hrozit 10 let místo současných 6. Německá policie včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagnu vyšetřuje jako sabotáž. Informovala o tom agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Například v úterý se cílem sabotáže stala rozvodna v Bergheimu. Policie tam našla odpalovací zařízení a pyrotechniku. Sport. Čeští volejbalisté prohráli v předposledním přípravném utkání před startem mistrovství Evropy. Domácí Belgii podlehli 0-3 na sety. Se stejným soupeřem se národní tým dnes v generálce na světový šampionát utká znovu. Mistrovství Evropy začne příští středu v Itálii, Bulharsku, Finsku a Rumunsku. Počasí. Dnes bude většinou zvětšená oblačnost, oblačno až skoro zataženo. Přes den bude oblačnosti postupně ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Vane zpočátku mírný odpoledne čerstvý západní vítr, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 1/6 u Chebu u nájezdu na D6 se stala dopravní nehoda. Jsou tam hlášení lidé na vozovce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Vzal si do auta 5 dětí, způsobil vážnou nehodu a pak nadýchal skoro 4 promile. Teď muži za nedávnou tragickou událost na Brněnsku hrozí maximálně 6 let vězení. Už brzy by ale tresty za podobné nehody mohly být přísnější. Změny chystá Ministerstvo spravedlnosti a vy k nim detaily uslyšíte už za pár minut. No, taky se budeme povídat s meteorology o dnešním počasí a po písničkách od Petra Kotvalda a skupiny Olympic budeme blahopřát všem dnešním oslavencům. No tak ať máte dnes pěkný den, je 6 hodin a 5 minut.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Hezké dobré ráno přejeme všude tam, kde ladíte Český rozhlas Karlovy Vary. Máme 12 minut po 6. hodině v kalendáři 4. září a komu popřejeme k narozeninám? 92. narozeniny oslaví český filmový režisér, animátor a spisovatel Jan Švankmajer. Přednímu českému baskytaristovi Vladimíru Kulhánkovi je 82 let. 45. oslaví americká zpěvačka a textařka Beyoncé. Americký hudebník a hudební producent Mark Ronson oslaví 51. narozeniny. Tak pokud i vy ostatní slavíte dnes své narozeniny, tak vám přejeme vše nejlepší. A ještě popřejme k svátku Jindřiškám. Jindřiška je jméno německého původu a znamená vládkyně domu anebo paní domova.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Poranní společnost se nám právě teď postarala švédská hudební skupina ABBA a teď ji vystřídají meteorologové.
1: Počasí.
0: Je čtvrt na 7:02 a v dobrém ránu vítám meteorologa Josefa Cinka. Hezký den přeji, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Tak jaké máme aktuálně počasí tady u nás v Karlovarském regionu?
2: Tak v Karlovarském kraji máme většinou oblačno až skoro zataženo. No a ty aktuální teploty, ty se nám pohybují nejčastěji kolem 14 stupňů Celsia. Nejchladněji je na jihu v Mariánských Lázních, tam máme pouhých 12 stupňů.
0: Tak ale teploty určitě porostou, viďte?
2: Porostou, skutečně dnes nás čeká nejteplejší, ale také i největrnější den tohoto týdne. Více oblačnosti budeme mít tedy v tom dnešním úvodu, teď po ránu budeme mít zpočátku tedy ještě většinou skoro zataženo až oblačno, během dne pak začne oblačnosti pozvolna ubývat a během odpoledne a v podvečer nás čeká polojasno, přechodně až skoro jasno. V pozdějších večerních hodinách začne oblačnosti opět ale pro změnu přibývat, no a v noci na sobotu se pak přidá na většině území déšť. No a co se týká teplot, tak ty nám vystoupí odpoledne z těch stávajících hodnot na 24 až letních 27 stupňů. Na horách v 1000 metrech tam naměříme teplotu kolem 20. No a vítr povane ráno a zpočátku dopoledne ještě slabý, ale během dne pak začne zasilovat. Odpoledne bude foukat již čerstvý západní s rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu a s nárazy pak od vyšších poloh můžeme očekávat hodnoty až kolem 15 metrů, což je v přepočtu rychlost až kolem 55 km v hodině. No a ještě doplním biometeorologickou zátěž, ta je pro dnešní den vysoká, to znamená platí stupeň číslo 3.
0: Tak to říká meteorolog Josef Cink a já vám moc děkuji za předpověď počasí. Přeji hezký den, naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Ranní pohodu přejeme všude tam, kde nás ladíte. S vámi je Český rozhlas a za 8 minut bude 6:30. Za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by měly padat přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Úpravu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září. Ministerstvo téma znovu otevírá v souvislosti s nedávnou tragickou nehodou na Brněnsku, kdy řidič, který vezl v autě 5 dětí, nadýchal přes 3,5 promile. Aktuálně mu za to hrozí 6 let vězení.
1: Trvám na tom, abychom takovou úpravu přijali, důrazné zpřísnění trestů právě za řízení v opilosti nebo pod vlivem drog.
2: Říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO na začátku týdne a dodal, jak by změny zákonů mohly vypadat konkrétně.
1: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2. Lidé.
2: Podle policie se loni v Česku stalo bezmála 4,5 tisíce dopravních nehod, u kterých se ukázalo, že je viník pod vlivem alkoholu. Zemřelo při nich 43 lidí. Statistiky pak uvádějí taky to, že většinu těchto nehod způsobili řidiči s víc než 1,5 promile.
3: V České republice, stejně jako v jiných zemích v Evropě, se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu nebo návykových látkách, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
2: Vysvětluje vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
3: Jsou to zkrátka pravidelní uživatelé alkoholu nebo drog, kdo právě způsobuje velké množství nehod, protože nemá tu sebekontrolu a vlastně za ten volant se dá ve stavu, kdy to vozidlo neovládá.
2: Přes 400 nehod pak v loni způsobili řidiči pod vlivem drog a další víc než 100 v kombinaci drog a alkoholu. Součástí chystaného balíčku, který upraví trestní zákoník, by podle ministerstva spravedlnosti mělo být i například ujíždění před policisty, kdy lidé ohrožují nejen sebe, ale i ostatní řidiče, cyklisty nebo chodce.
4: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takové jednání je mimořádně nebezpečné a ujíždějící řidiči reagují zkratkovitě, porušují řadu pravidel silničního provozu a ohrožují ostatní účastníky provozu.
2: Doplňuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Hřebka. Nejsou to ale jediné změny, které se ohledně bezpečnosti na silnicích chystají. Trestná by nově měla být i agresivní jízda. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Sedmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Víc než 3 miliony korun rozdělí Karlovarský kraj mezi vlastníky a správce lesů. Rada kraje schválila dotace pro 25 žadatelů, kteří peníze využijí na obnovu porostů i jejich ochranu. Kraj podpořil všechny podané žádosti v plné výši. V Pramenech na Chebsku dokončili silničáři modernizaci hlavní křižovatky. Součástí bylo nové odvodnění, protože na původní křižovatce se během deštivého počasí hromadila voda. Celkové náklady ve výši zhruba 7 milionů financovala krajská správa a údržba silnic. Rada Karlovarského kraje rozhodla o pokračování preventivního projektu Staráme se o zoubky. Odborné týmy učí správnou péči o chrup přímo ve třídách. V minulém školním roce programem prošlo 15 dětí z 21 škol v regionu. Vodohospodáři sníží kvůli extrémnímu suchu odtok z Orlické přehrady. Informoval o tom státní podnik Povodí Vltavy. Hladina nádrže je teď asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Od pátku bude z Orlíku odtékat jen tolik vody, kolik do něj přiteče. Chybějící vodu začne poprvé v historii doplňovat přehrada Slapy. Izrael by měl propustit 5 libanonských občanů zadržených v jižním Libanonu. Propuštění vězňů je podle agentury Reuters součástí jednání s Libanonem o navrácení ostatků členů židovské komunity, kteří byli v zemi zavražděni v 80. letech. Kajakář Vít Přindiš skončil sedmý na světovém poháru ve vodním slalomu ve Versumern. Měl 4 trestné sekundy a ztratil 7 sekund a 630 setin na vítězného De Genara. Zítra čekejte oblačno až skoro zataženo a teploty do 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dopravní nehoda se stala na silnici 6 u Chebu u nájezdu na D6. Jsou tam lidé na vozovce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Sedmé a dvě minuty skončily krátké zprávy s Matějem Štechem a spolu s písničkou od Karla Gotta už otevíráme náš další hudební proud a nenechte si ujít ani kalendárium. Přeji všem pěkné pohodové ráno.

0: nožík, lahev na pití a také plátěnou tašku. Potěšili jsme vás.
1: Potěšili, já rád chodím na houby. Já musím říct, že já je rád sbírám, ale nerad je jim.
0: Vážně? Tak vám vůbec nechutnej, ale rád je hledáte.
1: Takhle, s ním bramboračku, jako polívku hubovou a s ním omáčku, ale že byste si dal smaženici anebo obalovaný řízek, tak to není můj šálek kávy.
0: Dobře, já jsem četla, že po deštivějších dnech už začaly růst houby. Viděla jsem dokonce na fotce, mi posílal jeden známý plné dva košíky hub. No, jak jste na tom vy? Už jste byl v lese?
1: My jsme byli zatím dvakrát, musím říct, že poprvé tak jsme našli takový na spodě košíků, oni rostly ještě daleko od sebe, ale zrovna včera teda jsme si zahoubařili a pár hřibků jako jsme si donesli, takže jsme se potěšili.
0: Tak jo, já vám gratuluji k dnešní ceně a přeji vám hezký den, naslyšenou.
1: Taky hezký den, naslyšenou, mějte se fajn.
0: No a vy ostatní i nadále poslouchejte naše vysílání a vyhrajte v naší houbařské soutěži. Hrajeme až do konce září.
2: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: počasí.
1: Je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak páteční obloha je oblačná až skoro zatažená. Teploty se pohybují mezi 12 až 15 stupni Celsia a dnes bude teplo, ale větrno. Ráno a zpočátku čekejme tedy oblačno až skoro zataženo. Během dne bude oblačnosti postupně ubývat až na polojasno, ale ve večerních hodinách začne oblačnosti opět přibývat a později večer se může v severní polovině našeho kraje ojediněle vyskytnout občasný déšť anebo přehánky. Denní maxima dosáhnou 27 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 20 stupňů. Vane mírný vítr, během odpoledne to bude čerstvý západní vítr 4 až 8 metrů za sekundu. Od vyšších poloh místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je zhruba kolem 55 km za hodinu. Rostlové podmínky jsou dobré, ale pozor, biozátěž je vysoká na 3. stupni.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: 1. zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de la Porciúncula, české město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Ani prezidenti nejsou žádní svatoušci. Před 50 lety v roce 1976 zastavila policie pozdější hlavu státu George W. Bushe nedaleko letoviska jeho rodiny v Maine. Auto řídil pěkně pod parou. Zaplatil $150 pokuty a nesměl 30 dnů řídit. Nebyl to jeho jediný prohřešek před zákonem. Byl zatčen ještě za výtržnictví a pozor, i za krádež. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. První vězni byli do věznice v Rápoticích na Třebíčsku převezeni taky před 20 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. Prodala přes 200 milionů desek a s 35 cenami Grammy je historicky ženskou rekordmankou. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hybšmanovi. Kopačky pověsil na hřebík předloni. Já přeju hezký pátek a krásný

0: Letošní seriál turistických výletů po krušnohorské krajině Stříbrná stopa je ve finále. Naposledy startujeme v sobotu 5. září mezi 9. a 11. hodinou poblíž lyžařské školy u Lišáka v Loučné pod Kvínovcem. Trasa povede zaniklou osadou Koenigsmühle a obcí Háj k historické vápence u Kovářské. Poslední etapu pak můžete zakončit posezením u ohně s občerstvením a hudbou kapely V5. Připravena je i tombola o hodnotné ceny a jako vždy se jeden z účastníků může těšit na digitální rádio od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Přijďte si užít den na čerstvém vzduchu a objevte kouzlo Krušných hor už tuto sobotu dopoledne.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V pramenech na Chebsku skončila modernizace křižovatky. Mezi Kozolupy, Plzní a Blovicemi budou od září jezdit repasované vlaky společnosti Arriva. Sněmovní vyšetřovací komisi ke korupční kauze Dozimetr čeká druhé jednání. Bude oblačno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Pramenech na Chebsku dokončili silničáři modernizaci hlavní křižovatky. Součástí bylo nové odvodnění, protože na původní křižovatce se během deštivého počasí hromadila voda. Celkové náklady ve výši zhruba 7 milionů financovala krajská správa a údržba silnic. Pokračuje její mluvčí Vojtěch Vaněk.
4: Původní velká křižovatka doznala zásadní změny. Změnili jsme její vedení, vybudovali nový dělící ostrovek, zajistili odvodnění komunikace a položili nový povrch vozovky. Nechybí ani nové vodorovné či svislé dopravní značení.
2: Společnost Arriva během září otestuje repasované vlaky Stadler na lince mezi Kozolupy, Plzní a Blovicemi. Od prosince je pak nasadí na linku z Plzně do Domažlic, říká ředitel organizátora plzeňské dopravy Povet.
5: Pro nás je to velký posun v kvalitě veřejné dopravy v plzeňském kraji, takže věřím, že cestující se mají na co těšit, budou plně nízkopodlažní. A samozřejmě regiošarky, které se aktuálně modernizují, tak budou převeden na celé Plzeňsko a Český les a budou dále využívan ve veřejné dopravě v plzeňském kraji, takže i tam dojde ke zlepšení a snažíme se využívat i tyhle ty starší vozy tak, aby byly neustále k dispozici.
2: Podle mluvčího společnosti Arriva Jana Holuba vyjedou nové Stadlery na zkušební jízdu poprvé příští středu 9. září. Dnes ráno se po druhé sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauzi Dozimetr. Jednání bude neveřejné. Dorazit by měli čtyři svědci, jejich jména komise neuvedla. Jestli opravdu přijdou, bude ale jasné až před samotným jednáním. Člen komise Jan Papajanovský z opozičního hnutí STAN je její činností skeptický.
6: Teď během prázdnin probíhala konverzace mezi předsedou vyšetřovací komise, předsedou panem Reichlem a mezi vrchním státním zastupitelstvím v Praze, kdy vrchní státní zastupitelství opakovaně odmítlo poskytnout informace ze spisu s odůvodněním, že to jsou živé informace, jejich poskytnutí by mohlo poškodit vyšetřování.
2: Komise by měla prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik nebo VZP. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do příštího března. Polsko rozšiřuje ochranu svého vzdušného prostoru. Na sociální síti X to oznámil vicepremiér a ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Důvodem opatření jsou podle něj ruské provokace. Zvýšenou ochranu budou poskytovat vzdušné síly, včetně vrtulníků a letounů F-16. Polsko sousedí mimo jiné s Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou. Ta se pátým rokem i díky polské podpoře brání ruské agresi.
7: Sport.
2: 12. etapu Vuelty vyhrál 20-letý slovenský cyklista Jakob Omrzel. Do cíle dojel s náskokem 1 minuty a 56 sekund. V průběžném pořadí závodu si stále drží první místo Španěl Enric Mas. Čech Jan Hirt je 20.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou zvětšená oblačnost až skoro zataženo. Přes den bude oblačnosti postupně ubývat až na polojasno. Během večerních hodin začne oblačnosti opět přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Vane zpočátku mírný, odpoledne čerstvý západní vítr, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na stupni 3.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dvě osobní auta havarovala na silnici v Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku. A v Perninku v Karlovarské ulici je hlášená dopravní nehoda. Silnice 21 u Chebu u nájezdu na D6 je uzavřena z důvodu vyšetřování nehody.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu se zítra uskuteční dopravní den. Návštěvníci uvidí historické i nejmodernější autobusy, těžkou techniku a připravené budou i zážitkové trenažéry. Detaily probereme v našem vysílání s jedním z organizátorů této akce, Tomášem Ivaničem, s ním si budu telefonicky povídat už za čtvrt hodinky. A já vám do té doby tedy přeji příjemný a ničím nerušený poslech pátečního dobrého rána, které na začátku další hodinky přináší písničky od Heleny Vondráčkové a také Michala Prokopa, po nich se pak od dětí v anketě Ahoj rádio dozvíme, co je to šnorchl. Je 7 hodin a 5 minut. Dobré jitro.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.
8: Dlouhý do půl pasu,

0: Co je to šnorchl?
1: Pro vás plynová maska.
2: Tím se dýchá pod vodou.
3: Že to je ten, kdo plave a má právě takový to na hlavě.
4: Že je ponorka třeba.
5: Loď může mít šnorchl jako ponorka třeba, že má to velký kukátko, tak když v ní není vzduch, tak se může obřím šnorchlem dýchat nahoře.
6: Šnorchl může být to, že když praveš a máš takový ty brýle a jak tam je takový to ouško, tak tam si můžeš dát ten normální šnorchl.
7: Šnorchl může být takový ten přístroj, jak vám dává vzduch, když se někdy v uhni.

0: s Českým rozhlasem Karlovy Vary vstáváte do pátečního rána s datem 4. září a venku máme oblačno až skoro zataženo a teploty se nám pohybují mezi 12 až 15 stupni Celsia a bude teplo, ale větrno.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a ráno a zpočátku dopoledne nás bude provázet zvětšená oblačnost. Bude oblačno až skoro zataženo. Během dne bude oblačnosti postupně ubývat až na polojasno, ale ve večerních hodinách začne oblačnosti opět přibývat a později večer se může v severní polovině našeho kraje ojediněle vyskytnout také občasný déšť anebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 24 do 27 stupňů Celsia. Na horách naměříme 20 až 23 stupňů. Vane mírný vítr, během odpoledne to bude čerstvý západní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je zhruba kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré, ale pozor, biozátěž, ta je vysoká na 3. stupni.
2: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: sebere si to sama. Přeber si to sama.
1: Dobré ráno, přejeme malým i velkým, úplně vám všem, kteří jste si naladili naše ranní vysílání, aneb dobré ráno plné písniček a informací. Za 9 minut bude 7:30, no a teď tu pro vás máme pozvánku do Chebu. Výstava historických i moderních autobusů, dopravní simulátory nebo vyhlídkové jízdy, tak to všechno bude zítra k vidění na dopravním dnu v Chebu na náměstí. A víc nám teď za organizátory řekle Tomáš Ivanič, kterého po telefonu zdravím a přeji hezké dobré ráno.
2: I vám dobré ráno z Chebu.
1: Tak jaká nejzajímavější vozidla budou zítra k vidění?
2: Tak co se týká té historické techniky, tak máme připravené komentované projížďky staršími autobusy. Tady bych mohl zmínit třeba známý model Škoda RTO, což je takový ten zaoblený bus, který jezdíval v 60. a 70. letech. Z té moderní techniky budou k vidění vozidla všech složek IZS. A chybět nebude ani velká výstava techniky společnosti Daimler Truck, takže na náměstí budou k vidění nejmodernější nákladňáky značky Mercedes.
1: Mm-hmm.
2: Já myslím, že nejen děti určitě ocení to, že se budou moct podívat přímo do kabin těchto vozidel.
1: Na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad budou i trenažéry a zážitkové aktivity. Tak prozraďte, co všechno si budou moci lidé vyzkoušet.
2: No tak připraven máme například trenažér autobusu nebo trenažér závodní formule. Děti budou tradičně soutěžit o mobilní telefony a další velice atraktivní ceny. To bude fungovat tak, že si na začátku vyzvednou soutěžní kartičku, obejdou jednotlivá soutěžní stanoviště, kartičku odevzdají, no a pak už budou jenom čekat, jestli se na ně při losování směje štěstí.
1: Tak vy už jste zmínil, že máte program připravený také pro děti. Jaký to bude program?
2: Tak ten program je koncipován tak, aby si na své přišli všichni, tedy od těch malých dětí po dospělé. Na naše náměstí zavítá například pořad AZ Quiz na cestách. Připravena máme dvě představení, jedno pro menší děti, druhé pro školáky. No a závěr toho celodenního programu obstará koncert populární kapely Boom Band Jiřího Dvořáka a ta zahraje největší hity zpěvačky Hany Zagorové. Takže myslím, že opravdu pro každého něco.
1: Mm-hmm. A součástí budou ukázky moderních technologií. Tak jaké novinky v dopravě lidem představíte?
2: Tak zájemci si budou moct vyzkoušet například poskytnutí první pomoci ve virtuální realitě. Uvidí třeba také, jak probíhá ve virtuální realitě monitoring nehod. Představíme také moderní autonomní technologie. Tady bych zmínil závodní formuly z pražského ČVUT. Je to autonomní vůz, který byl k vidění vloni v českém pavilonu na světové výstavě Expo v Japonsku.
1: Říká v dobrém ránu Tomáš Ivanič za organizátory dopravního dne v Chebu, který se uskuteční zítra na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Já vám děkuji za pozvánku a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Já děkuji za pozvání. Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Letošní seriál turistických výletů po krušnohorské krajině Stříbrná stopa je ve finále. Naposledy startujeme v sobotu 5. září mezi 9. a 11. hodinou poblíž lyžařské školy u Lišáka v Loučné pod Klínovcem. Trasa povede zaniklou osadou Koenigsmühle a obcí Háj k historické vápence u Kovářské. Poslední etapu pak můžete zakončit posezením u ohně s občerstvením a hudbou kapely V5. Připravena je i tombola o hodnotné ceny a jako vždy se jeden z účastníků může těšit na digitální rádio od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Přijďte si užít den na čerstvém vzduchu a objevte kouzlo Krušných hor už tuto sobotu dopoledne.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Na silnici 1/21 ve směru z Chebu do Františkových Lázní srazilo krátce před 5. hodinou ranní auto chodce. Ten utrpěl zranění neslučitelná se životem. Silnice je uzavřena. Policisté v místě řídí dopravu a odklánějí vozidla na objízdnou trasu, která vede přes obec Střížov. 85-letého seniora, po kterém pátrali policisté a záchranáři v Karlovarském kraji, se na večer i s pomocí dronu podařilo najít. Po muži policisté pátrali od 1. září, kdy odešel ze svého bydliště ve východní ulici v Karlových Varech. Mobilní telefon u sebe neměl. Prvňáčci ze základních škol v Chodově na Sokolovsku dostali kufříky s pomůckami od místního nadačního fondu Chodov pomáhá. Každý z nich stál 1500 korun. Součástí výbavy budou pastelky, štětce a další pomůcky, které děti využijí při svých prvních úkolech. Většina velkých dodavatelů energií v Česku se zatím nechystá zvedat ceny. A to ani přes aktuálně vysokou velkoobchodní cenu plynu na evropském trhu. Ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Vychází nové album zesnulého Mekyho Žbirky nazvané Special. Obsahuje 13 skladeb, hlavně ze začátku jeho kariéry. Jsou mezi nimi například rané nahrávky Neplač, Malá nebo Záhadná. Marie Bousková, Nikola Bartuňková a Jakub Menšík prošli na US Open do 3. kola. Bousková porazila ve dvou setech Britku Dartovou. Bartuňková zdolala ve 3 serách Němku Mariovou a Menšík vyhrál nad Rakušanem Rodionovem ve 4 setech. Dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Dvě osobní auta havarovala na silnici v Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku a silnice 21 mezi Chebem a Františkovými Lázněmi je uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody. Policisté v místě řídí dopravu kyvadlově.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Čerstvé informace a zprávy z našeho regionu, ale také zajímavé pořady, rubriky i písničky, co nestárnou, tak to je také dnes naše nabídka v pátečním Dobrém ránu. A po krátkých zprávách s Matějem Štechem tu pro vás máme písničky od Argemy a taky Michala Tučného a samozřejmě to není všechno. Taky nahlédneme do regionálních novin dnes spolu s Danou Jelínkovou a za chvíli nám doktorka Kateřina Cajtamlová a Patrik Rozehnal prozradí, jaké zdravotní neduhy se budou dnes řešit po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě. Tak buďte s námi.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 4 minuty bude 7:45. Je konec prvního týdne nového školního roku a před námi je přehled regionálního tisku. Témata z pátečního vydání regionálních novin pro vás vybrala editorka vysílání Dana Jelínková, kterou vítám ve studiu. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak o čem dnes píše regionální deník?
1: Neúplné zastupitelstvo Božího daru na Karlovarsku doporučilo budoucímu zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb, aby zvážilo prodej bývalého hotelu Klínovec na vrcholu stejnojmenné hory. Podle posudku by minimální cena měla být 86,5 milionu korun. Současné zastupitelstvo nemůže rozhodovat o zásadních věcech, protože ze 7členného zastupitelstva zbyli jen 4 zastupitelé. Rekonstrukce hotelu na Klínovci se město, které je vlastníkem, snažilo realizovat v několika pokusech. Žádný ale zatím nevyšel. Dočtete se také, že známý karlovarský sprejer vytvořil další obrazy, tentokrát inspirované přírodou. Reel 143 vlastním jménem Tomáš Popelka vyzdobil například podchod, který vede od horního nádraží směrem k budově magistrátu města 2, nebo zkrášlil buňku pro řidiče autobusů MHD na konečné číslo 5 v Bohaticích.
0: Pojďme otevřít deník Právo, co se v něm dočteme.
1: 4 kompletně zrekonstruované byty 2+1 nabízí ostrov na Karlovarsku k dlouhodobému pronájmu. Byty na hlavní třídě mají nové koupelny a toalety, rozvody, podlahy a další vybavení. Součástí každého je také nová kuchyňská linka. O byty se bude soutěžit obálkovou metodou a už podle nových pravidel, které město upravilo s účinností od 20. srpna. Změny se mimo jiné týkají způsobu posuzování jednotlivých druhů příjmů žadatelů. Zájemci musí své žádosti doručit do 25. září a uvést v nich, kolik jsou ochotni měsíčně zaplatit za 1 m². Minimální nabídka je 120 korun.
0: No a ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes, tak co ta píše?
1: Učitelé i další zaměstnanci základní školy Kladruby na Tachovsku přivítali žáky v novém školním roce v bílých košilích s logem. Pedagogové tak představili připravovanou školní módu. Za myšlenkou stojí ředitelka školy Ilona Křížková, která je autorkou vzdělávacího projektu Dětiketa, etiketa pro děti. Základní škola v Kladrubech se v září 2023 stala historicky vůbec první školou v České republice, kde se společenské chování vyučuje. A to ve všech ročnících. Oblečení je připravené tak, aby se dětem líbilo, bylo pohodlné, praktické, ale také, aby bylo finančně dostupné pro jejich rodiče. Škola chce tak odbourat sociální rozdíly mezi dětmi, třeba právě ve značkovém oblečení.
0: Tak to byl přehled regionálního tisku, který připravila Dana Jelínková a které děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou a krásný den všem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45 a 2 minuty ráno a zpočátku dopoledne nás bude provázet zvětšená oblačnost. Počítejme s oblačnou až skoro zataženou oblohou. Během dne pak bude oblačnosti postupně ubývat až na polojasno, ale ve večerních hodinách začne oblačnosti opět přibývat a později večer se může v severní polovině našeho kraje ojediněle vyskytnout také občasný déšť anebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách na 20 až 23 stupňů. Vane mírný vítr, během odpoledne to bude čerstvý západní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré, ovšem pozor, biometeorologická předpověď ta hlásí na dnešek 3. stupeň, tedy vysokou zátěž.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zavírám oči, zpívala zpěvačka Anna K., ale vy už je otevřete a přivítejte nový den spolu s námi. No a odpoledne si nenechte ujít po 13. hodině naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu spolu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, kterých se ptám, jakéže téma se tentokrát bude rozebírat.
1: Pěkně vás zdravíme a děkujeme za vaši přízeň.
2: A už teď se těšíme na dnešní odpolední setkání.
1: Budeme s vámi probírat plísně na nohou.
2: Takže jestli vás trápí opakující se svědění na nohou, plísně a nutnost mazat prsty a chodidla, dejte nám vědět.
1: Říkáte si, pro boha, kde jsem to chytila, proč se to vrací, je to nepříjemné.
2: Vysvětlíme si všechno kolem plísní na nohou, co zabírá a co ne. Pomoci vám i dnes zkusí doktorka Kateřina Cajtamlová.
1: Své problémy s plísněmi na nohou nám popište ve formuláři na stránce našeho pořadu, můžete klidně anonymně, www.veseleazdravie.cz
2: nebo nechte svůj vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakuji ještě jednou číslo 221 553 770.
2: A jinak se o plísních pobavíme už dnes odpoledne v našem pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Těšíme se na všechny.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce Sedm karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na Sedm karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
3: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Tragická nehoda u Chebu uzavřela silnici do Františkových Lázní. Průměrná mzda v Karlovarském kraji vzrostla, přesto je nejnižší v republice. Okolnosti vzniku rozhovoru ministra Macinky pro detektivní partu prověří oddělení vnitřní kontroly ochranné služby. Dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. Na silnici 1/21 ve směru z Chebu do Františkových Lázní srazilo krátce před 5. hodinou ranní auto chodce. Ten utrpěl zranění neslučitelná se životem. Silnice je uzavřena. Jak uvedl krajský policejní mluvčí Jan Bílek, policisté na místě řídí dopravu a odklání vozidla na objízdnou trasu, která vede přes obec Střížov. Policisté u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla s negativním výsledkem. Negativně vyšel také test na omamné a psychotropní látky. Průměrná hrubá mzda v Karlovarském kraji ve druhém čtvrtletí stoupla na 44,5 tisíce korun. Oproti loňskému roku je to nárůst zhruba o 2,5 tisíce. I přesto zůstává průměrná hrubá mzda v Karlovarském kraji nejnižší v celé republice. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
5: Vyšší průměrnou mzdu mají i v sousedních regionech Karlovarského kraje. V Ústeckém kraji přesahuje 47 tisíc korun. V Plzeňském je ještě o 1000 korun vyšší. Celostátní průměr pak překročil 51 tisíc korun. Z Karlovarského kraje Klaudie Skalková, Český rozhlas.
4: Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti vzniku rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži, strážci na pokyn Macinky neskontrolovali a zůstali venku. V místnosti se přitom nacházely makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Jestli byl postup ochranky v pořádku, prověří vnitřní kontrola, říká mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka.
6: Je patrné, že z vícero úhlu pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
4: Ministr Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil. Ničivé povodně v Nepálu značily infrastrukturu a domy za v přepočtu asi 53 miliard korun. Informoval o tom šéf tamního úřadu pro zvládání katastrof. Přírodní katastrofa zasáhla Nepál a sousední Tibet minulý týden. Nepřežilo více než 1200 lidí, přes 4000 a další úřady pohřešují. Stovky lidí zůstaly uvězněni v prostorách vodních elektráren. Agentura Reuters napsala, že z tunelu jedné z nich dnes záchranáři vyprostili dva přeživší.
0: Sport.
4: Čeští volejbalisté v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím Evropy prohráli. V Belgii podlehli domácí reprezentaci 0-3. Dnes s ní budou hrát znovu. České basketbalistky vstoupí do mistrovství světa. V Berlíně čekají od 20 hodin a 15 minut Italky. Ve skupině mají ještě Čínu a Spojené státy americké. Dál postoupí 3 ze 4.
0: Počasí.
4: Dnes bude většinou zvětšená oblačnost. Přes den bude oblačnosti postupně ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách 20 až 23. Vane zpočátku mírný, odpoledne čerstvý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na stupni 3.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Silnice 21 mezi Chebem a Františkovými Lázněmi je stále uzavřena z důvodu vyšetřování vážné dopravní nehody. Projedete kyvadlově jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Mají anebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu? Tak odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. A v dalším příspěvku pak uslyšíte o tom, že herci Zápročeského divadla zítra zamíří do obnovované tvrze v Pomezné na Chebsku. Zahrají tam historickou komedii Velká mela aneb Francouzská kuchyně. Máme 5 minut po 8 hodině a dobré ráno pokračuje dál písničkou od Janka Ledeckého. Přeji příjemný poslech.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 90. léta v muzice a ve světě popu zastoupila písnička od australské zpěvačky Kylie Minogue. No ale teď už pojďme ve vysílání pozdravit plzeňské meteorology.
1: Počasí.
0: Je čtvrté na 9 a dnešní a víkendovou předpověď počasí má pro nás meteoroložka Marta Suchá. Vítám vás ve vysílání, dobré ráno přeji.
2: Hezké ráno.
0: Tak začneme tedy nejprve tím dnešním dnem, který by měl být zřejmě nejteplejším dnem tohoto týdne, je to tak?
2: Tak máte pravdu, to dnešní počasí bude o ubývání oblačnosti. Zpočátku bude oblačno až skoro zataženo, už dopoledne začne ubývat oblačnost na polojasno a odpoledne bude slunečné. Až později večer začne přibývat od severu oblačnost studené fronty, která potom ukončí teda ten příliv toho teplejšího vzduchu, který dnešním dnem vrcholí. A kolem půlnoci se objeví na frontě i první srážky, občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty dnes budou mít většinou letní hodnoty. Očekáváme je mezi 24 a 27 stupně Celsia. Na horách budou teploty odpoledne dosahovat 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr povane od západu bude mírný odpoledne, ale zesílí na čerstvý o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu. Od vyšších poloh může v nárazech místy dosahovat až rychlosti kolem 55 km v hodině. Pocitově bude tedy ta teplota se nám dá trošku nižší než ta na teploměru právě kvůli tomu větru.
0: Mm-hmm. Takže dnes tedy bude teplo, ale později tedy větrno. A ještě vás poprosím o víkendovou předpověď, jak bude zítra a v neděli.
2: Tak bude chladněji, budeme v chladnějším vzduchu, ale bude většinou slunečno. V noci přejde přes naše území k jihu studená fronta, bude tedy v nočních hodinách večera v noci většinou zataženo, od severu se k nám rozšíří déšť a pršet bude na většině území ve druhé polovině noci. Ráno budou srážky od severu ale rychle ustávat, během dopoledne bude zítra rychle také ubývat i oblačnost a odpoledne, sobotní odpoledne už bude slunečné. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 11 stupňů a maxima v chladnějším vzduchu za studenou frontou budou mezi 19 a 22 stupni Celsia. Vítr povane zítra mírný západní rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. V neděli bude málo oblačnosti, k ránu se mohou v údolích vytvořit mlhy. Ráno bude chladné, při té zmenšené oblačnosti klesnou teploty na 9 až 6 stupňů Celsia. Odpoledne bude skoro jasno nebo polojasno a maxima podobná sobotním, převážně tedy do 22 stupňů Celsia. Vítr už ale bude pouze slabý, v noci západní, během dne pak proměnlivý a při tom slabém větru nám bude pocitově tepleji než v sobotu, tady v neděli.
0: O počasí jsem si povídala s meteoroložkou Martou Suchou. Moc vám za to děkuji. Pěkný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a my jsme rádi, že jste si k nám našli cestu. Posloucháte páteční dobré ráno plné písniček, informací a ranní pohody a za 7 minut bude 8:30. Mimořádné představení připravilo Záporočeské divadlo v Chebu. Svou inscenaci Velká mela aneb francouzská kuchyně uvede zítra od 16 hodin v obnovované tvrzi Pomezná na Chebsku. Děj zavede diváky do jihofrancouzské Provence roku 1915. O Velké mele si povídal na jedné ze zkoušek náš redaktor Josef Šorfa s režisérem Zdeňkem Bartošem.
1: Autor ukazuje, jak ty velké dějiny ovlivňují životy malých obyčejných lidí. Když ty kola se najednou pohnou, tak jak se z toho snaží vybruslit a prokličkovat ty normální obyčejní lidé bez jakýchkoliv funkcí a vlivu. A to je na tom vlastně jako hezké a zábavné.
2: Říká režisér Zdeněk Bartoš. Na představení zve režisér obzvlášť jednu specifickou skupinu, a to jsou diváci z řad policie. Proč?
1: Já doufám, že přijdou diváci ze všech možných profesních skupin, ale hlavní hrdinou je četník. A je to takový jako četník, kterého stíhají nejrůznější pohromy.
2: Četníka Cezara hraje Viktor Braunreiter.
3: Když jsem pracoval pro republiku, ocitl jsem se kolikrát v zoufalých situacích. Když jsem pracoval pro císaře, ocitl jsem se v situacích ještě zoufalějších. Ale nikdy by mě nenapadlo, že teď, za krále, se dostanu do situace naprosto zoufalé. To je ta naše společnost.
1: Ne, že by si z toho nic nedělal, ale vždycky se nějak jako oklepe a jde dál a ta hra skládá takový skromný hold téhleté profesi. To je případ tady i našeho četníka Cezara, který nakonec z toho vlastně vyleze jako hrdina.
2: Poznamenal Zdeněk Bartoš. V roli krásné Josefíny uvidí diváci Terezu Švecovou. Jací jsou bratři, mezi kterými jste se ocitla? Tedy Viktor Braunreiter jako četník Cezar a Petr Németh v roli šéfa poštovní stanice, co by Ferdinand Gonfaron.
4: Oni jsou samozřejmě hlavně oba dva úžasní a proto je Josefína oba dva miluje. Jeden je čestný a spravedlivý, druhý je trošku rozpustilý, citlivý a impulzivní. I hlavně imponují oba dva a ona prostě neví, koho z nich si vybrat. Josefína řeší to, co je teď. Ona se moc nekouká na budoucnost nebo na nějaké následky svých činů. Ona prostě existuje teď a tady a to je to, co je pro ní jediné podstatné.
2: Říká Tereza Švecová. A aby zmatků nebylo málo, vstupují do hry ještě císařský plukovník, královský komisař a republikánský sedlák.
5: Ty všechny uvidí při mimořádném představení diváci v sobotu od 16 hodin, a to v obnovované tvrzi v Pomezné. Z Chebska Josef Šorfa, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výhled.

0: Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: Deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Víc než 3 miliony korun rozdělí Karlovarský kraj mezi vlastníky a správce lesů. Rada kraje schválila dotace pro 25 žadatelů, kteří peníze využijí na obnovu porostů i jejich ochranu. Kraj podpořil všechny podané žádosti v plné výši. V Pramenech na Chebsku dokončili silničáři modernizaci hlavní křižovatky. Součástí bylo nové odvodnění, protože na původní křižovatce se během deštivého počasí hromadila voda. Celkové náklady ve výši zhruba 7 milionů financovala krajská správa a údržba silnic. Rada Karlovarského kraje rozhodla o pokračování preventivního projektu Staráme se o zoubky. Odborné týmy učí správnou péči o chrup přímo ve třídách. V minulém školním roce programem prošlo 1500 dětí z 21 škol v regionu. Přesně před 70 lety představila americká technologická společnost IBM první pevný disk. Vážil skoro tunu a byl velký zhruba jako dvě obrovské lednice. Za 70 letí se pevné disky výrazně zmenšily, základní princip jejich fungování ale zůstal stejný. Policisté ve Velké Británii a Spojených státech řeší dva podobné případy krádeží velkých zásob piva. Pivovar Guinness přišel o dva kamiony, které zloději odvezli ze skladu poblíž severoanglického Liverpoolu. Přibližně 800 ukradených sudů ocenil na v přepočtu více než 3 miliony korun. V USA pak ze skladiště v Jižní Kalifornii zase zmizelo 34 tisíc plechovek piva Pepst. Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou vítězný vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion porazil polský tým Tychy 6-0. Západočeši vyhráli nad švédským Regle 4-0. A dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Silnice 21 je mezi Chebem a Františkovými Lázněmi uzavřena z důvodu vyšetřování nehody. Policisté odklánějí vozidla na objízdnou trasu a dvě osobní auta bourala na silnici v Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tak to byly krátké zprávy s Matějem Štechem a nový den, pátek 4. září, načínáte ve společnosti Rádia vašeho kraje. Dnes popřejeme k svátku Jindřiškám. Jindřiška je jméno německého původu s významem vládkyně domu či paní domova. Takže pro Jindřišky tu máme teď písničku k svátku a už za 7 minut budeme soutěžit, tak se připravte a nachystejte a buďte s námi.

slovenského zpěváka Pavola Haberu spolu se skupinou Tým vystřídala zpěvačka Marta Kubišová a já doufám, že jste si hezky užili její písničku Depeše. No ale teď už pojďme otevřít soutěž. V té dnešní soutěži vás pozveme do Císařských lázní v Karlových Varech na koncert Karlovarského symfonického orchestru, kterým tento orchestr zahájí svou novou sezónu. Máme pro vás dvě vstupenky, které můžete vyhrát právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. 8.39 na hodinách a v dobrém ránu hrajeme o dvě vstupenky na koncert Karlovarského symfonického orchestru, který ve čtvrtek 10. září od 19.15 v Císařských lázních Karlovy Vary zahájí novou sezónu. Zahajovací koncert 192. sezóny bude v přímém přenosu vysílat také Český rozhlas D-dur a z toho důvodu

0: tento symfonický orchestr vznikl. Bylo to v roce 1835, 1895 nebo 1920. Tři možnosti, jedna z nich je správně.
1: Já bych řekl za B.
0: 1895, bohužel, nevyšlo to, není to správně. Nevyšlo to, nedá se nic dělat, mějte se hezky, dobré, pěkný den. Naslyšenou. 221, 55, 37, 37, ještě jednou připomínám telefonní kontakt do soutěže, tak kdo pak si s námi zahraje právě teď, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jarka Sokolovsko.
0: Zdravím vás, paní Jarko, slyšela jste soutěžní otázku?
2: Děkuji. Slyšela jsem soutěžní otázku a otázka byla, kdy byl založen.
0: Ano, ano, oficiálně Karlovarský symfonický orchestr a mám tu možnost 1835 anebo zbývá 1920, která z nich?
2: Já bych řekla 1835 dam.
0: A trefujete to dobře, je to tak, ano.
2: Je, děkuji.
0: Je to skutečně tak, Karlovarský symfonický orchestr byl založen skladatelem, houslistou a dirigentem Josefem Labickým jako sezónní lázeňské těleso roku 1835. Dvě vstupenky na koncert v Císařských lázních Karlovy Vary, na koncert tedy Karlovarského symfonického orchestru jsou vaše. Já vám moc gratuluji, paní Jarko.
2: Děkuji.
0: Přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Vám taky. Hezký den.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Páteční pohodu přejeme ve společnosti Českého rozhlasu. Je 9:15 a 1 minuta a dopoledne nás ještě bude provázet zvětšená oblačnost. Během dne bude oblačnosti postupně ubývat až na polojasno, ale ve večerních hodinách začne oblačnosti opět přibývat a později večer se může v severní polovině našeho kraje ojediněle vyskytnout občasný déšť anebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se dnes budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni Celsia, na horách naměříme 20 až 23 stupňů. Fouká zatím mírný vítr, během odpoledne to pak ale bude čerstvý západní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré, ale biozátěž ta je vysoká na 3. stupni. Ještě připojím teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 4. září. Minimální teplotu minus 2,8 stupňů Celsia naměřili v Šindelové v roce 2003, zatímco maximální teplotu tu zaznamenali Františkovy Lázně v roce 1973 a bylo to 30,2 stupně Celsia.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Píseň pro mě, tak to byla vůbec první skladba, první písnička, kterou Václav Neckář naspíval v roce 1968 a která reagovala na okupaci, na rozkaz režimu, pak musela zmizet, pak se na ní zapomnělo a znovu objevená byla teprve nedávno a náhodou. No ale to už je na delší povídání. Za 9 minut bude 9 hodin. V tento čas se ve zprávách dozvíte, co nového u nás v regionu i ve světě. No a po té 9. hodině otevře dopolední vysílání Michaela Vondráčková. Tak si tedy užijte pátek, jak se patří. Zítra ráno se na vás budu opět těšit v sobotním ranním vysílání. Loučí se s vámi od mikrofonu a mixážního pultu Jitka Brošková. Mějte se báječně. Naslyšenou.

0: Cestopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.
2: Devět hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Policie v Karlovarském kraji našla s pomocí dronu pohřešovaného seniora. V Karlových Varech dnes pokračuje program folklorního festivalu. V Česku začínají růst houby, lidé sbírají hlavně žampiony. Bude oblačno až skoro zataženo, později polojasno a teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. 85letého seniora, po kterém pátrali policisté a záchranáři v Karlovarském kraji, se na večer podařilo najít i s pomocí dronu. Po muži policisté pátrali od 1. září, kdy odešel ze svého bydliště ve východní ulici v Karlových Varech. Mobilní telefon u sebe neměl. Jak uvedl krajský policejní mluvčí Jan Bílek, muž byl podchlazený a policisté ho předali zdravotníkům. V Karlových Varech pokračuje folklorní festival. Pořádá i soubor písní a tanců Dileň. Dnešní program začíná v 10 hodin, říká dramaturgyně a choreografka Eva Hanková z organizačního týmu festivalu.
4: Začínáme hned po ránu koncertem pro školy. Pořad Svět tančí zaplní velký sál v termálu poprvé. Nemyslím, že to je poprvé, ten pořad je již tradiční, ale on ho v sobotu, ten velký sál, náš festival zaplní ještě podruhé.
3: Program folklorního festivalu pokračuje až do neděle. V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky.
5: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo.
3: Pršet by mělo na většině území republiky zítra. Borovička připomněl, že v Česku rostou i jedovaté druhy žampionů jako žampion zápašný. Americký viceprezident J.D. Vance připustil, že Bílý dům nevede s Íránem žádná jednání. Pro jejich obnovení stanovil podmínku. Teherán přestane střílet po civilních lodích. Konflikt přitom odmítl nazvat válkou, přestože jen tento týden si obě země vyměnily několik útoků. Odmítl, že by americké údery dopadly během střelby i na íránskou svatbu, jak tvrdí Teherán. Nicméně oznámil, že v této věci Pentagon zahájil vyšetřování.
6: Spojené státy teď s Íránem žádná jednání nevedou, řekl americký viceprezident Vance. Boje s Íránem přitom odmítl nazvat válkou. Aktivní operace podle něj skončily už před měsíci, přestože Spojené státy a Írán jen tento týden třikrát vyměnili palbu kolem Hormuzského průlivu. Podle Pentagonu bylo od konce února zraněno 790 amerických vojáků, 18 jich zahynulo. Vance odmítl říct, kdy konflikt skončí. To je podle něj na Íránu. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až skoro zataženo. Přes den bude oblačnosti postupně ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách 20 až 23. Vane zpočátku mírný, odpoledne čerstvý západní vítr a biozátěž je vysoká na stupni 3.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Silnice 21 je u Chebu směrem na Františkovy lázně stále uzavřena z důvodu dopravní nehody.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pěkné páteční dopoledne, jsme rádi, že i v pátek vám dělá společnost rádia vašeho kraje. Slyšeli jste někdy o tom, že silničáři, kteří musí udržovat silnice sjízdné za každého počasí, mají své takzvané cestářské rodeo? V něm porovnávají svoje dovednosti a zkušenosti a probíhá právě dnes v Kralovicích. My se tam podíváme s naším reportérem za chvilku. Ovšem témat bude daleko víc, tipy pro volný čas, dorazí třeba i Mirka Kuncmanová se svým receptem. Tak přejeme, ať vám pátek příjemně ubíhá a pohodové dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Vaříte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: Mirka Kuncmanová, to je taková naše páteční jistota, že o víkendu nebudeme tápat v kuchyni, už je ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak vypadá to ale, že dnes pro nás máte nějaký fajn tip, jak zpracovat přebytky ze zahrádky. Je to
2: tak? Pravda. Dneska si moc nezavaříme. Ale dneska budeme zavařovat.
1: Nezavaříme, ale zavaříme vlastně.
2: Já nevím, jak to mají zahrádkáři, ale mě se rajčata letos dost povedla. Musím předeslat, že se za zahrádkáře nepovažuji. Rajčata pěstuji v kýblech. Moje zahrádka je taková mini pidy. Ale víte, co se říká o sedlácích a o bramborách? No, raději to nebudeme rozebírat. Ale letos jsem měla rajčat opravdu dost, že jsem ani nestačila konzumovat. Jistě, že nejlepší jsou čerstvá, vyzrála a sluníčkem slazena. Ale když je jich dost, člověk přemýšlí, jak se uchovat na horší časy. Mně se velmi osvědčilo naložit je jako okurky, nebo snad ještě lepší, spolu s paprikami zavařit je jako lečo. Je to dost populární, každý má svůj zaručený recept, na který nenechá dopustit. Já se dnes s vámi podělím o ten svůj, podle kterého rajčata s paprikami zavařuji mnoho let a užité takto zpracované zeleniny je velké. Ta sezóna rajčat a paprik vrcholí, tak si myslím, že bychom se do toho zavařování měli pustit.
1: No já už se dívám na ty suroviny, moc jich není, takže co potřebujeme?
2: Potřebujeme dvě suroviny a to jsou papriky a rajčata. Těch paprik asi tak kilo a půl, jsou to takové ty papriky vhodné na léčo. A 1 kilo dobře vyzrálých rajčat.
1: Tak to asi všichni stihli zapsat, ale pro jistotu zopakuji 1,5 kila paprik vhodných na lečo a 1 kilo dobře vyzrálých rajčat. Tak to jsme připravili a postupujeme jak?
2: Začneme sklenicemi a víčky, která budeme používat, vše důkladně omyjeme a vypaříme. Omyté papriky rozkrojíme, semena odstraníme a nakrájíme je na nudličky. Rajčata oloupeme. To znamená, že na chvíli je ponoříme do vařící vody a slupka se potom snadno stáhne. Vykrojíme tvrdší zbytek po stopce a nakrájíme je na čtvrtiny nebo na silnější kolečka. V přiměřeně velké nádobě dobře promícháme. Směs plníme do dokonale připravených sklenic a dobře v nich zeleninu upěchujeme tak, aby nezůstaly vzduchové bubliny. Zavíčkujeme a sterilizujeme zhruba při 95 stupních Celsia 12 minut. To platí pro sklenice o obsahu 300 ml. Ty větší sklenice o obsahu 720 ml sterilizujeme 15 až 17 minut. Vychladlé sklenice zkontrolujeme, zda jsou víčka, jak se říká, dobře chycená, označíme štítky a uložíme v chladu a suchu. Takto připravenou sterilovanou zeleninu můžeme použít při přípravě klasického leča nebo jako zeleninovou vložku pod maso, do gulášu a podobně. To využití je opravdu velké. Tak. Dnes ani neříkám, kolik, jak velké množství a kolik času, to opravdu záleží, jak jsme zruční, jak nám půjdou loupat rajčata a tak podobně.
1: Spíš se zeptám, jak dlouho to vydrží ve sklenicích?
2: Tak já jsem nedávno brala 3 roky starou teda tu konzervu a bylo to úplně perfektní, když to otevřete, tak máte pocit, že tam máte skutečně čerstvá rajčata a čerstvé papriky. Krásně to voní.
1: Tak recept opět posluchači najdou na našich webových stránkách a já myslím, že víkend je jasný, pustíme se do zavařování. A postupem času, jak se nám to všechno bude hodit, třeba
2: určitě
1: ještě i 3 roky.
2: A přesně tak.
1: Se ohlédneme. Tak moc děkujeme a těšíme se na příště. I dnes s námi byla Mirka Kuncmanová. Naslyšenou.
2: Hezký víkend. Naslyšenou.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: A teď je Lubomír Lipský a konkurs na vrátného u baru.
2: Jaké máte psání?
3: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho piráta. To jste vy?
2: Ano, to jsem já. Jo. Posaďte se.
3: Děkuju, já jsem Hlusvisiák. Hlusvisiák mé jméno. Tak to jste vy, Černý pirát.
2: No.
3: Sakra, vypadá to tak jako, spíš jako normální český vidřiduch.
2: Co pak jste nám přines?
3: No, tak já bych se chtěl mluvit s panem vedoucím.
2: To jsem já.
3: Jo, tak to jste taky vy.
2: No.
3: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
2: Já přece ještě nejsem penzi.
3: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
2: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
3: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
2: Tak podívejte se, co jste si psal.
3: Já jsem jdu na to místo toho vrátnýho, jo?
2: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
3: Ano, ano, ano.
2: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
3: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
2: Tak vy si věříte.
3: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
2: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátného v našem podniku.
3: Ano.
2: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
3: Jo, mě a proč?
2: No kvůli orientaci.
3: A tak, jo.
2: Abyste věděl, co vás tady čeká.
3: Ano.
2: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného v baru?
3: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách.
2: No, dovolte...
3: no a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
2: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
3: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
2: A proč by chodili na váhu?
3: No, aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
2: Nesmysl, vážit se nebude.
3: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano?
2: No, Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
3: No jak, takhle, helejte.
2: No počkejte, co to děláte?
3: No vidíte, jak, no, mi to,
2: rovte,
3: jak mi to šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
2: No.
3: Páni drazi, a to je vaše vnučka?
2: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně.
3: Tadyhle druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
2: Ale
3: ne,
2: no, já nevím.
3: Safra,
2: a patrně, ano, ano.
3: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
2: Pošte! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, no. Na pláži.
3: A ten dědek vedle, to je Rumun?
2: To jsem přece já.
3: To jste vy, že vám nedali aspoň čepičku.
2: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
3: Aha.
2: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
3: Jak to, co pak odsuděn někdo střízlivej?
2: No ano, taky se stávají takové případy.
3: Tak to neplníte plán, víte?
2: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
3: Ano.
2: Pán se patřičně setne,
3: no.
2: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
3: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: minuty pro volný čas.
1: Dnes máme pátek 4. září a tady je několik tipů od nás. V prostorách zoologické a botanické zahrady města Plzně se uskuteční už 10. ročník akce nazvané Holou rukou, bosou nohou po zoo. Návštěvníci se zaměří na pozorování stop různých živočichů, identifikaci podle zvuku a hmatové legrácky. Akce začíná v 17 hodin. V Muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici se dnes koná barokní podvečer. Na programu je od 17 hodin představení knihy z roku 1712 a poté koncert duchovní hudby. V městské stodole v Bělé nad Radbuzou se uskuteční tradiční mezinárodní noc pro netopíry. Vedle programu pro děti na návštěvníky dále čeká například práce s ultrazvukovým detektorem. Program začíná v 17 hodin. Další ročník muzejní noci začne v 18 hodin na nádvoří a také v prostorách Sokolovského zámku. Divadelko Ondřej zahraje pohádku Nebedružná hvězdoprava. Připravena je také komentovaná prohlídka výstavy Retro, zahraje bluegrassová kapela Spektrum a v dalším programu nebude chybět například komentovaná prohlídka Sokolovského pokladu a sklepa. A poslední tip, inspiraci křehkou krásou, precizním řemeslem a tradicí i doprovodný program nabízejí dnes od 9 do 17 hodin porcelánové slavnosti v Karlovarské Zejrově ulici.

0: Kralovicích na severním Plzeňsku se dnes koná krajské kolo cestářského rodea. O postup do celostátního finále se tu utkají desítky řidičů a mechaniků silniční údržby z Plzeňského i Karlovarského kraje. Přímo v kralovickém areálu správy a údržby silnic je teď také náš redaktor Pavel Hala. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: V čem přesně soutěž spočívá a co všechno tam silničáře čeká?
1: Tak na úvod musím říct, že jsem tolik variací na oranžovou barvu už dlouho neviděl. Jde o prověrku dovedností, které řidiči sypačů a těžké techniky potřebují prakticky každý den v zimní i letní údržbě. Soutěží se na čas i přesnost na překážkové dráze. Teď probíhá registrace, losování pořadí a prohlídka trati. Celkem se tu utká téměř 50 závodníků, 31 z plzeňské a 14 z karlovarské správy a údržby silnic. Desítka nejlepších řidičů z Plzeňského a Karlovarského kraje pak odpoledne postoupí do finále a první dva z každého kraje jdou dál do celostátního kola, které se uskuteční o víkendu 14. až 15. října v Sosnové v autodromu u České Lípy.
0: Je to soutěž jen pro řidiče rozměrných sypačů, anebo je v programu i nějaká novinka nebo doprovodné disciplíny?
1: Tak hlavní je samozřejmě jízda zručnosti s těmi těžkými auty, s těmi pluhy, ale program je bohatší. Poprvé se tu například odehraje soutěž traktorů s ramení sekačkou. Velkou zajímavostí je i výstava techniky, k vidění je tu například nový speciální vůz na pokládku mikrokoberců nebo nákladní auto, které přímo v rámci výukového projektu smontovali studenti středních škol z Kralovic a Plzně.
0: Slyšíme tam poměrně hluk, takže se asi může na tuhle neobvyklou podívanou přijít podívat i veřejnost z okolí, je to tak?
1: To bohužel ne.
0: Ajaj.
1: Akce má ryze profesní charakter, teď tady probíhá prohlídka trati, takže proto ten hlahol. Pro veřejnost volně přístupná není z bezpečnostních důvodů, je tady mimo jiné i dopravní policie, která také úzce spolupracuje v tom běžném provozu se silničáři. Studenti technických škol a pozvaní hosté, to jsou další, kteří tady tvoří tu oranžovo, světle, žlutou posádku a pořadatele. Pro silničáře je tahle akce ale klíčová a hlavně z pohledu popularizace oboru a osvěty i u mladé generace. Řidiči tady totiž v zimě často, to známe, řidiči nadávají, že silničáři zaspali a málo kdy si uvědomují, jak náročná ta práce s touhle těžkou technikou je. A zároveň tady právě díky té spolupráci se středními školami ukazují zázemí mladým adeptům a snaží se tak nalákat třeba i budoucí zaměstnance správy a údržby silnic, ať už Plzeňského nebo Karlovarského kraje tady v Kralovicích.
0: Tak děkujeme alespoň takto za přiblížení. Z Kralovic se nám přihlásil redaktor Pavel Hala. Díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: První zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de la Porciúncula, české město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hipšmanovi. Já přeju hezký pátek a krásný první zářijový víkend.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ve vodní nádrži Březová u Karlových Varů dál ubývá voda. V Sokolovském zámku otevřeli nové edukační centrum s knihovnou a výstavními prostory. Česko posiluje podle ministra Metnara bezpečnostní opatření. Dnes bude oblačno až skoro zataženo, později polojasno a teploty do 27 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Vodohospodáři chtějí kvůli suchu omezit odtok vody z nádrže Březová. Hladina už totiž klesla na nejnižší provozní úroveň, při které se za běžných podmínek voda z nádrže nevypouští. Povodí Ohře proto požádalo Karlovarský kraj o povolení mimořádně snížit odtok, říká mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
2: Z 220 litrů bychom klesli až na 100 litrů za vteřinu. Cílem je, abychom v nádrži udrželi alespoň nějaké minimální množství vody a byli schopni zajistit aspoň nějaké množství vody v korytě pod hrází.
0: Sokolovské muzeum otevřelo nové prostory pro vzdělávání, prezentaci svých sbírek a knihovnu. Rekonstrukce a vybavení stály 18,5 milionu korun. Většinu nákladů pokryla evropská dotace. Archeologové při opravách navíc odkryli část původní hradby ze 13. století a střílnu, říká pedagožka Sokolovského muzea Jitka Třísková.
3: Bylo potřeba udělat i zabezpečení, dělalo se tam nový topení, který se dělalo do podlahy. Díky tomu vlastně se našly ty pozůstatky hradu, protože kvůli tomu topení se šlo do hloubky až 1 metr, ta střílna se tam našla a další věci.
0: Hradba zůstala zachovaná a návštěvníci ji uvidí pod prosklenou podlahou. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojované s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Na jihu Francie hrozí další vlna veder. Varovala předtím francouzská meteorologická služba, podle které se budou na některých místech teploty blížit 40 stupňům. Francie má za sebou nejteplejší léto v historii měření, během kterého hasiči bojovali s rozsáhlými požáry a zemědělce poznamenalo rekordní sucho.
4: Nejtepleji bude podle meteorologů v regionu Languedoc u Středozemního moře, kde by mohly teploty dosáhnout 39 stupňů. Padnout by mohly teplotní rekordy pro měsíc září. Na dalších místech regionu se budou teploty během víkendu pohybovat okolo 30 stupňů. Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek uvedlo, že Francie zažila nejteplejší léto v historii měření. S následky veder a sucha se stále potýkají zemědělci, kteří nemají dostatek krmiva a osiva. Vláda jim slibuje pomoc ve výši stovek milionů eur. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až skoro zataženo. Přes den bude oblačnosti postupně ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Vane zpočátku mírný, odpoledne čerstvý západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 21 u Chebu směrem na Františkovy Lázně by po nehodě měla být opět otevřena.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: I 4 minuty po 10. hodině vám společnost dělá rádio vašeho kraje. Také patříte k milovníkům vrt, tak pozor, dnes do našeho vysílání přijde jako host historik a spisovatel Tomáš Makaj, který brdům věnoval už celou řadu knih a nedávno přibyla nová. Přivítáme ho už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: A jak jsme slíbili, v následujících minutách se s naším dnešním hostem budeme příjemně toulat krásnou krajinou Brd. Naším hostem je dnes historik, spisovatel, básník, dlouholetý znalec Brd a také zakladatel Muzea středních Brd ve Strašicích Tomáš Makaj. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Brdy, to je pro řadu lidí pořád tak trochu tajemné místo. Desítky let byla velká část tohoto území veřejnosti nepřístupná, prakticky uzavřená. Dnes se tedy do Brd vracejí turisté a s nimi možná také otázky týkající se historie této krajiny, příběhů, které se tady odehrály. Pamatujete si, kdy vy osobně jste si poprvé řekl, tak tady chci poznat historii do hloubky, tady mě to opravdu zajímá. Pamatujete si na ten okamžik ještě?
1: Tak já si pamatuju na ten okamžik poměrně jasně, protože jsem vystudoval lesnickou školu v Písku a jako hájenské praxe, tak jsem dostal vlastně dnešní západočeskou část Brd, tedy v okolí Strašic. Tam jsem měl vlastně vykonávat tady tu hájenskou službu a setkal jsem se se starými pamětníky, jako byl ku příkladu pan Josef Šefl. A v podstatě tyto pamětníci mě tak nějak těmi příběhy přilákali do vlastních oblasti středních Brd, kde tedy se nejen ty, ku příkladu, pytlácké příběhy nebo právě ty historické příběhy ze středověku nějakým způsobem dochovaly.
0: Čím jsou podle vás Brdy výjimečné? Je to právě tím, že byly dlouho lidem nepřístupné? Je to tajemství v tom?
1: Tajemství je to takové kombinované, protože vlastně nikdy v Brdech neproběhl žádný historický průzkum a to ani v době první republiky, protože tak, jak se začaly Brdy v podstatě zkoumat na přelomu 19. a 20. století, tak najednou později o ně projevuje zájem armáda a v podstatě ty Brdy se pro vědu, tedy v uvozovkách tu vědu historickou, uzavírají, i když tam probíhají výzkumy, co se týče přírody, ale v podstatě ta historie se nějakým způsobem tak trochu vymazává a skrývá.
0: Čili se nedá říct, co všechno se třeba právě díky těm desetiletím relativního utajení, řekněme, dochovalo.
1: Tak to je součástí vlastně několika výzkumů, takže k nám jezdí právě i do muzea, jak tedy archeologové, kde se zkoumá ku příkladu archeologie lesních řemesel, nebo probíhal u nás kdysi projekt opomíjené archeologie Západočeské univerzity, kde tedy se zkoumali právě ku příkladu, co to jsou kolomazné pece a jakým způsobem fungovaly ten systém lesních řemesel, protože v tom lese, i když se nám to bude zdá podivné, ale žili tam také lidé, kteří se nějakým způsobem museli živit.
0: A co vás tady vedlo přímo k myšlence založit muzeum středních Brd?
1: Tak ta původní myšlenka vycházela samozřejmě z takových těch povídání nebo snah těch původních vlastenců, kteří na přelomu 19. a 20. století chtěli vytvořit ve Strašicích muzeum, takže prováděli takové amatérské archeologické vykopávky a sbírali některé právě artefakty z historie. V podstatě se jednalo o práci pana učitele Pobudy a potom také pana doktora Pobudy, protože oni byli v příbuzenském vztahu. Později pak pana učitele Bělohlávka a vlastně tyto snahy potom svým způsobem zhatila armáda, protože ta vyhlásila vlastně z Brd, nebo byla učiněna z Brd vlastně dělostřelecká střelnice. No a tím byl i omezen podstatně turistický ruch, který byl také s jednou takovou zajímavou záležitostí, která vlastně ty Brdy podporovala i v ekonomickém růstu.
0: Teď se ten turistický ruch pomaličku vrací. Možná před písničkou se ještě zeptáme, kdybyste měl člověka, který Brdy nikdy nenavštívil, vzít na jedno jediné místo, které by to bylo a proč?
1: Tak v současnosti bych ho vzal asi k nám na Dům přírody Brd, který se nachází v areálu loveckého zámečku Tři trubky a tam se v podstatě dozví všechno.

0: Hostem v našem dnešním dopoledním vysílání je historik a spisovatel Tomáš Makaj. Povídáme si o krásné a trochu tajemné oblasti Brd. Když se řekne Brdy, tak právě mnoho lidí se automaticky vybaví vojenský prostor. Jak ale Brdy vypadaly předtím, než do nich takto výrazně vstoupila armáda? Víme, kdo v Brdech žil, víme, čím se živili lidé.
1: Tak Brdy jsou zajímavé tím, že v období středověku tam probíhaly jisté takové mocenské konflikty a jedním z těch, ku příkladu z těch mocných rodů byl i rod Rožumberků, takže ku příkladu se vytvořila v té západočeské části rožumberská doména, která soupeřila potom s rožmitálským panstvím. V současné době se nám podařilo objevit i fresky v kostele svatého Vavřince ve Strašicích, tedy ne v současné době, ale v poměrně nedávné, kde je dokonce zobrazen domnělý tedy portrét tedy jednoho z Rožumberků a my se domníváme, že by to mohl být dokonce tedy Petr I. zakladatel právě té strašické domény. Zajímavé je, že se zachovaly i popisy hranic v lese, které se právě nachází nedaleko loveckého zámečku Tři trubky. Takže se tam mluví o vrchu Kočka, tedy tehdy jako kočičí kopec a poté třeba se tam zmiňuje Budatina hať. Takže člověk tam žil v podstatě od toho středověku a věnoval se lesním řemeslům povětšinou, tedy to bylo jak tedy kolomaznictví, protože některé ty v podstatě kolomazné nádoby nebo nádoby, které sloužily pro jímání dechtu a posléze se v nich dělala kolomaz, která se používala k mazání právě otáčivých kol hamrů, tak se tyto nádoby třeba zachovaly v plzeňském podzemí. Mezi ostatní tedy způsoby obživy tak patřilo ku příkladu lovectví a z toho nám potom vyplynul velmi zvláštní fenomén, který byl celku přirozen, a to je pytláctví. S pytláctvím souvisí i takzvaný lesní pych a to je zajímavé. Ku příkladu na Strašicku se kácely na černo duby a z těch dubů se dělaly sudy a ty sudy se na černo prodávaly do plzeňského pivovaru. Takže v roce 1867 museli zasahovat i vojáci proti zdejšímu lesnímu pichu, tedy právě kradení celých stromů. Takže to je taková zajímavost.
0: Vy jste se ale také věnoval brdským pověstem. Vím, že se v nich objevují bludičky, permoník, fabián, hejkal ne, ale vy jste mě opravil, že to není hejkal, že to je brdský?
1: My máme takové specifikum, máme i velkého hejkala, což je tradiční figura, která v podstatě honí turisty, ale my máme i hejhalka, což je taková zmenšenina hejkala. A v podstatě to vzniklo ze slova nebo ze zkratky dvou slov a tedy hej hajný, to zvolání a tenhle ten hejhálek dokonce tedy strašil babičky, které chodili sázet stromečky, takže vystupoval taky v podobě tedy jako takového rozštěpířeného hajného. A od toho nejsme daleko od Fabiána, který je patronem Brd a ten vlastně vystupuje jako takový ten hajný, vy budete asi znát to znázornění Jana Čáky, kde je vlastně ten Fabián udělán takový ten šiškový, který se zachovával v domech jako patron Brd.
0: Pověste, která ta pověst je vaše nejoblíbenější?
1: To se nedá říct, která je nejoblíbenější. Samozřejmě mně se líbí taková ta kombinace, že se na něčem zakládá, nebo je tam to zrníčko pravdy. Velmi těžko se nám třeba posuzuje pověst o hrajícím kopytu na housle u padrtě, ale třeba u těch bludiček tak se opravdu seriózně právě pan doktor Pobuda zabýval tím, zda tedy ty bludičky jsou tedy nějaké ty plyny, které svítí v noci, nebo jsou to jakési duchovní bytosti, takže se nám o tom docela zachovalo dost záznamů.
0: Pardon, a co vykoumal?
1: Nakonec se domnívali, že to tedy je tedy přírodní fenomén, to znamená unikající plyn z bažin a ten lákal potom pocestné právě do těch bažin, kde mohli při nejhorším utonout. Samozřejmě, aby se nám příběh zachoval, tak většinou ta osoba byla zachráněna, tedy aby vyprávěla o těch bludičkách.

0: Aneta Langerová dospívala v našem dopoledním vysílání. Ještě si chvilku budeme povídat s dnešním hostem, kterým je historik a spisovatel Tomáš Makaj. Vy jste o Brdech napsal už celou řadu knih. Kolik jich vlastně je? Já jsem to nepočítala, ale viděla jsem seznam.
1: Tak je jich asi kolem 25, já to nepočítám odborné studie. To se musím přiznat, že ty odborné studie v podstatě nikdo nečte. Tedy to čtou jenom vědci a u těch populárních knih je to číslo takhle relativně vysoké a je to z toho důvodu, že vlastně jsem popisoval i některé jednotlivé obce. Pokud jsem zmiňoval třeba tu rožnumberskou doménu, tak ku příkladu Dobříš byla založena roku 1325, nebo první písemná zmínka o nedalekém Hrádku je také z téhož roku, tak vlastně k těm jsem dělal knihy zvlášť.
0: Teď už vám leží na stole další kniha. Vidím, že se jmenuje Fenomén Brdy. V čem je jiná, co obsahuje?
1: Tak tato kniha se snaží postihnout mým pohledem, tedy pohledem historika Brdy jako celek. Já řeknu, že Brdy v úvozovce, protože geomorfologové mluví o brdské vrchovině, která se dělí na několik částí a právě to popisuju v té knize a zároveň zmiňuji ty největší historické fenomény v kombinaci s fenomény lidskými, to znamená, k příkladu jsou tam zmíněny trampové, jsou tam zmíněny záležitosti, které se týkají turismu a ku příkladu právě i toho pytláctví, co jsem zmiňoval předtím, takže jsou tam zmíněny i některé přestřelky. No a podle té knihy se dá v podstatě po Brdech také chodit, takže jsem si všiml, že na Instagramu se vlastně dávají lidé fotky podle těch fotek, kdy jsme to fotili, protože Brdy se prochází takovou zajímavou změnou a to je to, že se tam mění lesní hospodářství a to díky tomu, že kůrovec tam napáchal velké škody, tak Vojenské lesy se snaží obnovit původní skladbu lesa. Takže vlastně teď procházíme takovou i fotogenickou změnou, kdy některé ty odlesněné plochy se zalesňují, některé zase zalesněné plochy v minulosti se nějakým způsobem revitalizují, to znamená, že se tam dosazují ty listnaté dřeviny. No a turisté si toho všímají, že jo? Dřív si toho nikdo moc nevšímal, ale dneska jsou.
0: Všímají a dávají na Instagram, ano, inspirují ano, další. Dále. Čili pokud někdo nezná Brdy, tak tahle knížka může být i výborný průvodcem pro takové ty první výlety, typy na výlety.
1: Určitě.
0: S krásným komentářem.
1: Je, že tady ty fotografie k tomu dělal zkušený fotograf Jarda Fogeltanz, který je jistě známým Plzeňanům. Jarda vlastně zachytil úžasně i právě ku příkladu tady ty vřesoviště na té pomyslné střeše Brd, takže lidé tam se fotí nebo se tam chodí procházet, protože to působí poměrně zajímavě. Jinak vlastně kniha jako taková neukazuje úplně všechny ty tajná zákoutí a chráněná území. Tady se musí opatrně našlapovat mnohdy, protože samozřejmě živočichové nebo rostliny, tak to jsou křehké ekosystémy, které právě stojí za to chránit.
0: Když píšete novou knihu, kde vlastně pátráte po pramenech, je to práce v archivech, v terénu nebo kombinace obojího?
1: Tak je to v podstatě taková kombinace obojího. Dřív nám ještě k tomu přicházely vlastně paměti a deníkové záznamy právě těch starých lesníků, což je dneska velmi, velmi omezené, ale ku příkladu se od svých 10 let chodím do archivu v Rokycanech, kde jsem se teda v podstatě o ty Brdy zajímal jako jediný, tak potom jsem se spojil vlastně s bývalými obyvateli, tedy Brd, to jsou ty zaniklé obce jako Záběhla a Padrť, od nich jsem získal také další materiály a ty se nějakým způsobem snažím spopularizovat tak, aby se nezapomnělo také na tu lidskou činnost v oblasti Brd.
0: Takže tady nová kniha Fenomén Brdy je na světě. Ještě než se rozloučíme, mě to nedá, abych se vás nezeptala, zda pořád básníte, protože já jsem na úvod říkala, že jste také básník. Ještě máte čas básnit?
1: Tak básnění je bohužel jako tesání sochy, takže si vždycky rozepíšu nějakou tu báseň a dneska mi tedy trvá poměrně dlouho jí dokončit, ale pořád se tedy poezii věnuji.
0: A poezii přímo v Brdech, víte, kam mířím?
1: To je velmi těžké říct si. Samozřejmě ta poezie vychází ze života v Brdech, takže já bych jenom připomenul, že je nás tam víc, jako ku příkladu Jarda Šlejmar, jsou tam takové ty brdské legendy, takže my jsme v té poezii vlastně vyrůstali a tu poetickou tradici držíme vlastně dodnes.
0: A během písničky jste mě říkal, že se koná krásná akce, která se jmenuje jednoduše Židle. Ale ona to není obyčejná židle, to nám ještě vysvětlete, prosím.
1: Tak jedná se v podstatě o takový festival nebo takový meeting, kdy si vememe židle, takže každý už má nějakou za ty léta svoji vyřezávanou a v podstatě vyrazíme do lesa, kde se posadíme tedy do kruhu, máme takové vždycky dopředu určenou nějakou trasu, no a tam čteme poezii nebo představujeme nějaké divadelní vystoupení.
0: To je velmi romantická představa. Vzít si krásnou vyřezávanou židli a vyrazit. Poslední otázka, kdy je podle vás nejkrásnější období roku pro návštěvu Brd?
1: Musím říct, že je to přímě řečeno podzim nebo jaro. Spíš ten podzim rozehraje ty barvy v současné době, kdy jsou tam ty listnáče. Akorát je problém v tom, že začne houbařská sezóna, takže se na Brdy přeplní.
0: Takže to možná nechat spíš na později, až bude zase po houbách.
1: Jo, tak.
0: I tak moc děkujeme za tip a děkujeme, že jste si udělal čas a přijal nám představit vaši novou knihu Fenomén Brd. S námi byl dnes Tomáš Makaj. Ať se vám daří, děkujeme.
1: Naslyšenou. Děkuji, naschledanou.

0: Asfaltové cesty, projízdy na inlinech, víceúčelová sportovní hřiště, rozlehlé travnaté plochy a písková pláž. Tak vypadá zázemí koupaliště Rolava v Karlových Varech. Ovšem také koupaliště, kde letos výrazně ubylo návštěvníků, a to kvůli vedrům a špatné kvalitě vody.
1: Chodíme sem přes léto, bydlíme vlastně rovnou tady u Rolavy, poslední 3 roky vlastně už s dětma, takže docela často.
2: Paní Lenka si hraje se synem na okraji vodní nádrže Rolava, přírodního koupaliště, ke kterému rok od roku ztrácí důvěru.
1: Tím, že je vlastně tady hodně i těch kachen, tak každým rokem vlastně vnímáme to, že ten začátek je ještě docela fajn, ale pak už se ta kvalita docela brzo zhoršuje.
3: Zhoršila se nám voda na Rolavě, kde z důvodu velkého výskytu sinic není voda vhodná ke koupání a neodpovídá hygienickým standardům.
2: V tomto případě oznamovala nepříjemnou zprávu uprostřed sezóny Andrea Dašková z krajské hygienické stanice. Voda se na koupališti rychle zhoršovala kvůli výskytu exkrementů vodních ptáků a velkému množství sinic.
4: No bohužel enormní horka způsobily, že ta voda se přehřála, měla i 31 stupňů. A samozřejmě se nemohlo připouštět, protože v řece Rolavě je nedostatek vody.
2: Vysvětluje za správu areálu Simona Vránová, podle které situace s vodou významně ovlivnila také počty návštěvníků.
4: Já si myslím, že v letošním roce přišlo zhruba polovina návštěvníků.
2: Zlepšit kvalitu vody nepomohly v minulých letech ani speciální vrty. Ty jsou totiž efektivní v situacích, kdy v nádrži doplňují přirozeně odpařenou vodu. Nahradit přítok z blízké říčky už ale nestačí.
4: Ta voda

0: byla nevhodná ke koupání. Bylo to samozřejmě na uvážení každého, nebyla nebezpečná, ale pořád byla nevhodná ke koupání.
1: Teď po sezóně se díky dešťům a ochlazení kvalita vody v nádrži výrazně zlepšuje, což oceňuje i Vladimír Malý, který právě na Rolavě za pár dní odstartuje prestižní triatlonové závody světové série.
2: Řečí čísel je to tak, že limit pro to, abychom zrušili plavání, je 100 000 buněk sinice na mililitr a aktuálně voda vykazuje 3000 buněk na mililitr, to znamená, jsme jenom na 3% toho maximálního limitu, tak to je to velice dobré a jsme velice rádi.
1: Vedení lázeňského města zvažuje modernizaci koupaliště Rolava, buď novým přivaděčem vody z řeky Ohře, anebo vybudováním moderního bazénu s chlorovanou vodou. Nové řešení musí najít hlavně proto, že stávající síť městských bazénů dlouhodobě nestačí a horkých letních měsíců bude pravděpodobně přibývat. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na náměstí v Chebu bude zítra dopravní den. Hejtmanství Karlovarského kraje prodloužilo dočasně omezený provoz protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. Maloobchodní tržby v červenci opět rostly. Dnes bude oblačno až skoro zataženo, později polojasno a teploty do 27 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Chebu bude zítra dopravní den. Pořádá ho město Cheb a dopravní podnik Cheb a na náměstí nabídne ukázky historické i moderní dopravní techniky nebo trenažéry. Odpolední část pak doplní kulturní a hudební program. Část programu přibližuje organizátor akce Tomáš Ivanič.
2: Zájemci si budou moci vyzkoušet například poskytnutí první pomoci ve virtuální realitě. Uvidí třeba také, jak probíhá ve virtuální realitě monitoring nehod. Představíme také moderní autonomní technologie. Tady bych zmínil závodní formuly z pražského ČVUT.
0: Dopravní den na Chebském náměstí začíná zítra v 10 hodin a vstup na akci je zdarma. Karlovarský kraj prodloužil dočasně omezený provoz protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. Původně měl skončit na konci srpna, ale potrvá až do poloviny října. Během té doby chce kraj pozbírat dostatek dat k vyhodnocení, podle kterých následně rozhodne o definitivním nastavení otevírací doby. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: Dočasná změna provozního režimu protialkoholní záchytné stanice byla schválena pro období od 13. července do 31. srpna. V tomto období byl provoz zajišťován nepřetržitě od páteční 7. hodiny raní do pondělní 7. hodiny. Opatření bylo nastaveno jako zkušební s cílem ověřit jeho fungování a dopady.
0: Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v červenci zrychlily meziroční růst na 4,8%. Rostou tak už 32 měsíců v řadě. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Meziměsíčně se tržby v červenci zvýšily o žádná celá 0,6%. Pokračuje vedoucí oddělení statistiky obchodu dopravy a služeb ČSU Jana Gottwaldová.
4: Tržby se zvýšily za prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot i potravin. K růstu maloobchodních tržeb nejvíce přispěl prodej prostřednictvím internetu.
0: Největší podíl na růstu maloobchodu měly internetové a zásilkové obchody. Tržby meziročně stouply o 12,4%. Pokles tržeb zaznamenaly třeba prodejny z výrobky pro domácnost. Při násilných střetech mezi povstaleckými Husii a vládními složkami v Jemenu zemřelo přes 80 lidí. Informuje o tom agentura AFP. Silné boje se rozpoutaly včera poté, co proíránští povstalci zahájili pozemní ofenzivu poblíž pobřeží Rudého moře a v provincii Taiz. Vládní síly hlásí 39 mrtvých vojáků. Na straně povstalců podle lékařských zdrojů zemřelo 42 lidí.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až skoro zataženo. Přes den bude oblačnosti postupně ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách 20 až 23. Vane zpočátku mírný, odpoledne čerstvý západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřena část komunikace Jánské náměstí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I po zprávách v 11 hodin je s vámi naše dopolední vysílání. Území vedle železniční trati mezi plzeňskými Zadními Skvrňanami a Křimicemi bylo ještě nedávno zanedbanou džunglí nikoho a zároveň všech. Teď patří ovšem výhradně sportu. Vyrostl tu největší predátor park v Česku. O co přesně jde, vám povíme už za chvilku. I nadále přejeme pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: počasí.
1: Víkend před námi a my vám povíme, co tak zhruba očekávat od počasí. Podle předpovědi by v sobotu měla být zpočátku zvětšená oblačnost, během dne pak postupně slunečno. Ráno se na většině území bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Během dopoledne budou srážky rychle ustávat a začne docházet i k ubývání oblačnosti. Odpoledne bude většinou polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 17 až 20. A předpověď na neděli. V neděli bude jasno až polojasno. Ráno se v údolích mohou ojediněle vytvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr 1 až 4 metry za sekundu.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin 23 minut a teď něco ze života středoškoláků. Nástup na střední školu je v životě mladého člověka velká změna. Zvyká si na nové prostředí, učitele, jiný styl studia, v některých případech i na bydlení na internátu. Hledá si nové kamarády a své místo v kolektivu. No a pochopitelně se tak trochu porovnává s novými spolužačkami a spolužáky. To všechno dohromady může být v případě pocitu nedostatečnosti impulzem ke vzniku poruchy příjmu potravy.
1: Pro tu dívku chlapce, dneska už mají chlapci taky ppp, může to být šok z toho, jak vypadám a kdo vlastně jsem. Není to jenom o tom, že já chci nějak vypadat, ale i touha po nějaké kontrole.
2: Kontrole vlastního vzhledu anebo kontrole toho okolí?
1: Toho vzhledu, ale i kontrola nad svým životem. Třeba nad tím, jak prospívám v té nové škole, jak funguju v té nové škole. Ta váha a ten vzhled mi právě dává to viditelný, jako jak moc jsem dobrá. Je to nějaký ukazatel toho, co vlastně dokážu a co zvládnu.
2: Snaha zhubnout pochopitelně nemusí být vysloveně špatně. V současné době i mladí lidé trpí nadváhou, obezitou, žít zdravě, udržovat si štíhlou linii je vlastně správné. V jakém okamžiku se ta přirozená snaha zhubnout překlopí v nepřirozenou poruchu příjmu potravy?
1: Určitě ve chvíli, kdy už jsme zaujatí jenom tou samotnou váhou a když už tam jako nastávají ty obsesivní myšlenky a přestáváme tak jako žít ten svůj život, kdy tam je jenom ta touha po tom hubnutí a to sledování toho našeho, jak bych řekla, výsledku.
2: A je dívka sama, nebo vy jste říkala, že dnes mají poruchy příjmu potravy i mladí muži, jsou schopni si uvědomit, že už mají problém?
1: Dnešní mladá generace už pracuje více se svým duševním zdravím a vyhledávají odborníky. Zároveň, ale v dnešní době, ortorexie, což je takový ten zdravý životní styl, určitá jako touha po něm, a anorexie jdou třeba také ruku v ruce a může to být právě trošku nebezpečí v tom uvědomění si, mám problém.
2: A čeho si tedy všímat? Co třeba i okolí, rodiče, kamarádi, spolužáci, učitelé mohou vypozorovat a třeba upozornit toho dotyčného?
1: Vodítkem je teda nejenom samotný vzhled, který to může jako indikovat, ale může tam být ztráta zájmu o své záliby, vyhýbání se vlastně kamarádům, jo, nechuť k některým věcem, které třeba ten člověk měl rád. To si myslím, že jsou ukazatele, které nám můžou jako říkat mě jako kamarádovi, hele, tady bych třeba se měl zeptat, jestli ten můj kamarád, kamarádka třeba něco nepotřebuje.
2: Jakým způsobem se zeptat?
1: Nejít po tom povrchu, tedy ne, ty vypadáš vychrtle, vyhnout se těm hodnotícím věcem, ale spíš se ptát, jak ti můžu pomoci. Nebo všimla jsem si, že poslední dobou seš takový smutný, posmutnělý, spíš jít jakoby po těch pocitových věcech.
2: O poruchách příjmu potravy si povídáme s peer konzultantkou Evou Kastl. Vy máte osobní zkušenost. Může si člověk z takové situace pomoci i sám?
1: Z mýho pohledu to nejde. A je to asi bych řekla takové plácání v té samotné nemoci. Minimálně, co může člověk udělat, říct nějakému kamarádovi, kamarádce blízkému, který to za něj sice nevyřeší, ale může mu pomoct v tom nalézt nějakou odbornou pomoc.
2: Kdo vám pomohl?
1: Mně pomohly hlavně lidi kolem mě, protože si všímali, že se něco děje, a i moje tehdejší endokrinoložka, která zahájila, bych řekla, první moji léčbu tady v Plzni, a sdílení toho mýho problému se spolupacientkami, které, bych řekla, byly na stejné lodi.
2: A v rámci té léčby, co vám nejvíc pomohlo?
1: Sdílení emocí, i těch negativních, jo, protože z toho se prostě člověk jako musí vyřvat občas a je to důležité i ty emoce svoje jako zpracovávat. Vlastně i ten prostor pro to se jako vybrečet, pustit to ze sebe, protože to si myslím, že jsem do té doby úplně nedělala.
2: Vy jste léčbu absolvovala několikrát, jste říkala.
1: Ano, 3x celkem.
2: Jak dlouho trvá, než se dá říct, ano, zvládla jsem to, zvládla si to?
1: Já bych neřekla, jak dlouho, ale já si osobně myslím, že mě pomohlo až to samotné postavení se na vlastní nohy a reálný život. Tam si myslím, že jsem se o sebe nejvíc opřela.
2: Co byste vzkázala dívkám, klukům, kteří teď nastoupili na střední školu, rozhlížejí se kolem sebe a říkají si, nejsem dost hezká, nejsem dost hezký, nejsem dost štíhlá, nejsem dost štíhlý?
1: Že tě neurčuje to, jak vypadáš. A zároveň bych i řekla, nebo vzkázala bych jim ze své vlastní zkušenosti, neboj se říct o pomoc. a obklopuj se lidma, který tě podporujou.
2: A co byste vzkázala rodičům a prarodičům, kteří nově mají na střední škole studentku, studenta?
1: To poskytovat tam bezpečný přístav a bezpečí i pro ty méně pozitivní emoce, protože od těch se to jako dost často odvíjí a když nemáme ten pocit bezpečí a ten prostor pro chybu, tak se tam pak objevují takové ty hlasy já nejsem dost.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Lokalita vedle železniční trati mezi Zadními Skvrňany a Křemicemi v Plzni doslova ožila. Zanedbanou plochu plnou odpadků vystřídal nový sportovní areál Predator Park. Teď tam najdete trasy s desítkami překážek různé obtížnosti pro začátečníky i pokročilé, a to všechno, pozor, na prostoru dvakrát větším než plzeňský fotbalový stadion.
1: Upravený areál, žluto-šedivé posilovací stroje, kde jde cvičit za každého počasí. Parta kluků, tak desetiletých.
2: Jo, je to velký, je to dobrý,
3: je to hezký.
1: Překážková dráha.
2: Jo, jo.
1: Zastihl jsem tady i starší manželský pár s nordic walkingovými hůlkami.
4: Chodíme na procházku každý den, říkám vám to, že se musíme hejbat, jo.
5: Jo, jo, je to hezký, dobře využitý určitě.
6: No, je to moc pěkný.
1: Překážky spíš vypadají jako pro psy a pro koně, než pro lidi. Nela Viktorová je jednou z jezdkyň.
2: Viděla jsem to poprvé, zatím to vypadá perfektně i v tom, že je to spojený pro více druhů sportu a každý si najde to svoje.
1: Dalším z čerstvých uživatelů Predator Parku v Plzni a vůbec celého toho sportovního areálu je Tomáš Král. Jste si poštoloval kolo.
7: Je hezký jako vidět, že tady tohleto město podporuje, protože to je místo, kde se setkají skupiny dětí, lidí a může z toho vzniknout nějaký jako fajn sportovec, který o to nadchne a uvidí, že to má potenciál. No.
8: Využili jsme tady vodní vlečku, která byla tady nevyužitá, stavovali se bezdomovci, bylo tu spoustu odpadu.
1: Říká Tomáš Kasal ze stavebního odboru městského obvodu Plzeň-Křemice.
8: To je od malých dětí, kteří tam mají ty pump tracky, běžecké trasy pro každého, a pak jsou to tam náročnější, ten vlastní Predator Park, kde už je pro zkušené borce.
7: Vidíme tady běžecký okruh, překážky do toho.
1: Říká trenér, predátor sportu v České republice Adam Volák.
7: Jsou to ručkovací překážky, jsou to přelejzací překážky, občas jsou tam i překážky přenášení jakýkoliv břemen a je to vlastně spojení běhu v terénu. Máme tady kopečky, jsou tady seběhy a spojení s překážkama, které se dají přeručkovat, dají se přelézt, dají se vyběhnout.
1: Takže něco jako kdyby mě třeba honil tygr v džungli.
7: Něco asi takového. Asi bych to přirovnal možná i skoro jako k triatlonu.
1: Říká trenér Adam Volák. Prostor u vysokých betonových protihlukových stěn železniční trati je teď využitý naplno. Z Predator Parku v Plzni Pavel Hala, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Jak mít nádherně bílé prádlo? Začít musíme u třídění. Bílou várku nestačí oddělit od tmavé, ale také vytřídit podle materiálu na přírodní a syntetický. Zatímco přírodní materiály můžete bez problému prát na 60 stupňů, syntetika při této teplotě žloutne nebo chytá na šedlý nádech. Proto optimální teplota pro praní syntetických kousků je vždy jen 40 stupňů. Skvělým pomocníkem pro zářivě čisté bílé kousky z vašeho šatníku je jedlá soda. Do 5 litrů vody dejte 2 hrnky jedlé sody a dobře rozmíchejte. Do této směsi namočte prádlo a nechte sodu působit alespoň 6 hodin. Jsou-li vaše záclony vybledlé, zářivou barvu jim vrátí citronová šťáva. Prádlo vložte do pračky a přímo k němu přidejte vymačkanou šťávu z 5 citronů. Voňavé záclony po celé mycí proceduře pověste vlhké. Jejich zavěšení dokáže narovnat všechna vlákna a vy nemusíte nic žehlit.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Tak doufáme, že i vy máte perfektní den. Je pátek, tak by mohl být. V našem vysílání po 12. hodině písničky pro vás, tedy čas na vaše hudební gratulace, tak zůstaňte s námi. Z dopoledního vysílání se loučí Michaela Vondráčková. Mějte se krásně, užijte si pátek i celý víkend. Naslyšenou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Průměrná mzda v Karlovarském kraji vzrostla, přesto je nejnižší v republice. Nadační fond v Chodově na Sokolovsku nakoupil kufříky s pomůckami prvňáčků z místních základních škol. Nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by nově soudy mohly trestat přísněji. Dnes bude oblačno až skoro zataženo, později polojasno. Teploty do 27 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Lukáš Staněk. Průměrná hrubá mzda v Karlovarském kraji ve druhém čtvrtletí stoupla na 44,5 tisíce korun. Oproti loňskému roku je to nárůst zhruba o 2,5 tisíce korun. I přesto zůstává průměrná hrubá mzda v Karlovarském kraji nejnižší v celé republice. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
4: Vyšší průměrnou mzdu mají i v sousedních regionech Karlovarského kraje. V Ústeckém kraji přesahuje 47 tisíc korun. V Plzeňském je ještě o 1000 korun vyšší. Celostátní průměr pak překročil 51 tisíc korun. Z Karlovarského kraje Klaudie Skalková, Český rozhlas.
3: Oslavy 145. výročí místní železniční tratě chystají na zítřek v Chodově, Nové Roli a Božičanech. Během dne budou na trati jezdit historické vlaky, kterými se můžou návštěvníci svést. Doprovodný program je připravený v Chodově, Božičanech i v Nové Roli, říká jeden z organizátorů akce Jan Čech.
5: V Nové Roli pak budou přistavené historické vozy, v jednom bude modelové kolejiště, v druhém pak bude výstava k historii železnice jako celku. Během celého dne se na trati představí parní lokomotiva Kasemlejnek a zezadu jí bude pomáhat historický motoráček Hurvínek.
3: Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Teď za způsobení smrti třeba pod vlivem alkoholu hrozí 6 let vězení. Nově by to mohlo být až 10 let. Změny by se měly týkat například i ujíždění před policií, pokračuje mluvčí ministerstva Vladimír Hřebka.
6: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takzvaná policejní honička je natolik nebezpečným společenským jevem, že za předpokladu, že při ní dojde k ohrožení byť jen jediné osoby, jeví se jako přiměřené reagovat na takové zvlášť bezohledné jednání prostředky trestního práva.
3: Vláda by chystané změny mohla projednat ještě během září. Začít platit by pak mohli od července příštího roku. V Indonésii se tento týden asi 2000 lidí otrávilo jídlem zdarma z vládního programu. Otravy postihly učitele a žáky na nejméně dvou velkých indonéských ostrovech. Hlavní skupina na ochranu lidských práv v zemi vyzvala policisty, aby věc vyšetřili. Podle agentury Reuters ale policie zatím záležitost nekomentovala. Program na poskytnutí bezplatných jídel desítkám milionů školních dětí spustil loni prezident země Prabowo Subianto. Cílem je vymítit podvýživu. Projekt ale doprovázejí kontroverze, včetně hromadných otrav nebo obvinění z korupce.
2: Sport.
3: Ve druhé fotbalové lize se večer bude hrát o první místo v tabulce. Vedoucí Ústí nad Labem přivítá B tým Slavie. Pražané mají dvoubodovou ztrátu, stejně jako Karviná a Příbram. Právě Karviná bude hrát s Kladnem. Prostějov vyzve Táborsko. Jihlava nastoupí proti České Lípě a Vlašim se utká s Třincem. Všechny duely začnou v 18 hodin.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, přes den pak bude oblačnost postupně ubývat až na polojasno. Ve večerních hodinách začne oblačnost opět přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Odpoledne povane čerstvý západní vítr. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré a biozátěž vysoká na stupni 3.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Aktuálně nemáme ze silnic Karlovarského kraje hlášené žádné dopravní nehody. Tak ať už jedete kamkoliv, dobře dojeďte.
2: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
1: Páteční program na rádiu vašeho kraje vám nabídl přesně v pravé poledne zprávy. Dnes s Lukášem Staňkem. U mikrofonu je teď už s vámi opět Zlata Kinská. Těším se na vás, volejte, pište, přejte si, jsou tu písničky pro vás a na vaše přání. Tak připomenu telefon, sem k nám do Karlovarského studia, stále stejné číslo 221 55 37 37. E-mail do studia studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. A já ještě připomínám, že v kalendáři dnes najdete jméno Jindřiška a Rozálie. Tak oběma přejeme krásný den, krásný sváteční den, vše nejlepší. Stejně taky vám všem oslavencům, kteří dnes máte narozeniny, a nebo slavíte společně s někým nějaké hezké jubileum. Tak. Ta písnička, co už vám teď hraje, je od Marka Ztraceného, jmenuje se Originál. Každý z nás jsme originál, unikát, a tato hodina tomu kolikrát dává i vědět, že jsme každý jiný, protože vaše písničky jsou jiné. Tak volejte, pište a hrajte podle svého gusta a já vám ráda splním vaše přání. Hezký den.

0: Kdy hledáme signál?
1: Já doufám, že signál rádia vašeho kraje nehledáte, že ho ladíte, že máte čistý signál, čistý zvuk a posloucháte naše vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary v klidu a v pohodě, třeba teď někde u oběda, tak přeji dobrou chuť. No nebo krásné odpoledne, šťastnou cestu, pokud jste někde za volantem. Já už vítám naši dnešní první volající a to je Jarka ze Sokolova, která to dnes otevře. Hezký den.
2: Hezký den i všem posluchačům. A abych to nezdržovala, tak bychom si dneska dali písničku od Bruno Marse a jmenuje se to I Just Might. A je to něco jako, je dost možné, že to udělám, anebo já to vážně udělám.
1: Tak to je taková výzva pro víkend.
2: Ano.
1: Máme dvě možnosti. Buď ho strávíme trochu pracovně, anebo budeme lenošit. A nebo oboje.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak jo, díky.
2: Rozčídáme to v sobotu a v neděli.
1: Je to většinou tak ideální. Tak se mějte krásně, Jarko. Naslyšenou, hezký
2: den. Taky, hezký den.

0: Bruno Mars na přání Jarky ze Sokolova, moc hezká písnička, dlouho jsem ji neslyšela, jsem ráda, že jsem si mohla spolu s vámi připomenout tento hit. Jdeme plnit další přání, na telefonu už čeká náš posluchač Pepa z Horního Slavkova, zdravím vás, hezký den.
1: Dobrý den, já zdravím tady to Bezva Radio, zvláště paní Kinskou. A dneska, když už je taky na půl něco, tak si dáme Suzy Quattro, ať to trošku holka rozšoupne.
0: Na půl něco myslíte jako počasí, že je to takový jako všelijaký?
1: Ano.
0: No já mám taky radši, když svítí sluníčko, anebo když je to evidentní, co to vlastně je, ale tak člověk si zvykne úplně na všechno, ne?
1: A bylo by to pro Standu z Dolců, Jardu do Hranic, Andřího do Němec, pro vás taky, jo, jsem pro mé sestry a pro kukačky do Horního Slavkova cukrárny, aby neřekli, že se na ně zapomněl.
0: A co tam mají dobrého, Pepo?
1: No tak zákusky, že jo, no, tak já to nejím, takže vám nemůžu poradit to.
0: Takže tam jezdíte na kafičko.
1: Já na vodu jenom a jedem do Omdičky. Hezky si pokecám s babkama, no.
0: Takže vidíte vlastně jenom očima ty dobroty. No ale aspoň víme, že tam mají dobrý zákusky, tak tam třeba zajedem. Tak se mějte krásně.
1: Taky zlatu, že se vám daří.
0: Vám taky, naslyšenou, hezký den.
1: Taky, napodobně.

0: Další písnička v podání skvělé zpěvačky Suzy Quatro na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary na přání našeho posluchače Josefa z Horního Slavkova. Ještě jednou ho moc zdravím, přeji krásný víkend. Teď už vítám Aničku z Ostrova, vám také přeji pěkný den.
1: Taky vám přeju pěkný den, dneska je tak chladno, velký, vypadá, že bude pršet. Tak Slavko, jak jsme se mluvili na tu písničku, jo?
0: Je připravená. Chcete říct, no, komu pošlete?
1: Jo, tak kamarádovi Vaškovi, Standovi z Dolců, Danušce Olce z Schodova, no a Mírovi z Sokolova, Alici z Ostrova, Luce Holice.
0: Paráda.
1: Ale jo, počkejte, ještě Láďovi, s kterým jsem se bavila v Atlantisu, aby viděl, že to je on.
0: Doufám, že všichni poslouchají. Vybrali jsme společně opět Petra Spáleného, kterého máte moc ráda. A nejen vy. A já jsem se včera s rodinou byla projít v podvečer v Děpoltovicích a byly tam moc krásný koně. Tak mě napadla tato. Doufám, že se bude líbit i vám. Mějte se krásně, opět někdy s vámi naslyšenou. Hezký víkend.
1: Taky pěkný víkend.

0: Tak to bylo další přání, které máme splněné na přání naší posluchačky Aničky Sostrová. Teď budeme plnit Pavlovi z Mariánek. Hezký den i vám.
1: Dobrý den, zdravím vás, paní rektorko, a samozřejmě zdravím všechny posluchače Rádia Karlovy Vary. Prosím bych zahrát písničku od pana Pavla Vítka, Vůně tvý kůže, a bude to pro paní Janu z Mariánských lázní. A současně všem přeju krásný blížící se víkend. Mějte se krásně.
0: I vám krásný den a krásný víkend. Naslyšenou.
1: Děkuji. Naslyšenou.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Beautiful Day, slavná skladba irské skupiny U2, která vyšla už přesně před 26 lety na jejich 10. studiovém albu All That You Can't Leave Behind. Hudební kritikové i fanoušci si velmi rychle oblíbili pro její pozitivní energii a chytlavou melodii a myslím si, že je hodně nadčasová. Zpěvák Bono v textu zpívá o tom, že i přes prohry a těžké chvíle je důležité vidět krásu v obyčejném dni. Tak já vám přeji, ať už dnes máte jakýkoliv den, ať je hezký, ať je každý den něčím neobyčejný. Já jdu plnit další přání, milé Karlovarské rádio, prosíme dnes o písničku od Eda Sheerana Perfect. Posílám ji všem posluchačům i vám v rádiu, prostě všem mávám přes webkameru a moc děkuji posluchačka Helena. Helčo, také mávám přes webovou kameru, kdo by chtěl sledovat třeba i naše vysílání, tak www.vary.rozhlas.cz, mrkněte, tam je sekce, která skrývá vlastně i tu možnost k nám podívat do studia. Mám sice nadevřené okno, abychom si tady občas trochu vyvětrali, ale vy nás můžete vidět, my vás ne, ale každopádně my vás můžeme slyšet, pokud nám zavoláte do studia. Tak 221 55 37 37, volejte.

0: To byl další perfektní song s názvem Perfect od Eda Sheerana na přání naší posluchačky Helči Schodova. Já už teď doplnit další přání, a to Standovi z Dolců. Hezký den i vám.
1: Hezký den, paní Zlatko, přeju vám, všem posluchačům, celému Karlovarskému rozhlasu. Samozřejmě budu pokračovat v krásné muzice, protože když to slyším, Suzy Quattro a ta nádherná písnička opět dneska od Petra Spáleného, neskutečná bomba. Moc se mi to líbí, proto dneska dám taky písničku pěknou, která se líbí mně, možná i jiným posluchačům. Je to samozřejmě Katapult, písnička se stejným názvem Katapult, a zdravím Pepu, Jaromíra, Aničku do Ostrova, všechny ty, co mi nechávají rád, a samozřejmě i vás, ať se vám daří, ať se máte dobře, ať nemáte žádný problémy, a příště zase něco necháme zahrát.
0: Paráda.
1: Díky moc, paní Zlatko.
0: Budu se těšit, mějte se krásně.
1: Děkuju.
0: Tak Katapult. A písnička Katapult na vaše přání. Hezký den na víkend.

Tak to byla skupina Katapult a jejich hit s názvem Katapult na přání Standy s Dolcou. Já jdu plnit další přání. Dnes bude pro zprávaře Lukáše Staňka. Skladba je od jeho oblíbené kapely Derasmus a doprovází zpěvačka Anette Olson, která tehdy patřila k dalším Lukášem oblíbeným kapelám, jako třeba Nightwish. Píseň nese název October and April, což česky znamená říjen a duben, a protože Lukáš má tyto dva měsíce v celém roce nejraději, tak si vybral právě tuto skladbu. Tak mu přeji pohodový pracovní den, zdravím ho i za nás všechny kolegy v rádiu.

Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

To byla skupina Hodiny a její hit Stmívání na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes má 45. narozeniny americká zpěvačka Beyoncé a právě o ní, od ní, si o písničku napsala naše pravidelná posluchačka ze středních Čech, Silva z Prahy, která ji posílá Rozálím, Jindřiškám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, nám do rády a vám všem posluchačům a všem přeje hezký den. Tak už vám teď právě hraje v podání Beyoncé a Miley Cyrus na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary Silvou vybraná písnička. Hezký den.

Láska umí víc, Lucie Vondráčková, i hudba umí hodně, tak pokud budete chtít, tak si zavolejte o písničku na přání opět zase zítra, protože naše dnešní páteční písničky pro vás už končí. 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do studia, který budete potřebovat ještě dnes odpoledne, budeme totiž společně soutěžit. Připravený je pro vás také e-mail studio.vare@rozhlas.cz, tam můžete už teď napsat přání na zítřek, no a nebo na dnešní rozhlasovou inzerci, pokud máte nějaký inzerát, který byste společně s námi chtěli vyřídit, ale nechce se vám mluvit do éteru, tak klidně napište, já to za vás vyřídím ráda. Naše stránky vary.rozhlas.cz, tam najdete veškeré informace, i také kulturní pozvánky, recepty, dobrůdky, zajímavosti z našeho regionu, samozřejmě i program o našem vysílání. O tom dnešním vás informuji já, Zlata Kinská u mikrofonu, zůstávám s vámi ještě dnes v dobrém odpoledni. Za malou chvíli je další zprávy s Lukášem Staňkem a po 13. hodině vesele a zdravě s Kateřinou Cajthamlovou. Tak ode mě teď už vše, mějte se krásně, pohodový páteční den s rádiem vašeho kraje.

Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Aši bude v ulicích víc policejních hlídek. V Karlových Varech pokračuje hlavní program tradičního folklorního festivalu. Odpoledne bude většinou polojasno, k večeru a večer oblačno až zataženo, teploty do 27 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. Policie zvýšila počet hlídek v ulicích Aše. Domluvila se na tom s městskou policií na základě vyhodnocení rizik a poznatků z výkonu služby. Mezi vytipované lokality, které budou kontrolovat hlídky policistů a strážníků, patří Masarykovo náměstí, Poštovní náměstí, ulice Okružní, Hlavní a Chebská nebo okolí nádraží. A taky místa se zvýšenou koncentrací lidí. Pokračuje krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
2: Několik smíšených hlídek se zaměří především na dodržování veřejného pořádku, ochranu majetku a oblast bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, včetně problematiky parkování, pohybu cyklistů a uživatelů koloběžek. Součástí výkonu služby bude také dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek města Aše.
0: Cílem opatření je předcházet protiprávnímu jednání a přispět k většímu pocitu bezpečí mezi místními obyvateli i návštěvníky města. Folklorní festival v Karlových Varech dnes pokračuje hlavním programem. Tvořit ho bude jarmark řemesel u hlavní pošty a vystoupení souborů ve velkém sále Termalu. Další koncerty účastníků připravili organizátoři na scéně u hotelu Národní dům Ambasador. V průběhu dne se představí všechny zúčastněné soubory, pokračuje ředitel přehlídky Jan Boháč.
3: Z ciziny k nám zavítá 5 zahraničních souborů. Soubory z Estonska, Kyrgyzstánu, Kréty, z Řecka, z Německa a ze Slovenska. A potom dorazí soubory z Čech. Počet účastníků se z roku na rok příliš nemění. Loni jich bylo tuším, že 330, letos jich očekáváme zhruba 300.
0: Zástupci opozice podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, Starostů, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc Ukrajině získanou od vlády prezidenta Joea Bidena. Na síti Truth Social to napsal současný šéf Bílého domu Donald Trump. Bidenova administrativa vydala na vojenskou pomoc napadené Ukrajině miliardy dolarů. Trump za to svého předchůdce opakovaně kritizuje. Ve stejném příspěvku taky znovu popřel zprávy o tom, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. Sport. Kanoistka Tereza Kneblová nepostoupila z kvalifikace světového poháru ve francouzském Vers-sur-Marne. Naopak dojíst o medaile prošli Martina Sadková a Václav Chaloupka. Počasí. Odpoledne čekejte většinou polojasno, postupně přibývání oblačnosti a k večeru a večer oblačno až zataženo, místy ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, aby ho zátěž na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 64 u Františkových lázní mezi Horními Lomany a Antonínovou Výšinou došetřují policisté srážku dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.
4: A tak vás od mikrofonu zdraví Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den. Patriku, jestli pak jste si vydezinfikoval boty dneska?
4: To ani nepamatuju, když jsem si je dezinfikoval.
5: No,
4: nechávám vyvětrat jenom.
5: No a to je právě chyba, protože dnes máme takové zajímavé témíčko.
4: Ano, jenom řekněte.
5: No, plíseň na nohou a plíseň je neuvěřitelně rezistentní potvora.
4: Jaký je rozdíl mezi plísní na nohou a tchýní, to víte?
5: Ne.
4: Plísně se zbavíte, když ji na pár dní nastříkáte speciálním sprejem.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Veselé a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtamovou. To téma dnešní zní tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví i Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Veselé a zdravě.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Veselé a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejtamová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo
3: tak
0: jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejtamová v našem pořadu Veselé a zdravě.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdravím, Jirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou, nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně pan Petr mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. Oh. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě třeba s tím, ano, mohou mít problém a samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástin.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické co?
2: Různé tekutiny. Aha. A tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtové svému lůžku.
0: Měla spolu nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo broušit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu.
2: Prosím, to je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, u palce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, koušela jsem ji odset. A nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se?
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo. Ne. Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Již léta mám potíže s plízní na nechtech, na nohách. Na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštělé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to masku, teď používám kapky Exoderil, mám cukrovku a mám štítnou žlázu vzitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra. Děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Vesele a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit. Nevíte, z čeho to je a co dělat, tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově, chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech, teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavice a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Tak to zkuste takto.
1: Zkuste.
0: A držíme palce. Doslova. I na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám vás pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, bo Balea. Balea a potom balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku, dívali
0: složení.
1: Jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme,
1: já tomu
0: ale je
1: rozumím.
0: Třeba si přečíst, co v tom obsahuje je, takový
1: protože
0: spreje.
1: Ty volně...
3: 0% aluminium, a tady to je pudr. A toto je transpirant,
1: antiperspirant. To znamená, je to
3: vám,
1: něco...
3: A nepomáhá, že to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než
1: osvěží
0: by léčili
1: obuv,
0: příčinu.
1: Nebo trošku sníží pocení, ano. Ale asi s těmi plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísně na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašné. strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. není. Ale ano. zašla bych za alergologem a nechala bych ano. si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce, poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat, paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby, no, manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no, tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje. A právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: No to oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No, dobrý den, tady Karel. Prosím vás, já mám takový dotaz. Já mám na tyletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrstej, ale jenom na palcích u nohou nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nový.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní, tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň, a všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
0: kožu.
1: By se toho nezbavila.
0: No. Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku, všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček, ne řebíček, ale řepíček. Řepíček.
1: Řepíček.
4: Spařito. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalej to do nějakého lavoru nebo to, a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horkej nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl. A opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy, malé shrnutí v našem pořadu Veselé a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou, a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského,

Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdraví. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby sypral pravidelně ponožky a měnil, aby boty vydezinfikoval. To nebo? Asi není potřeba,
0: dobře.
1: To klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mez a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pánbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného, jo. Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj pronajme nevyužitou zemědělskou školu v Dalovicích. Na náměstí v Chebu bude zítra dopravní den. Česko posiluje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno. Teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv s Lukášem Staňkem. Karlovarský kraj schválil pronájem prostoru bývalé zemědělské školy v Dalovicích. Objekt je prázdný od roku 2019, kdy se zemědělská škola sloučila s Chebskou. O přilehlou botanickou zahradu se od té doby starají hlavně dobrovolníci. Podrobnosti doplňuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
2: Rada Karlovarského kraje schválila záměr pronájmu nemovitého majetku, který je součástí areálu bývalé střední zemědělské školy v Dalovicích, Valdorfské základní škole a mateřské škole Vlaštovka Karlovy Vary. Jde o uzavření nájemního vztahu na dobu určitou, maximálně ale na dobu 10 let.
0: Valdorfská škola zaplatí za pronájem zámečku 95 tisíc korun měsíčně. V Chebu bude zítra dopravní den. Pořádá ho město Cheb a dopravní podnik Cheb. Na náměstí budou k vidění ukázky historické i moderní dopravní techniky nebo trenažéry. Odpolední část pak doplní kulturní a hudební program. Část programu přibližuje organizátor akce Tomáš Ivanič.
3: Zájemci si budou moct vyzkoušet například poskytnutí první pomoci ve virtuální realitě. Uvidí třeba také, jak probíhá ve virtuální realitě monitoring nehod. Představíme také moderní autonomní technologie. Tady bych zmínil závodní formuly z pražského ČVUT.
0: Dopravní den na Chebském náměstí začíná zítra v 10 hodin a vstup na akci je zdarma. Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Jako příklad uvedl Německo.
4: Německé úřady v poslední době zaznamenaly pokus o bombový útok na letiště v Lipsku. Z přípravy obvinili Rusko. Česko je s německou vládou v kontaktu a sleduje vývoj i v dalších zemích, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
5: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
4: Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Chen.
6: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
4: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Meteorologové varují na severu Čech před silným větrem, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km v hodině. V noci zasáhne hlavně horské oblasti, ojediněle se tam objeví i bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu může vítr poškodit stromy nebo starší budovy. Následky pak můžou zkomplikovat dopravu. Sport. Na soupisce plzeňských fotbalistů pro hlavní fázi Evropské ligy chybí obránce David Krčík. Ten přitom vstřelil postupový gól v závěrečném předkole do sítě Červené zvezdy Bělehrad. Západočeši naopak zařadili zraněného kapitána Matěje Vidru. Unie evropských fotbalových asociací o složení týmu informovala na svém webu.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou zataženo s přeháňkami, které budou k ránu ustávat. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte přes den polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. A biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově se v Rokycanově ulici v úseku mezi kruhovými objezdy došetřuje srážka 3 osobních aut. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přesný čas je 4,5 minuty. Po 14. hodině pokračuje páteční program Českého rozhlasu Karlovy Vary na našich vlnách. Právě teď startuje páteční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou. Příjemný poslech. Za malou chvíli hned po první porci písniček, které nestárnou, vás čeká jako vždy, co v učebnicích nebylo. Dozvíte se další zajímavosti. Máme pro vás připravené také kulturní pozvánky a také jeden velmi zajímavý turistický tip. Ten nás zavede do Doubravy na Chebsku. Více po půl třetí. Teď příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Víš, jak se mi líbíš, zpíval Pavel Vítek na Českém rozhlase Karlové Vary. Já doufám, že se vám budou líbit pozvánky, které pro vás teď máme připravené na akce, které se dnes konají v našem regionu.
1: Tipy pro volný čas.
0: Inspiraci křehkou krásou, precizním řemeslem a tradicí i doprovodným programem nabídnou do 17 hodin porcelánové slavnosti v Karlovarské Zejerově ulici. V krajském městě je připravený také program Karlovarského folklorního festivalu. Jeho součástí je do 18 hodin jarmark lidových řemesel před hlavní poštou a také ve Smetanových sadech. Folklorní soubory se představí například od 15.30 u hlavní pošty. Vernisáž výstavy obrazů Lucie Výškové spojená s jazzovým večerem začíná v 17 hodin v podkroví Staré radnice v Ostrově. Kromě obrazů inspirovaných přírodou a emocemi uslyší návštěvníci písně Jaroslava Ješka za klavírního doprovodu Františka Nedvěda. Chebská galerie 4 vás zve od 18 hodin na vernisáž výstavy s názvem Tři cesty. Představuje tři osobité fotografické cesty jedné rodiny, manželů Jiřího a Jiřiny Hankeových a jejich syna Michaela Hankeho. Jiří Hanke zaznamenává proměny prostředí, například rodného Kladna. Jiřina Hankeová zase hledá fotografické motivy v každodennosti a v intimitě vlastního života. A Michael Hanke je pro změnu zase dokumentarista. Další ročník muzejní noci začíná dnes večer v 18 hodin na nádvoří a v prostorách Sokolovského zámku. Divadelko Ondřej vám zahraje pohádku Nebedružná hvězdoprava. Připravená je pro vás také komentovaná prohlídka výstavy Retro. Zahraje vám bluegrassová kapela Spektrum a v dalším programu nebude chybět například třeba komentovaná prohlídka Sokolovského pokladu a sklepa. A různé oblasti Ašska zachytila na svých obrazech ašská rodačka Petra Blaženková. Její cyklus nazvaný Paměť míst uvidí návštěvníci v muzeu Hasičárna na Ašském poštovním náměstí. No a co uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary teď? Písničky, které nestárnou, za malou chvíli společně vyrazíme do přírody, podíváme se do Doubravy, společně v této hodině také budeme nakupovat a prodávat. No a v příští hodině třeba soutěžit, tak zůstaňte s námi, krásný poslech, hezké odpoledne.

0: Tak to byl hit s názvem Sebasta se una canzone, který naspíval italský zpěvák Eros Ramazzotti už v roce 1990. Znamená v italštině, kdyby stačila jedna písnička, tak by svět byl lepší. Vyjadřuje totiž myšlenku, že kdyby stačila jedna písnička pro lásku, mír a druhým stačila pouhá hudba, svět by byl jednodušší a nebylo by třeba tolik bojovat. Tak teďka ze slunné Itálie zase k nám do Karlovarského kraje. Doubrava na Chebsku je známá souborem dochovaných unikátních hrázděných statků. Jedním z nich je i Rastlerův statek. Ten zcela zdevastovaný v roce 1975 koupil tehdy Karel Schmid a vdechl mu nový život. Přes 30 let tu provozuje skanzen a návštěvníkům ukazuje, jak se v typické chebské vesnici žilo před 200 lety.
1: Dobrý den, já vás vítám ve dvoře nejstaršího chebského hrázděného statku. Nejstarší písemná zmínka o této vesnici a o tomto statku je z roku 1313, což je teda úctyhodné stáří.
2: V doubravském skanzenu mě přivítal jeho majitel Karel Schmid.
1: Ten statek chebského typu, který tady u nás vidíte, je taková typická chebská zemědělská usedlost, tak jak se tady na Chebsku stavělo. Půdorys byl čtvercový z pravidla, byly základní čtyři budovy, obytný dům, otevřený špejchár, kolna otevřená, stodola a pak hospodářská budova.
2: Ten statek se jmenuje Rustlerův.
1: Ano.
2: Odkud ten název?
1: Po panu Rustlerovi jsme nazvali ten statek, protože to byla osobnost, která se tady narodila a byl to člověk, který něco znamenal i v Rakousko-Uhersku a dostal se k takovým metám a postům nejvyšším, jakých člověk v životě může dosáhnout. Je to neuvěřitelné. Obyčejný venkovský synek sedláka to dotáhl skutečně k tomu nejvyššímu, co mohl. Stal se generálmajorem, měl titul generálmajora v rakouské armádě a dokonce byl posledním císařem Karlem I. povýšen do šlechtického stavu za zásluhy o armádu a o školství rakousko-uherské.
2: Protože jsme na statku, nechybí tady zemědělské nářadí.
1: Zemědělského nářadí máme teda celou řadu, že od mlátiček přes pluhy a sečky a tak dále.
2: My se teď díváme na jeden z vůbec těch nejstarších exponátů.
1: Ach, je to hasičská stříkačka z roku 1890, je funkční, je opravená, není teda opravená ta malba a byla to stříkačka pro 6 mužů. Na každé straně pumpovali 3 muži a my jsme to zkoušeli, funguje to, je to účinné, je to parádní exponát.
2: Je tu řada kočárů, povozů.
1: Kočár nebyla tak úplně běžná záležitost pro sedláka. Kočáry měli ty bohatší sedláci, si je mohli pořídit. No, mít takový kočár, to bylo jako dneska mít Mercedesa, že?
2: Tak my se rázem tady ocitneme v chebské světnici.
1: Je to vlastně zrcadlový obraz toho, jak to vypadá zvenku. Je to nádherná hrázděnka, všechno je to bez jedinýho hřebíku, bez jediný kramle postavený, všechny ty dřevěné konstrukce. A v téhleté místnosti, kde jsme se původně jako úplně prvopočátek toho bylo, že se v tomhle tom patře i v tom patře nahoře skladoval chmel.
2: Nahlédnout do života našich předků, prozkoumat zemědělské nástroje a prohlédnout si historický nábytek mohou zájemci v Rustlerově statku denně od 10 do 18 hodin. Z Doubravy na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Přesný čas je 3:15 a 4,5 minuty. Je tu páteční rozhlasová inzerce, prostor pro váš nákup a prodej, anebo třeba i výměnu. To už je samozřejmě na vás. 221 55 37 37 na nás je s vámi vaše inzeráty vyřídit. Inzeráty také můžete i posílat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Teď ale živě s námi přímo do vysílání. Já už vítám našeho dnešního prvního volajícího inzerenta. Hezký den.
3: Dobrý den přeji. Mohu mluvit dál už?
2: Můžete, to víte.
3: Jasný. Prodám knihy od amerického spisovatele Zana Greye. Byly by to 32 kusů, některé jsou úplně nové, nikdy nebyly čtené, někdo jenom opravdu se do toho podíval, takže těch 32 svazků by stálo za 3000 korun. Pokud by se jednalo rychle, tak by tam byla možná nějaká sleva. A jsou to všechno známětem westernu v Americe. Dále, kdyby bylo možné, prodala bych čistý kobaltový porcelán. Může být i z dekorací, jsou to různé mísy, talíře, misky. Můžeme prodat i jednotlivé. Bylo by to na telefon Karlovy Vary 607 201 910.
2: Paráda. Všechno, děkuji. Mám všechno poznamenané, ano.
3: Tak. Děkuji.
2: Jenom zopakuji vaše telefonní číslo a vy mě prosím pěkně kontrolujte. 607 201 910.
3: Všechno v pořádku. Hezký den přeju. Naschledanou.
2: I my vám děkujeme za inzerát. Krásný den, naslyšenou. Tak to byla naše inzerentka, posluchačka z Karlových Varů. Já už zvedám našeho dalšího volajícího. Hezký den i vám. Já vás jenom poprosím, stlumte si rádio, ať tam nemáme tu ozvěnu. Děkuji pěkně a můžeme pokračovat.
4: Ano, dobrý den.
2: Hezký
4: tady
2: den.
4: Tady je Chebska jsem, Václav, a mám na prodej 140 desek různého typu od 60. A až do roku 2000. Uh-huh. A je to možnost podle toho, jak kdo by chtěl, podle výběru. Buď si proto přijde pro všechno, anebo po částech, jak si to kdo vybere. A jsou to LPčka, jsou zachovalý, prakticky pomalu nehrané. A bylo by to jeden kus za 80 až 100 korun. Je možnost to dohodnout i na jiné ceně.
2: Dobře.
4: A číslo by bylo 601. 183 515.
2: Vše mám poznamenané, jste přímo z Chebu?
4: Ano, je to přímo z Chebu a je to tady na Dolnici 3, je to jak to jako trochu zastrčené, ale většinou to lidi znají tady.
2: Chebáci vědí, dobře. Tak 601 183 515 je váš telefon, já vám děkuji za nabídku. Krásný den.
4: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
2: I vám hezký den na víkend. Tak, naslyšenou. Společně s námi ve vysílání je další inzerent nebo inzerentka. Hezký den i vám.
5: Dobrý den, můžu?
2: Ano, můžete, povídejte.
5: Takže scháním parťáka na hraní pro seniory, aby uměl hrát na basovou kytaru nebo kontrabás a zpívat. Uh-huh. Většinou dechovky. Hraju harmoniku a bicí. Číslo 603 327 821 Ostrov.
2: Tak jste z Ostrova a váš telefon je 603 327 821.
5: Ano, děkuju.
2: Tak děkujeme za nabídku
5: a
2: za poptávku v tomto případě. Děkujeme.
5: Ano, ano. Hraju jako Piňa Kláda. Říkám, ti budou vědět.
2: Tak ať vám to vyjde, ať někoho seženete.
5: Děkuju.
2: Tak já doufám, že pánové pak spolu nadělají spoustu dobré muziky pro naše třeba i případné posluchače. Tak 603 327 821, to byl telefon na našeho inzerenta, muzikanta z Ostrova. Tak dneska to byly knížky, porcelán, desky a také jeden skvělý muzikant z Ostrova schání kolegu. Tak to vypadala naše dnešní rozhlasová inzerce. Jak bude vypadat v pondělí, to uvidíme, uslyšíme. Já vám připomenu telefon 221 55 37 37. e-mail studio.vary@rozhlas.cz, tam už můžete teď napsat inzerát, pokud budete chtít s námi něco nabídnout ostatním spolu posluchačům, anebo budete chtít naopak něco s někým vyměnit, třeba hezkou zahrádku za malé autíčko. Je to na vás. Tak zkuste popřemýšlet, před námi je víkend, tak třeba vás něco i napadne při domácím úklidu. Krásný den, pokračuje páteční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou. Já vám za celý náš vysílací tým přeji příjemný poslech s rádem vašeho kraje, které vám za malou chvíli přinese další zprávy s Lukášem Staňkem.
1: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovoš Rod Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel. Jasmený.

0: Když Český rozhlas, tak české písničky.
1: Chtěl bych být v nedělní ráno v chodníku kvádrem žulovým.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, české písničky, které si zaspíváte. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. 800 553 553. To je číslo call centra Zelené vlny. Když na něj zavoláte, bude to zadarmo. Vaši informaci zapíšeme, ověříme a zveřejníme. Dejte vědět ostatním, kde to v našem kraji nejede. Staňte se zpravodajem Zelené vlny a získejte dobrý pocit, že pomáháte. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Nadační fond v Chodově na Sokolovsku nakoupil kufříky s pomůckami pro prvňáčky z místních základních škol. Svět záchranářů v Karlových Varech připravil akci k dopravní bezpečnosti. Vrchní státní zastupitelství odmítlo dát sněmovní vyšetřovací komisi spis ke kauze Dozimetr. Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. Prvňáčci ze základních škol v Chodově na Sokolovsku dostali kufříky s pomůckami od místního nadačního fondu Chodov pomáhá. Každý z nich stál 1500 korun. Součástí výbavy jsou pastelky, štětce a další pomůcky, které děti využijí při svých prvních úkolech, říká předseda fondu Ladislav Zapf.
3: Nápad s kufříkama nebyl jednorázový. Základní školy, mateřskou školu podporujeme v Chodově již třetím rokem, protože fond byl zřízený v roce 2022. A rozhodli jsme se tak, protože fond byl zřízený proto, aby jsme pomáhali rozvíjet kulturní, sociální, sportovní a školskou oblast ve městě.
2: Ve světě záchranářů v Karlových Varech zítra pořádají akci Ty to zvládneš a Den s Besipem. Hlavním tématem je dopravní bezpečnost. Součástí programu budou stanoviště, kde si návštěvníci vyzkouší situace, do kterých se můžou na silnici dostat. Pokračuje výkonný manažer asociace Záchranný kruh Lukáš Huta.
4: Problematika bezpečnosti v dopravě je velmi široká, vidíme to dnes a denně v médiích, tedy smyslem této akce je lidem ukázat, jaká rizika na ně číhají, co všechno hrozí a když už se dostanou do choulostivé situace, tak aby si uměli poradit a zabezpečit tak bezpečnost pro sebe a své blízké.
2: Akce ve světě záchranářů začíná zítra ve 13 hodin. Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Podle nich zastupitelství vadí, že se jedná o živou kauzu. Komise se proto podle svého člena Pavla Žáčka z ODS obrátí se žádostí o spis na soudy.
5: Není jiné cesty, než získat se legitimně, legálně přístup k těm materiálům, abychom mohli právě naplnit to naše zadání. Nedovedu si představit, že bychom to dělali někde pokoutně, to jsme naprosto jednoznačně vyloučili, čili pokoušíme se tou druhou cestou, tím druhým subjektem je prostě soud.
2: Komise se chystá taky navrhnout úpravu trestního řádu. Chce zpřesnit podmínky součinnosti mezi orgány činnými v trestním řízení a sněmovními vyšetřovacími komisemi. Argentinský prezident Javier Milei hrozí sankcemi na firmy, které těží ropu u Falklandských ostrovů. Informuje o tom stanice BBC. Souostroví v jižním Atlantském oceánu má pod kontrolou Londýn. V roce 1982 vypukla mezi Spojeným královstvím a Argentinou válka o toto území, která skončila výhrou Britů. Falklandy ale zůstávají předmětem sporu. Buenos Aires si ostrovy, které nazývá Malvíny, nárokuje. Londýn to odmítá. V roce 2013 se obyvatelé Falkland v referendu téměř jednomyslně vyslovili pro setrvání pod britskou nadvládou a pro zachování statusu britského zámořského území.
0: Sport.
2: Kanoista Václav Chaloupka poprvé vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Mezi ženami dojela Martina Sadková ve Francii šestá a přišla tak o vedení v celkovém pořadí světového poháru. Zvítězila Slovenka Paňková a novou lídrní seriálu je Slovinka Chočevarová.
0: Počasí.
2: V noci bude většinou zataženo s přehánkami, které budou k ránu ustávat. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte přes den polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Všechny hlášené dopravní nehody ze silnic Karlovarského kraje byly odstraněny a aktuálně nemáme informace o žádných nových. Tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak to byly další zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary, které vám dnes odpoledne připravuje Lukáš Staněk a přináší také do vysílání. Je 15 hodin a 5 minut, pokračuje páteční dobré odpoledne s datem 4. září. No a před námi je víkend a co budeme mít v rámci programu? Třeba v neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám nejlepší recept z roku 2024 podle poroty a tentokrát nám ho připraví cukrář a pekař Josef Maršálek. Co to bude, vám řekneme za chvíli, hned po první porci písniček. V této hodině také budeme soutěžit, no a mrkneme se na nějaké zajímavé regionální téma. Teď jdeme na hudbu. Krásný den.
0: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Veterná tě, až se znova narodím na Českém rozhlase Karlovy Vary. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 630 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat kynutý česnekový koláč od paní Jany Jankujové z Olomouce, recept z prvního místa roku 2024, cukrář a pekař Josef Maršálek. Navštívit ho jel domů kolega Patrik Rozehnal.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
2: A tou dominantní chutí bude česnek. Bude tam 15 stroužků.
1: Ne 13, ne 15, ale 14. No a na
3: normovaných.
1: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků.
2: Těšte se tedy na další zajímavé pečení, které určitě bude bedlivě sledovat i Jana Jankujová, autorka receptu.
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu. Já.
2: Josef Maršálek dokázal při pečení to, co se tvrdí o cukrářích, že všechno si potřebují přesně odvážit. Dokonce i vykynuté těsto, než ho rozválí. Vážil ho na gramy.
1: 359. Co to snad musel někdy dělat?
3: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
1: Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem.
0: A vy se taky těšte. A pak si můžete dokonce i upečení zatleskat. Celý recept krok za krokem vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na kynutý česnekový koláč od pekaře Josefa Maršálka najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později na stránce www.pochoutkovýrok.cz nebo na našem webu vary.rozhlas.cz. Původní recept od paní Jany Jankujové z Olomouce bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Tak soutěžte s námi.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

0: Za 4 minuty bude 15:30, pojďme soutěžit. Připomínám telefon 221 55 37 37. Můžete začít volat, dobře u toho poslouchejte, o co budete s námi dnes moci hrát a zároveň také dobře poslouchejte soutěžní otázku. Letní prázdniny jsou sice nenávratně za námi, vy ale můžete dobrodružné výpravy s dětmi podnikat i nadále, třeba s knihou od nakladatelství Kazda. Ztracená kniha dobrodružství vás povede napříč světem do Afriky, Sahary zasažené prachovou bouří nebo za tučňákem císařským do Antarktidy. Kromě napínavých příběhů kniha nabízí také praktické návody, jak rozdělat oheň, postavit přístřešek, péct chleba, vyrobit kartáček z větvičky nebo se orientovat skvěle v divočině. A právě tato knížka je cenou v dnešní soutěži. Můžete ji někomu třeba i darovat jako dárek. Nechci předbíhat, ale můžete mít třeba pak schovaný dárek hezký pro vaše děti a pro vaše výpravy pod stromeček. Tak, kdo chce? 221 55 37 37, volejte už teď do studia. Dnešní otázka bude zase po delší době ode mě taková zkouška poslechu. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku. V této hodině jsme vám prozradili, kdo ho bude dělat a co se bude v neděli péct. Recept na kynutý česnekový koláč od paní Jany Jankůjové z Olomouce vám společně s Patrikem Rozehnalem krok za krokem připraví a vy mě doplňte. Možnosti mám připravené a vy si pouze můžete tipnout. Já už teď vítám ve vysílání našeho dnešního prvního volajícího. Krásný den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Kdo pak nám volá a odkud?
1: Jana z Mariánsko-Lanzenska.
0: Janičko, hezký den. Poslouchala jste v této hodině vysílání?
1: No, poslouchala. Já myslím, že to byl Maršálek.
0: Jste skvělá posluchačka, přesně tak. Tak jo, tak knížka je vaše. Doufám, že vám udělá radost, anebo ji potom dáte někomu jako dárek a udělá radost někomu z vašich blízkých. Tak mi zůstaňte na telefonu, krásný den a krásný víkend. Naslyšenou.
1: Já vám taky krásný den.
0: Díky.

0: Jsme stálí vám zpívala Petra Janů a Jiří Bareš ve svém duetu na Českém rozhlase Karlovy Vary. Koupaliště Rolava patří v Karlových Varech mezi vyhledávané letní volnočasové areály. Letošní sezóna tady ale patřila mezi nejhorší v historii, a to kvůli teplu a zhoršené kvalitě vody. Ta vykazovala dobré parametry hlavně v úvodu sezóny.
1: Chodíme sem přes léto, bydlíme vlastně rovnou tady u Rolavy, poslední 3 roky vlastně už s dětma, takže docela často.
2: Paní Lenka si hraje se synem na okraji vodní nádrže Rolava, přírodního koupaliště, ke kterému rok od roku ztrácí důvěru.
1: Tím, že je vlastně tady hodně i těch kachen, tak každým rokem vlastně vnímáme to, že ten začátek je ještě docela fajn, ale pak už se ta kvalita docela brzo zhoršuje.
3: Zhoršila se nám voda na Rolavě, kde z důvodu velkého výskytu sinic není voda vhodná ke koupání a neodpovídá hygienickým standardům.
2: V tomto případě oznamovala nepříjemnou zprávu uprostřed sezóny Andrea Dašková z krajské hygienické stanice. Voda se na koupališti rychle zhoršovala kvůli výskytu exkrementů vodních ptáků a velkému množství sinic.
4: No bohužel enormní horka způsobily, že ta voda se přehřála, měla i 31 stupňů. A samozřejmě se nemohlo připouštět, protože v řece Rolavě je nedostatek vody.
2: Vysvětluje za správu areálu Simona Vránová, podle které situace s vodou významně ovlivnila také počty návštěvníků.
4: Já si myslím, že v letošním roce přišlo zhruba polovina návštěvníků.
2: Zlepšit kvalitu vody nepomohly v minulých letech ani speciální vrty. Ty jsou totiž efektivní v situacích, kdy v nádrži doplňují přirozeně odpařenou vodu. Nahradit přítok z blízké říčky už ale nestačí.
4: Ta voda byla nevhodná ke koupání. Bylo to samozřejmě na uvážení každého, nebyla nebezpečná, ale pořád byla nevhodná ke koupání.
2: Teď po sezóně se díky dešťům a ochlazení kvalita vody v nádrži výrazně zlepšuje, což oceňuje i Vladimír Malý, který právě na Rolavě za pár dní odstartuje prestižní triatlonové závody světové série.
5: Řečí čísel je to tak, že limit pro to, abychom zrušili plavání, je 100 000 buněk sinice na mililitr a aktuálně voda vykazuje 3000 buněk na mililitr, to znamená, jsme jenom na 3% toho maximálního limitu, tak to je to velice dobré a jsme velice rádi.
2: Vedení lázeňského města zvažuje modernizaci koupaliště Rolava, buď novým přivaděčem vody z řeky Ohře, anebo vybudováním moderního bazénu s chlorovanou vodou. Obě řešení budou ale pravděpodobně velmi nákladná.
4: Přemýšlíme o tom, že by se zde vybudovalo koupaliště s pitnou vodou, protože do budoucna se předpokládá, že budou opravdu teplý léta.
2: Dodává za správu koupaliště Rolava Simona Vránová z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Dobrá zpráva a Václav Neckář na Českém rozhlase Karlovy Vary. Dobrých zpráv není nikde dost, kéž bychom mohli přinášet jen samé dobré zprávy. Každopádně vás teď čekají ty nejaktuálnější zprávy. Ta jedna z našeho regionu se bude týkat dopravy na Chebsku. Ředitelství silnice dálnic začne opravovat silnici 1/21 u Františkových lázních v úseku mezi Zátiším a Americkou. Více podrobnějších informací uslyšíte za 8 minut od Lukáše Staňka. Po 16. hodině vás budeme s našimi vlnami bavit, čeká vás humoriáda, scénky vám bude nabízet dnes odpoledne Václav Knop a Patrik Rozehnal. Teď vás ještě krátce pobaví tě nejmenší a já už se s vámi rozloučím. Hezký zbytek dne a pěkný víkend vám přeje Zlata Kinská.
1: Co je lepší, pohádkové knížky nebo pohádky v televizi?
2: V televizi, protože se nemůžeme dívat dlouho.
3: Pohádkové knížky, že si můžeme číst, i když se nám zachce.
4: Televize. Protože na knížce se ty obrázky nehejbou.
5: Televize, protože když se na ní koukáme, tak můžeme lenošit.
6: Knížka je, když spíme, tak si nemůžeme číst, ale když spíme, tak televize je o dost lepší, že to můžeme poslouchat, ale nemusíme.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Velcí dodavatelé energií se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. Ředitelství silnic a dálnic opraví silnici číslo 21 u Františkových Lázní. Sokolov bude mít první veřejné hřiště pro psy. Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv s Lukášem Staňkem. Většina velkých dodavatelů energií v Česku se zatím nechystá zvedat ceny, a to ani přes aktuálně vysokou velkoobchodní cenu plynu na evropském trhu. Ta ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi USA a Íránem. Pokud však vysoká cena vydrží, může se postupně promítnout do nových ceníků, říká ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.
2: Je už to vlastně bohužel tak vysoká cena a konflikt trvá tak dlouho, že dodavatelé to musí postupně propisovat do svých nabídek svých produktů. Vždycky se to bude postupně navyšovat u některých nových produktů.
0: Český rozhlas oslovil společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON a všechny potvrdili, že jejich zákazníci se zdražení nemusí obávat, protože energie nakupují s předstihem a výkyvy se do jejich cen zatím nepromítají. Ředitelství silnic a dálnic začne opravovat silnici 1/21 u Františkových Lázní v úseku mezi Zátiším a Americkou. Jak uvedla mluvčí ŘSD Petra Drkulová, pracovníci vymění asfaltový povrch, upraví krajnice a pročistí příkopy. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou. Oprava je rozdělená do 6 etap. Silnice číslo 21 zůstane po celou dobu průjezdná. Doprava bude vedená kyvadlově a řízená pracovníky stavby, mimo pracovní dobu semafory. Sokolov začal upravovat pozemek pro nové psí hřiště. Město ho chce otevřít na konci října v ulici K.H. Borovského. Úpravy vyjdou na necelých 310 tisíc korun bez oplocení. To už z větší části existuje. Město ho jen dokončí, aby psi nemohli z areálu utéct. Pokračuje vedoucí odboru správy majetku v Sokolově Renata Paceltová.
3: Jako novinka tam bude čůrací patník, kde by ty pejsci ho měli využívat. Pokud uvidíme, že je to úspěšné, tak bychom je mohli potom dávat i po zbytku města, aby nebyly očůrané dopravní značky, lampy a podobně. A na tom psím hřišti bude spousta herních prvků a bude to doplněné lavičkami pro páničky.
0: Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo také z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, podle kterého areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín nyní vlastní společnost Signum. Ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě se kvůli tomu obrátila na soud.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte přes den polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. A biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 212 v Březové na Sokolovsku v části obce Studánka je z důvodu opravy povrchu vozovky úplně uzavřená. Objízdná trasa je značená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kde nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní, pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
5: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
1: Humoriáda.

0: Moriáda začíná. Patrik Rozená vás zdraví. Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou téměř. Ukrajeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu. Ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulel? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikterak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. Budoucnost patří k rychlým.
3: To je hnusný pocit být hranatej. Já někdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí. Já jsem koule, já jsem rád koule.
2: Koule? Jaký to hnusný patvar.
3: Hnusný patvar.
2: Kvůli mně museli vymyslet krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne.
2: Na počátku všeho byla Krychle.
3: Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě Krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně Krychle. Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak si
2: krychloviště. I vy jste vlastně Krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně Krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmátl ostatní koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný Krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule!
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před krychlemi krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil krychlým.
2: Ne, teď patří krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří krychlým. Předtím patřil koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to koulima je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, tam má taky takový vykoulený vouč a oboučí má namaulouvaný. Co se nás stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je bájsný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Vy jste říkal, že vy jste krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: krychle. Já jsem říkal, koule, tak jsem říkal, že jsem krychle.
3: Tohle blbost, víte.
2: Jsem blbost, krycha nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: O Jízdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mě taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako nevčera, víte?
3: Jako zítra myslíte, jo, zítra?
2: Co já vím, co bude zítra?
3: Budou samý koule, to je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co když budou krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně krychle?
2: No. Leda, že by jsem byl taková kulatá krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako vy, to je ošklivý pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to já nechcete potom.
2: Tak dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
3: No tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta. Ano. Osobně jste je viděl v divadle, teda v Rokoku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No, ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo, Karlín na Václavské náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Protože tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, že jo. Ano,
1: tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
1: Já jsem byl v Turnově ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, že jsme nějaké představení tam odehráli. Takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí, jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to myslejte.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
2: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat. Přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
3: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šaškem a mám je podepsaný.
2: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
3: Ale sice už to je asi 50 let.
2: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu. Tak děkujeme, mějte se krásně. Ať se daří. Kam teď přepojeme na telefonu 731 800 900?
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
2: I vám, ať se vydaří. Děkujeme. Dobrý den zároveň.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
6: Dobrý den.
5: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
2: Dobře, tak taky ho máte mít tedy, když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Rádio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, Rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Krupinata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Zmatlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale jste, paní Zmatlíková, mě je 39 a mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chci to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky, oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. To je frekvence, mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, to je diskografie, to je gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřin jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju, týden.
4: Zahradě v tomhletom případě pro ně růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel, ne?
4: Pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Dobrý den, vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: A jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s seferonkama.
0: S seferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páni, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiovi.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Fakt od vás teda.
2: Za 15 vteřin, za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Je telíče. Kvůli carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru, tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne,
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. A muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru, řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remarka nebo něco takového. Ale asi by to byl tak dikčně, na tom špatně není.
7: No.
8: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo.
7: To si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má, jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofon?
8: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery a díváme se, kdo čte.
7: Ano.
8: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano, a odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ono to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
7: Trošku toho herectví, které v sobě mít, že to
8: samozřejmě,
7: musí být herectví,
8: samozřejmě,
7: to
8: protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
7: Ten cit.
8: Ten cit. A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek, nějaký, já nevím, nějaký ty parádičky, který, když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
7: není
8: nedojde.
7: Není to. Nebo to je, není to k uvěření.
8: Tak,
7: možná.
8: Tak.
7: Co umělá inteligence?
8: Prosím vás, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
7: Oni říkají, že ona se učí,
8: ano, no. Ale zatím to, tam chybí to srdce.
7: Chybějí ty parádičky.
8: Ty parádičky, protože každý z těch herců, který jsou...
7: Má jiné,
8: má své šuplíčky, ze které vytahuje, a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
7: No jo, ono to může být i takhle.
8: Ano.
7: Že si řeknou a dost.
8: No hejte se, mě je...
7: Co já bych tam chodil, jo, tam pošlu svůj hlas.
8: Mě je kolik je, že jo? A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, vlastně, tak jo. Jak dlouho vydržím, tak ho tady to máte.
7: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory, anebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu Šestý den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Poslední.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete, Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády, a vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, přehozdíla jsem přesídlil v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím, já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidma, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Slovou jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa se ví, o koho je Patrik.
1: Ano, taky ano.
2: A ona by společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listí nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo, ale to vlastně oba znáte.
3: No,
2: to je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře.
2: Děkuju.
1: My děkujeme za zavolání. Ať se vám daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Choliny. Já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bčko.
1: Potřeboval jste Bčko. Automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr z Hloty a vyslali byste pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to. Mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnou docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakelitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No, a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme, ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
7: Ano.
3: A že ty skřítci, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla. Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak by se to řeklo, jako ano. Zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala, ona hledala další a další příležitosti, hrála v divadlech. Prostě do konce života.
7: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávila na těch divadelních prknách. Tak třeba ještě vyberete i s Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás, stop, oba dva, stop, Ljuba, stop,
1: dobře.
2: Radek, stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honzo Zvrkavým, zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roma Michalovič, Vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta

0: vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Lec neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na hlavu. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadník. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si její s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
2: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Hmm. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, toto jsem a vše, protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano. A kdo se má o to dál starat a já mám doma ten seznam, protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména, napíšete, je mi to jasné. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích,

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž. Humoriáda.
2: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
5: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
2: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Správa železnic prodloužila cyklotrasu z Lokté do Horního Slavkova. Benzín v Karlovarském kraji zdražil. Průměrná cena přesáhla 42 koruny. Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno. Teploty do 22 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Lukáš Staněk. Správa železnic dokončila úsek cyklotrasy z Horního Slavkova ke stanici Kounice. Nová část navázala na trasu z Lokté a dovede cyklisty k zastávce, odkud jezdí vlak z Bečova nad Teplou. Nová část trasy po bývalé železniční trati měří zhruba 1,5 kilometru. Cyklotrasa má ale štěrkový povrch a je tak určená spíše pro horská kola, říká Petr Střítecký, přednosta správy tratí Karlovy Vary.
2: Ta trať je zakonzervovaná, to znamená, že stavby železního spodku musí zůstat a stavba železního svršku ta se snesla. Proto tady zůstává to hrubší kamenivo, který reprezentuje i tu dráhu.
1: Benzín v Karlovarském kraji od minulého týdne mírně zdražil, cena nafty stagnovala. Litr Naturalu 95 se u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 42 koruny a 3 haléře. Před týdnem byl o 22 haléřů levnější. Průměrná cena nafty zůstala na 45 korunách a 69 haléřích. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, prodávají nejlevnější benzín na Karlovarsku. Nejméně platí za naftu motoristé na Sokolovsku a nejdražší jsou paliva na Chebsku. Na některé účty v aplikaci Signal útočí internetoví podvodníci, varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko. Cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatelé se snaží přimět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu například falešné zprávy vydávající se za technickou podporu, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy. Brazílie podle Evropské komise nedokáže u dováženého hovězího a drůbežího masa zaručit dodržování unijních standardů. Unijní exekutiva dovoz těchto produktů dočasně zakázala. Pozastavení dovozu se týká i brazilských vajec a medu.
3: Evropská komise od Brazílie požaduje záruky dodržování unijních zdravotních a hygienických předpisů, zejména v souvislosti s používáním antibiotických látek u hospodářských zvířat, jak uvedla mluvčí komise Eva Hrnčířová. Připomněla, že Evropská unie zakazuje používání antimikrobiálních látek k urychlování růstu zvířat a zakazuje používání antibiotik běžně užívaných k léčbě lidí. Snaží se tak předejít vzniku antibiotické rezistence. Evropská komise uvedla, že dovoz hovězího a drůbežího masa, vajec a medu bude moct Brazílie obnovit, jakmile splní unijní podmínky. Brazílie loni byla druhým největším vývozcem hovězího masa do Evropské unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou zataženo s přehánkami, které budou k ránu ustávat. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte přes den polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. A biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Silnice v Karlovarském kraji jsou aktuálně bez hlášených nehod. Doprava je plynulá bez větších komplikací.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: A dnešní den v našem kraji byl opět plný událostí a my vám ty nejdůležitější právě teď nabízíme. Na náměstí v Chebu bude zítra dopravní den. Návštěvníci uvidí historické i nejmodernější autobusy, těžkou techniku a připravené budou také zážitkové trenažery. Detaily probereme už za několik málo minut. Koupaliště Rolava patří v Karlových Varech mezi vyhledávané letní volnočasové areály. Letošní sezóna tady ale patřila mezi nejhorší v historii. Po čtvrt na šest řekneme proč. Nový ročník Senior Akademie otevírá městská policie Karlovy Vary. Dozvíte se od nás, co všechno bude letos v nabídce. No a v Sokolovském muzeu dnes uskuteční muzejní noc. Podrobnosti přineseme v závěru dne v kraji, a to přímo od naší regionální stopařky. Do úvodu hodiny nabízím Bezva muziku. Buty František právě teď. Je 17 hodin a 5 minut. Začíná den v kraji. Přeji příjemný poslech.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Karlovarský kraj prodloužil dočasně omezený provoz protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. Potrvá až do poloviny října. Do té doby chce kraj pozbírat dostatek dat k vyhodnocení, podle kterých následně rozhodne o definitivním nastavení otevírací doby. Jak při prozatímním režimu záchytná stanice funguje, upřesňuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
2: Nepřetržitě od páteční 7. hodiny raní do pondělní 7. hodiny. Opatření bylo nastaveno jako zkušební s cílem ověřit jeho fungování a dopady.
1: A krajští radní schválili také pronájem prostoru bývalé zemědělské školy v Dalovicích. Valdorfská škola a mateřská škola Vlaštovka zaplatí za využívání zámečku 95 000 korun měsíčně. V Aši chtějí zvýšit pocit bezpečí v ulicích města pro místní obyvatele i turisty. Chystají proto smíšené hlídky strážníků a policistů. Na co se zaměří, dodává policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
3: Dodržování veřejného pořádku, ochranu majetku a oblast bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Součástí výkonu služby bude také dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek města.
1: V Chebu bude zítra dopravní den. Pořádá ho město Cheb a dopravní podnik Cheb. Co bude na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad například k vidění, doplňuje jeden z organizátorů Tomáš Ivanič.
4: Představíme moderní autonomní technologie. Tady bych zmínil závodní formuly z pražského ČVUT.
1: Akce začíná v 10 hodin. Sokolovské muzeum otevřelo v tamním zámku nové prostory pro vzdělávání, prezentaci svých sbírek a knihovnu. Během rekonstrukce archeologové odkryli část původní hradby ze 13. století a střílnu. Hradba zůstala zachovaná a návštěvníci ji uvidí pod prosklenou podlahou. Oslavy 145. výročí místní železniční tratě chystají na zítřek v Chodově, Nové Roli a Božičanech. Během dne budou na trati jezdit historické vlaky, kterými se můžou návštěvníci svést. Doprovodný program bude připravený v Chodově, Božičanech i Nové Roli.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Přeje od mikrofonu David Forst. Posloucháte Páteční den v kraji s datem 4. září. Je 17 hodin a 14 minut. Výstava historických i moderních autobusů, dopravní simulátory a nebo vyhlídkové jízdy. To vše nabídne zítra dopravní den na náměstí v Chebu. Jednoho z organizátorů, a to Tomáše Ivaniče, v téhle souvislosti vyspovídala kolegyně Jitka Brošková.
1: Jaká nejzajímavější vozidla budou zítra k vidění?
2: Co se týká té historické techniky, tak máme připravené komentované projížďky staršími autobusy. Tady bych mohl zmínit třeba známý model Škoda RTO, což je takový ten zaoblený bus, který jezdíval v 60. a 70. letech. Z té moderní techniky budou vidění vozidla všech složek IZS. Chybět nebude ani velká výstava techniky společnosti Daimler Truck. Takže na náměstí budou k vidění nejmodernější nákladňáky značky Mercedes. Myslím, že nejen děti určitě ocení to, že se budou moct podívat přímo do kabin těchto vozidel.
1: Na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad budou i trenažéry a zážitkové aktivity. Tak prozraďte, co všechno si budou moci lidé vyzkoušet.
2: No tak připraven máme například trenažér autobusu nebo trenažér závodní formule. Děti budou tradičně soutěžit o mobilní telefony a další velice atraktivní ceny. To bude fungovat tak, že si na začátku vyzvednou soutěžní kartičku, obejdou jednotlivá soutěžní stanoviště, kartičku odevzdají, no a pak už budou jenom čekat, jestli se na ně při losování směje štěstí.
1: Vy už jste zmínil, že máte program připravený také pro děti. Jaký to bude program?
2: Ten program je koncipován tak, aby si na své přišli všichni, tedy od těch malých dětí po dospělé. Na naše náměstí zavítá například pořad AZ Kvíz na cestách. Připravena máme dvě představení, jedno pro menší děti, druhé pro školáky. No a závěr toho celodenního programu obstará koncert populární kapely Boom Band Jiřího Dvořáka a ta zahraje největší hity zpěvačky Hany Zagorové. Takže myslím, že opravdu pro každého něco.
1: A součástí budou ukázky moderních technologií. Tak jaké novinky v dopravě lidem představíte?
2: Zájemci si budou moci vyzkoušet například poskytnutí první pomoci ve virtuální realitě. Uvidí třeba také, jak probíhá ve virtuální realitě monitoring nehod. Představíme také moderní autonomní technologie. Tady bych zmínil závodní formuly z pražského ČVUT, je to autonomní vůz, který byl k vidění vloni v českém pavilonu na světové výstavě Expo v Japonsku.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Také ABBA se svojí písničkou Honey Honey byla součástí pátečního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, konkrétně Dni v kraji, který každý všední den na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary můžete mezi 17. a 18. hodinou ladit a poslouchat. Jdeme k dalšímu tématu. Asfaltové cesty pro jízdy na inlinech, víceúčelová sportovní hřiště, rozlehlé travnaté plochy a písková pláž. Tak přesně takhle vypadá zázemí koupaliště Rolava v Karlových Varech. Koupaliště, kde letos výrazně ubylo návštěvníků kvůli vedrům a hlavně kvůli špatné kvalitě vody.
1: Chodíme sem přes léto, bydlíme vlastně rovnou tady u Rolavy, poslední 3 roky vlastně už s dětma, takže docela často.
2: Paní Lenka si hraje se synem na okraji vodní nádrže Rolava, přírodního koupaliště, ke kterému rok od roku ztrácí důvěru.
1: Tím, že je vlastně tady hodně i těch kachen, tak každým rokem vlastně vnímáme to, že ten začátek je ještě docela fajn, ale pak už se ta kvalita docela brzo zhoršuje.
3: Zhoršila se nám voda na Rolavě, kde z důvodu velkého výskytu sinic není voda vhodná ke koupání a neodpovídá hygienickým standardům.
2: V tomto případě oznamovala nepříjemnou zprávu uprostřed sezóny Andrea Dašková z krajské hygienické stanice. Voda se na koupališti rychle zhoršovala kvůli výskytu exkrementů vodních ptáků a velkému množství sinic.
4: No bohužel enormní horka způsobily, že ta voda se přehřála, měla i 31 stupňů. A samozřejmě se nemohlo připouštět, protože v řece Rolavě je nedostatek vody.
2: Vysvětluje za správu areálu Simona Vránová, podle které situace s vodou významně ovlivnila také počty návštěvníků.
4: Já si myslím, že v letošním roce přišlo zhruba polovina návštěvníků.
2: Zlepšit kvalitu vody nepomohly v minulých letech ani speciální vrty. Ty jsou totiž efektivní v situacích, kdy v nádrži doplňují přirozeně odpařenou vodu. Nahradit přítok z blízké říčky už ale nestačí.
4: Ta voda byla nevhodná ke koupání. Bylo to samozřejmě na uvážení každého, nebyla nebezpečná, ale pořád byla nevhodná ke koupání.
2: Teď po sezóně se díky dešťům a ochlazení kvalita vody v nádrži výrazně zlepšuje, což oceňuje i Vladimír Malý, který právě na Rolavě za pár dní odstartuje prestižní triatlonové závody světové série.
5: Řečí čísel je to tak, že limit pro to, abychom zrušili plavání, je 100 000 buněk sinice na mililitr a aktuálně voda vykazuje 3000 buněk na mililitr, to znamená, jsme jenom na 3% toho maximálního limitu, tak to je to velice dobré a jsme velice rádi.
2: Vedení lázeňského města zvažuje modernizaci koupaliště Rolava, buď novým přivaděčem vody z řeky Ohře, anebo vybudováním moderního bazénu s chlorovanou vodou. Nové řešení musí najít hlavně proto, že stávající síť městských bazénů dlouhodobě nestačí a horkých letních měsíců bude pravděpodobně přibývat. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Latinské rytmy v podobě písničky Señorita od Shona Mendeze minutu před půl šestou. Městská policie Karlovy Vary znovu otevírá Senior Akademii, vzdělávací program, který už celou řadu let pomáhá seniorům lépe se orientovat v každodenních situacích, chránit svoje bezpečí a také získávat nové znalosti. O tom, co čeká zájemce v novém ročníku, si s mluvčí karlovarské městské policie Pavlínou Masmaníšovou povídala Zlata Kinská.
1: Co je vlastně Senior Akademie? Co je jejím hlavním cílem a posláním?
2: Senior Akademie je vzdělávací cyklus, který je orientován na seniora jakožto možnou oběť různého protiprávního jednání. Seniori v akademii získají různé informace, znalosti, zajímavosti, které jsou důležité pro jejich bezpečný život ve společnosti.
1: Vy už letos otvíráte 17. ročník. Či myslíte, že to je, že o akademie je už tolik let takový zájem?
2: Je to právě proto, protože tam nabízíme širokou škálu různých přednášek, opravdu z různých odvětví. Kromě přednášek seniori zažijí i různé exkurze a mnoho dalšího.
1: V čem je Senior Akademie třeba jiná než běžné akce pro veřejnost?
2: Je to orientované přímo na seniory, na jejich bezpečí a slouží to vlastně k tomu, aby jsme naučili ty seniory předcházet těmhle nebezpečným situacím.
1: Aktuálně bývá v posledních letech finanční gramotnost nebo třeba trénink paměti, chování v rizikových situacích. Budete mít opět i takováto témata v rámci programu?
2: Ano, i tyhle témata tam budeme mít.
1: A na jaké další přednášky a exkurze se mohou účastníci letos těšit? Buďte teď konkrétnější.
2: Můžou se těšit třeba na výživové poradenství, cestování, neverbální komunikace, trénink paměti, psychologie vztahu, zabezpečení majetku, arteterapie nebo například dopravní výchovu.
1: Mohou třeba účastníci akademie očekávat nějaké praktické ukázky, nácviky, nějaký výcvik osobní?
2: V rámci Senior Akademie můžou seniori navštěvovat i sebeobranu, která se koná přímo na městské policii a tam si můžou nacvičit, jak se efektivně bránit někomu a podobně.
1: Řekněte, jaké znalosti a dovednosti si potom účastník z toho studia odnese do toho praktického života?
2: Určitě bude vědět, jak reagovat na nějaké podvody, bude vědět, kam se má obrátit, jak těmto podvodům předcházet, bude vědět různé informace o odvětví, jako jsou například celní správa, bude vědět informace o ekonomice, o hasičích, získá toho opravdu hodně, ten program je opravdu pestrý a bohatý a je tam od každého něco.
1: Řekněte nám, kdo se všechno může do Senior Akademie přihlásit?
2: Do naší akademie se může přihlásit každý senior, který dosáhl věku 65 let a ideálně bydlí v Karlových Varech nebo blízkém okolí.
1: Jakým způsobem je možné se přihlásit a taky dokdy?
2: Přihlášky jsou vyzvednutí už od 21.8. a ten hraniční termín je 20.9. Akademie startuje 23.9. Studium je pro účastníky zcela zdarma.
3: Den v kraji. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A přiznejme si to, málo kdo z nás v dětství utíkal do muzea s čistým nadšením. Pro někoho to byla nutná zastávka, jiný tam přečkal den jen proto, aby nemusel sedět ve škole. Věřím ale, že děti na Sokolovsku už tamní muzeum znají. Dnešní večer se jim ale ukáže v úplně jiném světle. Co všechno se tam chystá, to nám řekne právě teď naše regionální stopařka Lucie Chládková. Lucko, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, Davide. Přesně tak. Muzeum Posetnění má úplně jinou, tak trochu tajemnou atmosféru. Když zhasnou běžná světla a rozzáří se jen bodovky nad exponáty, celá budova ožije úplně novým příběhem. Dnešní večer nabízí program, který během běžné otevírací doby zkrátka nezažijete. Sokolovské muzeum zve rodiny s dětmi, ale i dospělé na objevování historie trochu netradičně, s dobrou náladou a spoustou zážitků.
1: Lucko, zní to lákavě, co konkrétně si tedy návštěvníci můžou v expozicích prohlédnout a také co bys doporučila jako ten hlavní tahák?
2: Je to skvělá příležitost zastavit se a vzít s sebou celou rodinu, protože program myslí opravdu na všechny generace. Pro nejmenší návštěvníky je připraveno milé divadelní představení s názvem Nebedružná hvězd doprava, které děti vtáhne do děje. Dospělé zase určitě zaujmou komentované prohlídky výstav retro a kouzlo sběratelství kuriozit. Ty u let, kterého pamětníka probudí spoustu vzpomínek na dětství. Kdo má rád trochu napětí a dobrodružství, může vyrazit na komentovanou prohlídku historického sklepení a muzejního pokladu. Otevřené budou samozřejmě i všechny stálé expozice a pořadatelé navíc slibují malé překvapení na závěr, takže se vyplatí vydržet až do konce.
1: To zní opravdu pestře a myslím, že si vybere každý. Pojďme k těm praktickým detailům. V kolik hodin akce začíná, kde přesně se muzeum nachází a Lucie samozřejmě, kolik zaplatíme za vstupné, pokud půjdeme?
2: Muzejní noc v Sokolovském muzeu, které sídlí v krásných prostorách zdejšího zámku, začíná úderem 19. hodiny a potrvá do 21. Nebo krátce po 21. hodině. Věřím, že si dnešní večer v Sokolově užijí malí i velcí a vstup je zdarma.
1: Lucko, děkujeme za informace a přejeme příjemnou muzejní noc všem, kteří dnes vyrazí a také klidný víkend. Loučím se a zase příští týden opět v rámci regionální stopařky naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: A páteční den v kraji téměř 10 minut před 18. hodinou pokračuje předpovědí počasí. Marta Suchá se mnou na telefonní lince. Marto, hezký podvečer, teď už můžeme říct. Tak jaké bude počasí večer, v noci a také zítra v sobotu 5. září?
2: Tak v noci přejde přes naše území k jihu studená fronta. Večer bude tedy ještě přechodně zmenšená oblačnost, ale postupně bude od severu oblačnost studené fronty přibývat a kolem půlnoci se dostaví srážky. Bude se jednat o občasný déšť nebo přehánky. Pršet bude na většině území kraje v té druhé polovině noci. K ránu pak bude déšť ustávat a bude ubývat i oblačnost následně. Odpoledne bude polojasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní zítra v chladnějším vzduchu za studenou frontou budou pouze mezi 19 a 22 stupně Celsia. Pro porovnání dnešní maximum má hodnotu 27 stupňů Celsia, zítra tedy výrazně chladněji. Vítr povane večer ještě čerstvý západní rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu a místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Ve druhé polovině noci bude vítr přechodně slábnout, zítra během dne opět zesílí na mírný o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Takové bude počasí a díky za něj Martě Suché do plzeňského českého hydrometeorologického ústavu. Marto, mějte se krásně, hezký víkend a naslyšenou.
2: Děkuji vám také, krásný víkend, naslyšenou.

Železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Celý den pro vás sledujeme situaci na silnicích. Aktuální informace přináší Zelená vlna. Jejím zpravodajem se můžete stát i vy. Ať už na cestách zaznamenáte jakékoliv komplikace, varujte ostatní. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna, známe lepší cestu. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Aši bude v ulicích víc policejních hlídek. Skauti v Habartově o víkendu slavnostně otevřou novou základnu. V Česku začínají růst houby, lidé sbírají hlavně žampiony. Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv s Lukášem Staňkem. Policie zvýšila počet hlídek v ulicích Aše. Domluvila se na tom s městskou policií na základě vyhodnocení rizik a poznatků z výkonu služby. Mezi vytipované lokality, které budou kontrolovat hlídky policistů a strážníků, patří Masarykovo náměstí, Poštovní náměstí, ulice Okružní, Hlavní a Chebská nebo okolí nádraží a taky místa se zvýšenou koncentrací lidí. Pokračuje krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
2: Několik smíšených hlídek se zaměří především na dodržování veřejného pořádku, ochranu majetku a oblast bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, včetně problematiky parkování, pohybu cyklistů a uživatelů koloběžek. Součástí výkonu služby bude také dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek města Aše.
1: Cílem opatření je předcházet protiprávnímu jednání a přispět k většímu pocitu bezpečí mezi místními obyvateli i návštěvníky města. Novou moderní základnu zítra slavnostně otevřou skauti v Habartově u Sokolova. Členové skautského střediska Dýmka dokončili výstavbu klubovny, která trvala 2 roky, a skauti ji vybudovali díky krajské a evropské dotaci. Interiéry objektu skauti poprvé představí veřejnosti sérií prohlídek s komentovaným výkladem, pokračuje vedoucí oddílu Lukáš Cupal.
3: Program začíná otevřením areálu v 10 hodin, kde potom bude možnost si prohlídnout klubovnu jednotlivé místnosti, bude k tomu nějaký krátký komentář, ale zároveň v areálu bude možnost si s náma u ohně něco opíct nebo si případně zoblout něco dobrého z bufetu, který připravujeme pro návštěvníky.
1: V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky.
4: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 mm spadlo.
1: Pršet by mělo na většině území republiky také zítra. Borovička připomněl, že v Česku rostou i jedovaté druhy žampionů, jako žampion zápašný. Slovenská popová zpěvačka Adéla dnes vydává své debutové album Prima. Jeden ze singlů, píseň Ain't in LA, se už v uplynulých týdnech dostal do prestižní americké hitparády Billboard. 22-letá Adéla Jirgová, původem z Bratislavy, představí českým fanouškům debutovou desku příští rok v lednu na koncertu v Praze. Hudební magazíny zpěvačku označují za vycházející hvězdu. Sport. Ve druhé fotbalové lize se hraje o první místo v tabulce. Vedoucí Ústí nad Labem přivítalo B tým Slavie. Pražané mají 2bodovou ztrátu, stejně jako Karviná a Příbram. Právě Karviná hraje s Kladnem. Prostějov vyzval Táborsko, Jihlava nastoupila proti České Lípě a Vlašim bojuje s Třincem. Všechny duely začaly v 18 hodin. Počasí. V noci bude většinou zataženo s přeháňkami, které budou kránu ustávat. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte přes den polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. A biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici číslo 20 mezi Krásným údolím a Bečovem nad Teplou na Karlovarsku se srazilo osobní auto se zvěří. Nehoda zasahuje do vozovky, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
5: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. K poslechu pořadu Muziky muziky vás vítá a přeje příjemný poslech a pohodu s pravou českou dechovkou Antonín Bulka.

Už jsme tu pšeničku dovázali, žnej jsou za námi, leto pomalu končí a začíná krátké, ale hezké období mezi létem a podzimem, které známe jako babí léto, kterému bude dnešní pořad Muziky věnován.

Babí léto je období na samotném konci léta a začátkem podzimu, zhruba od poloviny září až do začátku října. Vyznačuje se slunečním a příjemným počasím s teplotami přesahující přes den 20 stupňů. V noci a ráno teploty klesají až k bodu mrazu. Časté jsou i ranní mlhy. Babímu létu se také říká pozdní léto nebo léto svatováclavské.

Označení babího léta vzniklo pravděpodobně kvůli drobným pavučinkám, vznášejícím se v tomto čase volně ve vzduchu. Ty prý v dávných dobách připomínaly lidem šedivé vlasy našich babiček. Léto je jí zestárlé a bez své bývalé síly. I to vystihuje jeho označení babí.

Severní Americe se používá pojmenování tohoto období indiánské léto. To má některé shodné či podobné prvky s naším babím létem. Stejně jako u nás jsou srážky podprůměrné a teploty se drží přes den celkem vysoko. Většinou fouká jen slabý vítr.

Délka trvání tohoto příjemného období je rozdílná. Není pravidlem, že by babí léto přicházelo pravidelně a doba jeho trvání byla stejná každý rok. Například v roce 1959 trvalo babí léto 7 týdnů.

Během babího léta můžeme pozorovat také krásné východy a západy slunce. Na zahradě dozrávají ostružiny, jablka nebo hrušky. Také vrcholí houbařská sezona. Celkově se příroda připravuje na příchod zimy. Listí na stromech se vybarvuje a pozvolna opadává. Na obloze můžeme sledovat houfování stěhovavých ptáků na odlet do teplejších krajin.

době babího léta slavíme dva naše státní svátky. 28. září svátek patrona české země svatého Václava, který usedl roku 925 na český trůn. Byl panovníkem, který ochránil český národ před podmaněním od nepřátel a usiloval o mravní a kulturní povznesení Čech, které zrovnocenil s ostatními evropskými zeměmi. Největší náš státní svátek, den vzniku samostatného československého státu, se slaví 28. října.

Co ještě dodat? Každé roční období má svůj půvab. Po skončení babího léta se budeme těšit z hezkého podzimu a pak snad ze zasněžené zimy. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje při poslechu pořadu Muziky se těší a přeje hezký zbytek dnešního dne Antonín Bulka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Krásný dobrý večer, na vlnách Českého rozhlasu vítejte u poslechu špalíčku lidových písní. Jde mu to jako když bičem mrská, upletl na sebe bič, má jazyk jako bič. Všimli jste si, v kolika lidových rčeních se objevuje bič, tedy nástroj hospodářů a kočích? Podíváme se na to v dnešní folklorní půlhodince. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Tak tedy, jak vypadal takový bič, tedy nástroj k pohánění koňského, kravského nebo volského potahu u našich předků, určitě dobře víte. Skládal se z dřevěného nebo bambusového takzvaného bičiště a z řemínku uvázaného na horním konci bičiště pomocí poutka. Na řemínku bývaly uzlíky a často také barevný střapec. Řemínek přitom musel být dostatečně dlouhý, aby bylo snadné práskání, pobízející zvířata k rychlejšímu pohybu. Ale pozor, dobří hospodáři a kočí nepoužívali bič ke šlehání zvířat, ale pouze k jejich pohánění lehkým dotekem a práskáním.

V dnešním špalíčku si připomínáme důležitý nástroj hospodářů a kočích, tedy bič, a nutno říct, že dobrý bič býval pýchou každého kočího a býval také dobrým dárkem. Takový bič sehrával důležitou roli i v řadě výročních obřadů a zvyků, zvlášť o Vánocích. V předvečer významných svátků vyháněl hospodář práskáním zlo od domu. Bič se ale objevuje i v celé řadě lidových rčení a na ta se podíváme hned po dalších písničkách.

0: Tak a pojďme se tedy podívat na lidová rčení, ve kterých se objevuje bič. Asi nejznámější je rčení plést si sám na sebe bič, což znamená sám si připravovat své trápení nebo utrpení. Slyšela jsem i pobídku švihni se bičem ve smyslu pospěš si. Když je někdo příliš hubený, říká se o něm, že by se mohl svlékat za bičem. Když mluví velmi rychle, má jazyk jako bič. A podobných rčení existuje ještě víc. Podíváme se na ně zase po písničkách.
1: Jede pošta z Vídně, má koníčky šimle. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Koníčky řechtají, po straňky vrzají. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop.

hopi, hopi, hop, hop, hop. Pojedem přes hájek, tam je pěkný chládek. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop.

hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Vraný koník skáče, mnohá pana pláče, hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop.

Ve dnešním špalíčku si povídáme o lidových rčeních našich předků, ve kterých se objevuje bič, tedy nástroj hospodářů a kočích. Je zajímavé, do kolika rčení taková věc, jakou je bič, pronikla. Určitě jste se už setkali s přirovnáním, jde mu to, jako když bičem mrská, tedy že mu to jde dobře, pěkně od ruky. Polské lidové je rčení z písku bič kroutit, které znamená marně se namáhat. No a zřejmě novodobější bude výraz školáků, respektive spíš jejich rodičů, kteří jedničky ve škole označují právě jako biče.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný důležitému nástroji hospodářů, tedy biči. Trochu jiný byl formanský bič, který se skládal z pružné hůlky a takzvaného švihadla nebo špagátu. Formani nejvíce kupovali už hotové biče, nebo si je občas i sami vyráběli. Formanským bičům byla často přisuzována i kouzelná moc. Bylo jimi prý možné znehybnět konkurenční zápřah a také prý dovedli koně donutit k převezení nadměrně těžkého nákladu. Alespoň tomu naši předci věřili. Ale to už by byla zase jiná kapitola. Pro dnešek se s vámi ve Špalíčku lidových písní rozloučím a budu se těšit na slyšenou zase přesně za týden. Hezký večer vám přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Pokuta a zabavení dronu hrozí muži, který o víkendu narušil bezletovou zónu u chebského letiště. Svět záchranářů v Karlových Varech připravil akci k dopravní bezpečnosti. Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno. Teploty do 22 stupňů. Pohodový podvečer přeje Lukáš Staněk. 36-letému muži, který v sobotu létal s dronem u chebského letiště, hrozí za přestupek pokuta i zabavení stroje. V místě platila kvůli leteckému dni bezletová zóna. Pokračuje krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
2: Muž po příjezdu policistů pilotoval dron na poli u pískovny. Přijel z Prahy a s dronem měřil terén pro soukromou firmu. Policie uvedl, že o plošném zákazovém opatření nevěděl. Dechová zkouška na alkohol ukázala negativní výsledek.
0: Policie připomíná, že majitelé dronů musí před každým startem sledovat aktuální omezení provozu. Opatrnost doporučují hlavně u zásahu záchranářů a v okolí letišť. Ve světě záchranářů v Karlových Varech zítra pořádají akci Ty to zvládneš a Den s besypem. Hlavním tématem je dopravní bezpečnost. Součástí programu budou stanoviště, kde si návštěvníci vyzkoušejí situace, do kterých se můžou na silnici dostat. Pokračuje výkonný manažer Asociace záchranný kruh Lukáš Huta.
3: Problematika bezpečnosti v dopravě je velmi široká. Vidíme to dnes a denně v médiích. Tedy smyslem této akce je lidem ukázat, jaká rizika na ně číhají, co všechno hrozí. A když už se dostanou do okolnostivé situace, tak aby si uměli poradit a zabezpečit tak bezpečnost pro sebe a své blízké.
0: Akce ve světě záchranářů začíná zítra ve 13 hodin. Česko posiluje bezpečnostní opatření, oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci, jako třeba Německo.
4: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
5: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
4: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Šén.
6: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
4: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Meteorologové varují na severu Čech před silným větrem, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km v hodině. V noci zasáhne hlavně horské oblasti, ojediněle se tam objeví i bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu může vítr poškodit stromy nebo starší budovy. Následky pak můžou zkomplikovat dopravu.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou zataženo s přeháňkami, které budou kránu ustávat. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte přes den polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Ostrově na Karlovarsku bouralo v ulici Hroznětínská osobní auto do plotu. Nehoda už by pomalu měla být odstraněna a místo bez problému průjezdné. Přesto tam dávejte pozor. Šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Někdy váháme, s kterým pádem se pojí určitá slovesa, s kterou předložkou například. Pojďme si v tom udělat pořádek zase u další porce těchto sloves. Vyvarovat se něčemu je špatně.
2: Ano, je to špatně, ale každý to používá.
1: A jak je to správně?
2: Správně je vyvarovat se něčeho. Tohle sloveso se tradičně pojí s druhým pádem a má se za to, že splynutím se slovesem vyhnout se něčemu se tam dostal ten třetí pád a já teda musím říct, že proti němu pilně bojuju, ale píšou to a říkají všichni.
1: Připomínám, že Dagmar Magincová je i jazyková korektorka. Politici rádi říkají, hlasovali jsme něco.
2: No, to je novinka, musím říct, protože tradičně se hlasuje o něčem, nebo pro něco, nebo proti něčemu, ale hlasovat něco, ten bezpředložkový čtvrtý pád, není to doloženo ani historicky v češtině a ani se to neobjevuje v žádných příručkách. Takže to vypadá, že s tím opravdu přišli politici a že by se to tím pádem mohlo řadit do politického slengu.
1: Ano, oni říkají, hlasovali jsme ten zákon a podobně. Zatímco specializovat se, tam si můžeme vybrat a není nic špatně.
2: To je opravdu vzácné sloveso, tam ať to řekneme skoro jak chceme, tak bychom se měli trefit. Úplně nejčastější je ta vazba specializovat se na něco, ale slovníky připouštějí i specializovat se pro něco, anebo specializovat se v něčem.
1: A diskutovat lze taky něco i o něčem.
2: Tak, to diskutovat něco, tam ku podivu lidé to vnímají jako nějakou novou vazbu, ne běžnou, že se vždy diskutovalo o něčem. Ale už staré slovníky zachycovaly to spojení diskutovat něco jako spisovné a běžné a ono se nám to vlastně vrátilo po letech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Srpna byl ve farním kostele svatého Petra a Pavla ve Zhořelci slavnostně zahájen Lužický festival. Po dobu 3 týdnů až do 13. září se na různých místech v Horní a Dolní Lužici konají divadelní představení, koncerty klasické hudby, jazzové koncerty a filmové promítání. Na zahájení festivalu byla poprvé udělena cena Credo. Jejím laureátem je Petr Štědroň. Zpočátku šéf dramaturg a od roku 2021 umělecký ředitel Pražského festivalu německého jazyka a umělecký ředitel divadla Na zábradlí v Praze. Také překladatel dramatu a prózy z němčiny do češtiny, čímž, jak bylo zdůrazněno na slavnostním předávání cen, významně přispěl k umělecké výměně mezi Německem a Českou republikou. Naše kolegyně Jarmila Vankeová se zúčastnila zahájení festivalu a bezprostředně poté hovořila s Petrem Štědroněm.
2: Herr Štědroň, zunächst herzlichen Glückwunsch zur Verleihung des Credo Preises hier in der Görlitzer Kirche St. Peter und Paul. Darf ich fragen, mit welchen Gefühlen haben Sie den Preis entgegengenommen?

0: Channel und weiteren?
1: Eigentlich schon. Schon in der Ausgabe 2025 haben wir im Rahmen des Prager Theaterfestivals Deutsche Sprache eine Inszenierung des Lausitzer Festivals aufgeführt. Und zwar, es hieß Empusion. Es ist eine Arbeit, auch eine Adaption des gleichnamigen Buches von Olga Tokarczuk, von der polnischen Nobelpreisträgerin, die übrigens hier in der Nähe hinter der Grenze wohnt.
0: In Nowa Ruda.
1: Und das hatte eine gewisse Logik, dass das Lausitz-Festival gerade den Text von Olga Tokarczuk inszeniert. Und wir fanden diese Inszenierung von Antu Romero Nunes so qualitätsvoll und so wertvoll, dass wir sie auch nach Prag einladen wollten. Und das haben wir gemacht.
0: Herr Schiedron, ich danke Ihnen recht schön für das Gespräch.
1: Nichts zu danken. Ich bedanke mich.
2: Sousedé. V červenci se ve Strahovském klášteře v Praze konal benefiční varhanní koncert na opravu varhan v kostele svatého Jakuba v Nečtinech. Vystupoval na něm varhaník Dietmar Gräf, rodák z Mariánských Lázní, který nyní žije v Německu. Na koncert se spolu s členy Nečtinského spolku Němců v Čechách vydal také kolega Richard Šulko.
3: Am 12. Juli fand im Prager Kloster Strahov ein ganz besonderes Benefizkonzert statt. Dr. Dietmar Gräf aus Bad Wörishofen, geboren in Marienbad, gab für den Bund der Deutschen in Böhmen ein Konzert, welcher der Renovierung der Nečtinger Orgel zugute kam. Eine der Musikstücke war die Strahover Improvisation von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie hören nun einen Ausschnitt daraus, mit Erklärung Gräfs dazu.
4: 1787 hier also, dieses Stück improvisiert, das ist wichtig. Das war keine Komposition, eine Improvisation. Ein gewisser Pater Norbert Lehmann, Prior des Klosters, der gleichzeitig der Musiker hier war, hat das Stück in Geistesgegenwart mitgeschrieben. Er wurde zwar abberufen mittendrin aufgrund seiner Funktion. Da hat es dann ein Freund von mir, Professor Dr. Hirschi Ropek, der Chordirektor von St. Jakob, ergänzt im Mozart-Stil. Aber das ist jetzt Nebenhandlung. Ich war also 1987 der absolut erste auf der ganzen Welt, der dieses Stück wieder aufgeführt hat. Und zwar auf einem Festival in Neuburg an der Donau.
3: Dr. Dietmar Gräf erzählt uns seine Geschichte mit der Strahover Improvisation von Wolfgang Amadeus Mozart.
4: Jawohl.
2: So sede.
3: Im Jubiläum der Woche blicken wir auf einen Mann zurück, dessen Tod sich morgen zum 70. Mal jährt. Walter Hensel. Walter Hensel wurde am 8. September 1887 aus Julius Janicek im mährischen Märisch Trübau, dem heutigen Moravská Třebová, geboren. Sein Weg führte ihn zunächst an verschiedene Universitäten. Er studierte Germanistik, Romanistik und Musikwissenschaft in Wien, im schweizerischen Freiburg und auch in Prag. Schon während seiner Studienzeit engagierte er sich in der Jugendbewegung. So war er an der Gründung der tschechischen Sektion des österreichischen Wandervogels beteiligt, einer Jugendbewegung, die vor allem Wandern und gemeinschaftliches Naturerleben pflegte. Seine große Leidenschaft aber galt der Musik. Hensel wurde zu einem wichtigen Vertreter der Jugendmusikbewegung. In diesem Umfeld gründete er den Finkensteiner Bund, eine Vereinigung junger Menschen, die sich der Musik und besondere den gemeinsamen Singen widmete. Eine besondere Bedeutung hatte für ihn die Volksmusik. Hensel sammelte Volkslieder, bearbeitete sie für Chöre und vertonte Gedichte. Dabei ging es ihm nicht nur darum, alte Lieder zu bewahren. Er wollte sie wieder lebendig machen und einer neuen Generation zugänglich machen. Nach Abschluss seines Studiums arbeitete Hensel zunächst als Musiklehrer an einer Handelsschule in Prag. Später wechselte er an eine Musikschule in Dortmund, deren Leitung er ebenfalls übernahm. Schließlich führte ihn sein beruflicher Weg nach Stuttgart. Auch privat war Hensel eng mit der Musik verbunden. Seine erste Ehefrau war Konzert- und Opernsängerin und arbeitete außerdem als Gesangslehrerin. Nach der Besetzung des Sudetenlandes ließ sich Walter Hensel in Teplitz, dem heutigen Teplitzer, nieder. Dort widmete er sich intensiv der Erforschung deutscher und slawischer Volkslieder in Böhmen und Mähren. Diese Arbeit führte er im Auftrag des Staates durch. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs musste Hensel die Tschechoslowakei verlassen. Er ging nach München und arbeitete dort in der Stadtbibliothek. Sein jahrzehntelanges Engagement für die Volksmusik wurde er auch nach dem Krieg gewürdigt. Für seine Verdienste erhielt er den Sudetendeutschen Kulturpreis. Am 5. September 1956 starb Walter Hensel in München, nur wenige Tage vor seinem 69. Geburtstag. Heute erinnert man sich auch an seine mährischen Heimat an ihn. In Moravská Třebová trägt ein deutsch-tschechisches Begegnungszentrum seinen Namen. Und auch in Teplitz erinnert eine Gedenktafel an den Musiker und Volksliedforscher. Walter Hensel hinterließ vor allem eines, die Überzeugung, dass Volkslieder mehr sind als alte Melodien. Sie tragen Erinnerungen, Geschichten und die kulturelle Identität ganzer Generationen in sich. Und vielleicht liegt gerade darin sein bleibendes Vermächtnis. Was gesungen wird, kann weiterleben.
2: V závěrečném výročí týdne si připomeneme Waltra Hensla, od jehož úmrtí zítra uplyne 70 let. Walter Hensel se narodil jako Julius Janiček 8. září 1887 v Moravské Třebové. Vystudoval germanistiku, románské jazyky a hudební vědu ve Vídni, švýcarském Freiburgu a také v Praze. Podílel se na založení české sekce rakouské Wandervogel, sdružení pro turistiku mládeže, ale především se zabýval hudbou. Byl stoupencem mládežnického hudebního hnutí. V jeho rámci založil sdružení mladých Finkelsteiner Bund. Sbíral lidové písně, které aranžoval pro sbory a také zhudebňoval básně. Po skončení studií Walter Hensel vyučoval hudbu na obchodní škole v Praze, pak na hudební škole v Dortmundu, kterou i vedl, a pak odešel vyučovat do Stuttgartu. Z hudebního světa byla i jeho první žena, která byla koncertní zpěvačkou a také učitelkou zpěvu. Po záboru Sudet se Walter Hensel usadil v Teplicích, kde se zabýval výzkumem německých a slovanských lidových písní v Čechách a na Moravě. Tento výzkum byl státní zakázkou. Po válce musel Československo opustit a usadil se v Mnichově, kde pracoval v městské knihovně. Za svou péči o lidovou hudbu zde byl vyznamenán sudetoněmeckou kulturní cenou. V roce 1956, 5. září, Walter Hensel v Mnichově zemřel. Dnes jeho jméno nese kulturní centrum v Moravské Třebové a jeho pamětní desku byste našli také v Teplicích. Sousedé.
5: Hodin.
6: Český rozhlas zprávy.
5: V noci z pátku na sobotu hrozí bouřky doprovázené silným větrem, varují před tím meteorologové. V Jesenických lázních skončila protiepidemická opatření kvůli zvýšenému výskytu zažívacích obtíží. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Meteorologové varují před bouřkami. S výjimkou oblasti Českolipska a Turnovska se mohou objevit na území celého Libereckého kraje. Bouřky může doprovázet silný vítr s nárazy až 70 km za hodinu. Výstraha platí od dnešních 22 hodin a potrvá do sobotních 3 hodin ráno. Lenka Doušková z Českého hydrometeorologického ústavu doporučuje zvýšenou opatrnost.
7: Může znamenat i možné poškození a popadání stromů nebo lesních porostů, můžou se objevit i menší škody na energetické infrastruktuře. Určitě doporučujeme zajistit okna, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a řízení vozidel.
5: Krajští hygienici ukončili tento týden protiepidemická opatření v Preznicových lázních v Jeseníku. Zavedli je tam minulý měsíc kvůli zvýšenému počtu lidí se zažívacími potížemi. Poslední případ hygienici zaznamenali 24. srpna. Dohromady jich bylo 144. Epidemiologická situace v lázních je podle mluvčí krajské hygienické stanice Marcely Koutné stabilizovaná.
8: V rámci epidemiologického šetření bylo bakteriologicky a virologicky vyšetřeno celkem 56 osob. Norovirus byl laboratorně potvrzen u 2 osob. I nadále je doporučeno důsledně dodržovat nastavené hygienické a sanitární postupy, zejména ve stravovacím provozu, s cílem předcházet opakování obdobné situace.
5: České Budějovice nechají opravit bývalý dům umění. Radní tento týden schválili vypsání výběrového řízení na první etapu prací. Předpokládané náklady jsou 93 milionů korun. Podle náměstka primátorky Petra Maroše, kandidujícího za hnutí Naše Česko, vznikne v opravené budově Centrum současného umění a architektury.
9: První etapa bude řešit především statiku domu, přední stranu, to znamená fasádu ze strany náměstí, a bude řešit nové turistické informační centrum, které vznikne v přízemí, a nad ním v prvním patře bude nová galerie současného umění a architektury. Počasí.
5: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. A počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D2 před exitem na Hustopeče ve směru na Brno hoří vozidlo. Tvoří se tam asi 2-kilometrová kolona. Očekávejte velmi dlouhé zdržení. A na silnici číslo 38 u Haldova na Jihlavsku se u čerpací stanice srazilo osobní auto s obytným vozem. Na místě jsou záchranáři. Na D1 za exitem na Rousinov ve směru na Ostravu se porouchalo auto. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě.
10: A tak vás od mikrofonu zdraví Patrik Rozehnal.
11: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den. Patriku, jestli pak jste si vydezinfikoval boty dneska?
10: To ani nepamatuju, když jsem si je dezinfikoval.
11: No.
10: Nechávám vyvětrat jenom.
11: No a to je právě chyba, protože dnes máme takové zajímavé témíčko.
10: Ano, jenom řekněte.
11: No, plíseň na nohou a plíseň je neuvěřitelně rezistentní potvora.
10: Jaký je rozdíl mezi plísní na nohou a tchýní, to víte?
11: Ne.
10: Plísně se zbavíte, když ji na pár dní nastříkáte speciálním sprejem.
6: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtanovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví i Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Vesele a zdravě.
2: Na plíseň nehtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvěje lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Vesele a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejtanová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo tak jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejtanová v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdravím, Mirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou, nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně pan Petr mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. Aha. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: Já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástin.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické různé, co?
2: Různé tekutiny.
0: Aha.
2: A tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtové svému lůžku.
0: Měla spolijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdhamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu.
2: Prosím, to je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím i paní doktorku a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, u palce plíseň na nohou. Pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, koušela jsem ji odset. A nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se...
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé, prostě není, jako to bývávalo. Ne. Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Již léta mám potíže s plísní na nechtech, na nohách, na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštelé, na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to mask, teď používám kapky Exoderil. Mám cukrovku a mám štítnou žlázu zitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra, děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Vesele a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit. Nevíte, z čeho to je a co dělat, tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově, chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopna jí to mazat opravdu já vědomně, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavice a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Zkuste. A držíme palce doslova i na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám vás pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili jsme spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, bo Balea. A potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku? Dívali jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme, rozumím. Třeba si přečíst, co v tom je takový
1: spreje. Ty volně...
3: 0% aluminium, ach, a tady to je pudr. A toto je transpirant,
1: antiperspirant. To znamená,
3: a
1: je to
3: vám,
1: něco...
3: Že to nepomáhá, že to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než
1: osvěží,
0: by léčili
1: obuv,
0: příčinu.
1: Nebo trošku sníží pocení, ale asi s těmi plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísně na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou
3: strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. není. Ale ano. zašla bych za alergologem a nechala bych ano. si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce, poradíme i těm, co se dovolí na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě je pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejtamovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat, paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby, no, manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no, tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje. A právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: No to oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No, dobrý den, tady Karel. Já mám takový dotaz. Já mám na tříletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrstve, ale jenom na palcích u nohou nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samo jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nový.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní. Tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň. A všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
0: na kožní.
1: Se toho nezbavila. No.
0: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku, všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček.
1: No.
4: Řepíček. Spaří to. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu.

0: horkej nálev co nejvíc, jako aby byla vydržet to co nejdýl.
1: Jo.
0: Opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
2: Dobře.
1: Ale děkujeme.
2: Děkujeme za tyto dotazy, malé shrnutí v našem pořadu Veselé a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby neříkali.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se

0: týče léčby, takže je to dlouhodobý proces. Je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce. A pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření. Ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
1: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
0: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby si pral pravidelně ponožky a měnil, aby
1: asi
0: boty vydezinfikoval. To nebo? Asi není potřeba,
1: dobře.
0: To klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
1: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mes a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
0: určitě
1: má spravit.
0: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pánbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
1: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
0: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného. Jo? Takže tam, kde se žádná mykóza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
1: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
0: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
1: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
0: Tak vyzveme. Prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
1: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit elektrické vlaky. Policie objasnila květnové odpálení bankomatu v pražských Kunraticích. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vlaky mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit rychleji. Díky naplánované elektrizaci trati projedou podle zprávy železnic vzdálenost mezi oběma městy o 7 minut rychleji než teď. Státní organizace teď hledá firmu, která zhruba 40-kilometrovou trať zmodernizuje, uvedl mluvčí David Kabele.
3: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
2: Turisty u Bíliny na Teplicku můžou ohrožovat sršni. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové sršni pobodali v posledním týdnu poblíž cesty na vrch Bořeň několik lidí. Někteří museli kvůli alergické reakci do nemocnice. Ve středu tam pro osobu s alergickou reakcí letěl záchranářský vrtulník.
4: Hasiči objevili poblíž turistické cesty na Bořeň vyvrácený kmen stromu se sršním hnízdem. Kmen odnesli dál od trasy a riziková místa označili výstražnými tabulkami a páskami. Podle hasičů jsou ale na Bořeni další místa, kde se sršni vyskytují a není možné všechna vyhledat a označit. Výletníci proto mají být opatrní a sršně nijak nedráždit. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Kaplice na Českokrumlovsku odkoupí budovu bývalého rehabilitačního střediska a její přilehlé pozemky v obci Blansko. Zastupitelé o plánu rozhodli na svém srpnovém sněmu. Další informace doplnila mluvčí kaplické radnice Eva Klementová.
5: Jde o strategickou lokalitu poblíž řeky Malše a Suchého vrchu. Nová strategická studie města toto území označuje jako místo s vysokým potenciálem pro rekreační využití, ale do budoucna také pro bydlení. O jeho konkrétní podobě však bude město teprve rozhodovat.
2: Pražská policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích z letošního května. Dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci jsou zadrženi v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných trestních činů na Slovensku. V tiskové zprávě to dnes uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Cizincům hrozí až 8leté vězení.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za exitem na Velké Meziříčí Západ ve směru na Prahu se porouchalo vozidlo, čekejte tam se zdržením. A v Milevsku na Písecku v ulici Kapitána Nálepky srazilo osobní auto člověka. Na místě je záchranná služba. To byly zprávy. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
6: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Valtrovka. Bývalá továrna v Praze 5 Jinonicích, vyrábějící nejdříve motocykly a motorové tříkolky, později i automobily a letecké motory.
1: Co vám říká značka Valtrovka nebo jméno Walter?
2: Téměř nic.
3: Vůbec nic.
4: Valtrovka souvisí asi s automobilovým průmyslem, nebo s motocyklem.
5: Tuším, že to byla továrna, nebo je ještě, na výrobu motocyklu.
1: A jak dlouho podle vás funguje?
5: Tak to opravdu netuším.
0: Příběh Josefa Waltra vypráví, jak se lze z opraváře bicyklů stát váženým majitelem továrny zvučného jména.
6: S leteckým historikem Václavem Šorelem stojíme v pražských Jinonicích u bývalého areálu firmy Walter. Bohužel bývalého, protože z Waltrovky zůstala pouze jedna jediná budova, která je dnes rekonstruovaná. Jak je to možné?
7: No, ona zůstala ta jedna jediná budova, ale když někdo sem přijede, tak vidí nádherný znak Walter. Protože oni ti noví podnikatelé, kteří zde vybudovali tohleto krásné sídliště, tak se k tomu jménu Walter hlásí. Ovšem, podnik, který byl později Waltrovkou, nevznikl zde v Jinonicích, ale dole u vody ve Smíchově. Tehdy mladík Josef Walter v roce 1898 si založil malou firmičku na opravu jízdních kol.
0: Josef Walter, jeden z průkopníků českého motorismu, byl typický český self-made man. Narodil se ve Vepřeku na Mělnicku jako páté dítě zámečníka a železničního hlídače. Vyučil se nástrojářem v továrně na Mlýnské stroje a jízdní kola. Když mu bylo 24 let, pronajal si v Praze na Smíchově v Kořenského ulici dílnu o rozměrech 20 metrů čtverečních a začal podnikat od píky. Opravoval váhy a jízdní kola. Stačil mu k tomu jeden soustruh vlastní výroby, jedna vrtačka, výheň, kovadlina a drobné stolní nářadí. V kapse měl do začátku všeho všudy 50 zlatek rakouské měny. Od práce jej neodradilo ani to, že následkem pracovního úrazu oslepnul na jedno oko. Mohla za to kovová špona, která odlétla, kam neměla. Zanedlouho Walter pochopil, že vydělá víc, když bude bicykly rovnou sám sestavovat. To ale vyžadovalo větší prostory, proto si pronajal dílnu v Kinského ulici. Co ho zavedlo právě na tuto adresu? V dílně byl zaveden elektrický proud. Walter byl číman nejen co se práce týče, uměl se i dobře oženit. Díky věnu dcery zámožného smíchovského klempíře si mohl pořídit nejnovější vybavení. Traduje se ale, že nejprve musel budoucímu tchánovi dokázat svou zručnost, skoro jako v pohádce. Musel nejprve vlastníma rukama postavit několik jízdních kol. Ve zkoušce obstál a tchán mu peníze na podnikání svěřil. A tak Josef Walter zakoupil 8 obráběcích strojů, k nim zaměstnal 3 dělníky a začal si vychovávat učně. Do práce zapojil i svého bratra Antonína. V roce 1902 z Waltrovy dílny vyjelo první motorové kolo, vyrobené podle jeho vlastní konstrukce. Hned sbíralo úspěchy. Na hospodářské výstavě průmyslové jednoty pražské dostalo stříbrnou medaili. Práce se dařila a bylo na čase přestěhovat se do lepšího. Továrna přesídlila na Zatlanku a během roku 1905 z ní vyjelo do světa na 30 motokol. To už ale nabízel podnikavý muž svým zákazníkům také pohodlnější dopravní prostředek. Motorové tříkolky.
7: Nemůžeme si představovat dneska, že to je jako dětská tříkolka, do které by se dal jenom motor. Ne. To byl téměř automobil, který měl jenom jedno přední kolo, řiditelné takovými obrovskými řídítky. Za ním seděla posádka dvou lidí, motor byl v zadní části byla i nádrž. No a ty tříkolky Walter byly v té době pravou senzací.
0: Zpočátku byly dvousedadlové, později se v nich mohly svést i 4 cestující. Jejich cena neudělala zájemcům díru do kapsy a přitom se mohli spolehnout na 100% kvalitu. A tak není divu, že byly velmi oblíbené. Slávu těchto vozidel pomáhalo šířit i to, že sbírali palmy vítězství v různých závodech. No a když šli na dračku u nás, proč s nimi rovnou neudělat díru do světa? Řekl si patrně úspěšný podnikatel a vyrazil na jedné ze svých tříkolek na propagační cestu do Kyjeva. Měl v úmyslu získat tamní trh a uspěl. Zpátky do Prahy si přivezl objednávku na 50 kusů. Pak to zkusil i v Srbsku a opět se zadařilo. Walter byl zkrátka neobyčejně technicky nadaný, ctižádostivý a pracovitý. A navíc měl obchodní talent. Netrvalo dlouho a měl tolik objednávek, že nemohl všem zákazníkům vyhovět. Bylo proto nutné opět výrobu rozšířit o další prostory. Protože mu vlastní prostředky nestačily, společně s přáteli, významnými smíchovskými podnikateli, založil společnost s ručením omezeným Walter a spol. Společníků prý bylo 25. Byl mezi nimi stavitel, profesor, ředitel smíchovského pivovaru, majitel koželužny, statkář. Jedním z podílníků továrny byl i Vítězslav Kumpera, jenž po válce tuhle prosperující společnost ovládl. Ale to bychom předbíhali. Na ustavující valné hromadě byla zvolena dozorná rada a Waltrovi bylo na 10 let svěřeno řízení podniku. Z původních 50 zlatek tvořil základní kapitál už přes 400 tisíc korun. Waltrovka si na nedostatek zákazníků rozhodně nemohla stěžovat. Všechny její výrobky, motocykly i tříkolky, byly prodány dříve, než je v továrně stihly dokončit. I na autosalonech, kde se vozidla značky Walter předváděla, už byly stroje označeny nápisem prodáno. Aby podnik držel krok se stále zvyšujícími se kapacitními nároky, začala se budovat továrna v Jinonicích, na pozemcích jednoho ze společníků, statkáře Březnovského. Stavěla ji firma dalšího ze společníků, Antonína Šimka. Hotovo bylo v roce 1913. Byly zde výrobní haly, ale také slévárna, karosárna, lakovna a smaltovna i brzdící zkušebna. Soustružna měla podlahovou plochu přes 2,5 tisíce metrů čtverečních, kovárna skoro 350 metrů čtverečních a jen vrátnice byla třikrát větší než ona dílna na Smíchově, ve které Walter jako mladík začínal. Továrnu ale provázela počáteční smůla. Už po několika měsících v ní vypukl rozsáhlý požár, který zničil více než třetinu objektů.
7: Byl to samozřejmě závod úžasný, protože v té době patřil k nejmodernějším rakousko-uherským závodům. A to bylo v roce 1913. Ovšem, to už bylo jenom rok před vypuknutím první světové války.
0: Ve stejném roce byla po úspěšných zkouškách prototypu zahájena výroba 4 sedadlových automobilů vlastní konstrukce typ Walter 2T V1. Se 4válcovým vodouchlazeným motorem podle vzoru francouzské firmy Renault. Lehký, elegantní a výkonný se prodával na svou dobu za poměrně nízkou cenu 9 tisíc korun. A opět se zadařilo. Tento vůz už jako prototyp vyhrál závod z Braslav Jíloviště.
7: Josef Walter i nadále vyráběl automobily, ale tentokrát už bylo málo automobilů civilních, ale byly automobily vojenské a musel taky vyrábět doplňkovou vojenskou výrobu a to až do roku 1918, kdy válka skončila a vznikla Československá republika.
0: Za první světové války továrna vyráběla hlavně granáty, roznětky a také vzduchem chlazené motory. A na základě požadavků armády opět i motocykly. Po válce byla Waltrova společnost přejmenována na akciovou továrnu automobilů Josef Walter a spol.
6: Lidové noviny, 8. dubna 1928. Walter Automobil, vůz kvality a elegance. Nejnovější modely automobilů na skladě. Auto Omnia, Brno, silniční 21, telefon 36 79.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1923 byla výroba rozšířena o letecké motory vlastní značky Walter a motory podle licence německé továrny BMW. Zákazníci u nás i v cizině je přijali vstřícně. Nejen proto, že byly výkonné a spolehlivé, ale i proto, že přišly ve vhodný čas, kdy byl nedostatek motorů pro sportovní letadla. Vrchním ředitelem Waltrovky se stal strojní inženýr Antonín Kumpera, syn předsedy správní rady Vítězslava Kumpery. Absolvoval studijní pobyt u zahraničních automobilek, kde získal nejen zkušenosti, ale i vlivné známosti.
2: Po skončení první světové války pokračovala civilní výroba v Jinonicích. Firma Walter už vyráběla své vlastní osobní automobily, nákladní automobily, motorky, tříkolky už pochopitelně ne, tříkolky nahradily osobní automobily, ale společníkům Josefa Waltera se to moc nelíbilo, ty neustále na něm tlačili, aby výrobu rozšiřoval. Výraznými jeho podílníky u jeho akciové společnosti byla rodina Krumperů. Otec Krumpera se dvěma syny a mladší syn Antonín, zvaný populárně Tony Kumpera, byl pilot, aviatik, a ten tlačil prostřednictvím svého otce, aby Waltrovka začala i výrobu leteckých motorů. To se samozřejmě panu Waltrovi už tak moc nelíbilo, odstoupil z místa ředitele, ředitelem se stal pan Krumpera a skutečně ve Waltrovce v Jinonicích zešla výroba leteckých motorů a ne výroba leteckých motorů ledajakých. Byly to letecké motory skutečně na světové úrovni, a to jak samotné konstrukci Walter, a nebo i motory licenční. Ve 20. letech a i následujících letech, tak už potom firma Walter, její letecké oddělení, už dodávala motory pro všechny letecké závody v Československu. Samozřejmě například Avie a ještě i jiné podniky si vyráběly taky motory vlastní. Ale dalo by se skoro říct, že firma Walter měla málem monopol. Kdo zná Jinonice a vidí, jak jsou tam kopce, dívčí hrady a tak dále, tak dneska neuvěří tomu, že například, když pánové Beneš s Hainem v Avi potřebovali nový Walter motor do svého letounu Avia BH5, tak s tím starým motorem přeletěli na jeden kopec nad Waltrovkou, tam jim donesli motor, namontovali a oni znova odstartovali do Letňan, do Avie. Dnes, když se na ty kopce podíváte, tak se to zdá, že to není možné.
1: Ve vedení továrny došlo k neschodám. A proto Josef Walter odstoupil z funkce ředitele společnosti a pak i z funkce člena správní rady. Přípisem ze dne 11. dubna 1922 mu správní rada poděkovala co nejsrdečněji za veškerou přízeň a péči a požádala ho, aby i nadále zůstal příznivcem závodu. Starý pán odcházel znechucen, ale se slušným odstupným. Podnikání nepověsil na hřebík, založil v Košířích novou továrnu Walter a synové v Třebíského ulici, kde rozjel výrobu ozubených kol a automobilových součástí. Za pouhých 7 let už měl největší speciální továrnu na ozubená kola na území celého bývalého Rakouska-Uherska. Zásoboval domácí trh a vyvážel zboží do Polska, Bulharska, Jugoslávie i do Rakouska. Jeho výrobky odebíral také jinonický Walter. V roce 1927 vyrobil na 36 000 kusů ozubených kol a k tomu i několik automobilů, které byly určeny pro vlastní rodinu. Josef Walter totiž vždycky toužil jezdit ve v pravém slova smyslu vlastním voze. Jeden z těchto 7 automobilů skončil ve sbírce skladatele Petra Habky.
3: veterán.auto.cz Walter P4, náš test, Waltrovka žije. Publikováno 6. ledna 2010. automobilu Walter bývá i na veteránských srazech jako šafránu. Usedáme do šestimístné vany, tedy otevřené karosérie, fajeton z roku 1928. Walter řady P na počest konstruktéra Plocka představovali odpověď na úspěch Tater 11 až 30. Páteřový rám, výkyvné polonápravy, ani chlazení vzduchem tu však nenajdete. Valtry prosazovali konzervativní řešení a zdůrazňovali špičkovou kvalitu materiálu i dílenského zpracování. Laťka visela velmi vysoko, určili ji nároky letecké továrny, která právě pronikla na náročný americký trh. Náš první dojem, dvoulitrový Walter P4 je konzerva každým coulem. Podle tvaru mosazného chladiče a designu karosérie bychom vozu hádali o 5 let více. Přes tupačky se úzkými dvířky vyhoupneme na sedadla, přehlédneme jednoduché prkno tvořící přístrojovou desku a protože je prázdná, nemusíme dlouho hledat tlačítko spouštěče. Stačí se jen dotknout a studený motor hned naskočí. Navíc běží překvapivě pravidelně i poměrně tiše. Hluk jest konec konců pouze důkazem mechanických nepřesností a nedokonalostí, říkával Henry Royce. U Valtru, českého Rolls-Royce, byly téhož mínění a preciznost povýšili na hlavní hodnotu. Archaicky, ale v jednom šiku s Rollsy, tak působí páky řazení a ruční brzdy u pravých dveří, kde dotírají na řidičovo stehno a nutí jej nastupovat spíše ze strany spolujezdce. Ovšem pohyb páky v kulise rozpaky rozptýlí. Jednička až čtyřka padají do záběru přesně a s decentním cvakáním. Přáli bychom vám zážitek z měkkého záběru spojky. Příjemně překvapilo také řízení. Walter na silnici rozhodně neplave. Chtělo by to jen větší rejt. Poloměr otáčení je však ovlivněn rozvorem 3100 mm. Karoserie je přepažena a vystužena dělicí stěnou. Zadními dveřmi se nastupuje na sklopná sedátka a mnohem pohodlnější lavici. Panstvo by si pohodlně natáhlo nohy. Bytelná podnožka tu není pro parádu, při jízdě po dlažbě ji plně doceníte. Walter totiž postrádá účinné tlumení pérování a pohupuje se sice pozoruhodně měkce, nicméně s velkou amplitudou. Rukama nohama hledáme oporu. Pozornost okolí budí také obláčky na modralého dýmu. Motor je sice v dobré kondici, ale už za mlada měl normovanou spotřebu 4 deci oleje na 100 km. Zajímáme se o osud tohoto exempláře. Ředitel galerie, veterán Karl Štangl, pan Miroslav Kotlařík začíná dlouholetým nasazení P4 v rodné Praze a připomíná náročnou renovaci realizovanou ve Zlíně. Zadali ji prý mladí nadšenci, manažeři, jenže náročné práce potřebují čas. A protože objednatelé nechtěli čekat a podcenili finanční stránku, přešel Walter do rukou zlínské dílny. Nový stál před 81 lety asi 88 tisíc korun. Jeho současná hodnota se pohybuje kolem 1 000 000 korun.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1936 byla firma Walter největší továrnou na letadlové motory nejen v Československu, ale i v celé střední Evropě. Ve výrobním programu měla 18 různých typů pístových, vzduchem chlazených letadlových motorů. Motory značky Walter byly licenčně vyráběny v dalších 4 státech a používaly je armády 21 zemí světa.
2: Rok 1939 a začátek druhé světové války.
3: To už nebyla firma Walter, jak ji známe z první republiky, nýbrž Walter Automobil und Flugzeugmotoren Fabrik AG, německá firma, která sice pokračovala i automobilovou výrobou, Němci potřebovali nákladní automobily a tak dále, ale zpočátku okupace vyráběla motory pro bývalé československé letouny, které Němci dodali na Slovensko, dodali je do Bulharska a tak dále. Dokonce firma Walter v té době vyráběly motory pro francouzské letouny Potés, ale hlavně potom vyráběla motory pro německá cvičná Aráda, pro Sýbly a pro ještě hornoplošníky Storch, co byly letouny, které byly v protektorátu Čechy a Morava vyráběny pro Němce. Dokonce Němci uvažovali o tom, že bude Waltrovka vyrábět proudový motor, což teda v té době by byla Waltrovka světovou špičkou, proudový motor na německý Messerschmitt 262 Schwalbe. Výroba se připravovala, ale to už skončila druhá světová válka a výroba těchto motorů se ve Waltrovce nerozběhla.
1: V době okupace Československa během druhé světové války se výroba plně podřídila potřebám německé armády. Po válce byl podnik znárodněn a začleněn do nového národního podniku Letecké závody. V továrně se tehdy vyráběly podvozky automobilu Minor, stavitelné vrtule a letecké motory.
3: Přišlo osvobození a firma Walter, tentokrát je už firma Walter v národní správě, i nadále vyráběla okupační motory pro zmíněná Arada, Sýbly a pro Štorchy, ty už teď měly české názvy, a byly i nadále našimi závody leteckými vyráběny pro potřeby československého vojenského letectva. Byla to doba převratná a v té době dokonce i Waltrovka se začala podílet na našem prvním poválečném osobním automobilu, velmi populárním automobilu Java Minor a někdy také nazývaná Java Walter. Ve Waltrovce se vyráběly podvozky a motory, ty se převážely do Letňan do Rudého Letova a tam byly kompletovány a Minory, to každý ví, že to byla úžasná auta. Ovšem, pak přišel únor, příklon k Sovětskému svazu, příklon k sovětské armádě a Waltrovka motory, které vyráběla do poválečných československých sportovních letadel, předala do Avie, protože úplně komplet celý její sortiment se zaměřil na vojenskou výrobu, asi se na sovětské motory pro letouny MiG-15. To byla obrovská zakázka a Waltrovku zcela úplně zahltila. Ovšem tady říkáme Waltrovku, ale už to žádná Waltrovka nebyla. Prostě v 50. letech se z Waltrovky stal motorlet. Ovšem musíme říct, že motorlet byl stejně světově úspěšná známá značka jako Walter. Skončila potom výroba pro MiG 15 a ve Waltrovce, tedy v motorletu, začala výroba prvního československého proudového motoru pro první letoun československé konstrukce proudový Aero L-29 Delfín.
1: Po únoru 1948 potkal Waltrovku podobný osud jako ostatní továrny. Byla přejmenována na závod Jana Švermy, později na motorlet a věnovala se výrobě leteckých motorů. Po znárodnění přišli Walterové nejen o továrnu, ale i o pohledávky. Naopak závazky firmy museli ještě po léta splácet. Josef Walter to sledoval jen zpovzdálí. Zemřel stranou pozornosti 15. ledna 1950. V jeho práci ale pokračovali synové. Zejména Jaroslav byl nadaný technik, který se soustředil na závodní stroje. Přes odpor některých straníků se stal konstruktérem ve strakonické továrně ČZ. Vyvinul řadu vynikajících strojů. Vadilo třeba i to, že jezdil do práce asi 15 let starým vozem z otcovy dílny. Jeden dobrák si dokonce v udavačském stylu postěžoval. Zaměstnanec národního podniku v lidově demokratickém státě přece nemůže užívat vozidlo, které nese jeho jméno.
3: Přišel rok 1989, ztráta východního trhu v Sovětském svazu tedy, a dopadlo to tak, že firma Walter až téměř jakoby zkrachovala. Je to strašně smutné, ale je tomu tak. Továrny vznikají a továrny umírají. Byly různé pokusy Walterovku zachránit. Ty motory, které vyráběly do kunovického letounu, tak existovaly projekty, že ty motory by se dávaly do rychlostních člunů, vyvážely by se na západ a tak dále, ale to všechno šlo do zapomnění a noví majitelé, kteří tu Walterovku koupili, pak se to všelijak různě prodávalo a tak dále, tak ty tu firmu i z pozemky prodali developerům, no a ty tady postavili to, kde teď stojíme. Ovšem, firma Walter úplně nezanikla, i když se tak už dneska nejmenuje. Část techniků i výrobního zařízení se přestěhovalo do Letňan, do takzvaného areálu Letov. To, co tam je, je součástí firmy General Electric Aviation a teprve bude vyrábět turbovrtulové motory ATP, jejichž sériová výroba by se měla rozběhnout v roce 2022. Jsou to turbovrtulové motory do dopravních letounů, takže ano, starý pán Walter nebo jeho duch stále žije.
1: V roce 1995 získala továrna zpět svoje jméno. Výroba se ale ke slavným časům nevrátila. A z původní jinonické Walterovky dnes doslova nezůstal kámen na kameni.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Soud poslal do vazby muže, který v srpnu na Českolipsku ujížděl policii. Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka znovu otevřený. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Muže, který na konci srpna nebezpečně ujížděl silniční kontrole na Českolipsku, poslal soud do vazby. Řidič 20. srpna neuposlechl pokyny policistů k zastavení vozidla k silniční kontrole. Zareagoval zrychlením jízdy, při které porušoval dopravní předpisy a naboural jiné auto. Ohrozil život a zdraví posádek nejméně 7 aut a jedné chodkyně. Proč policie vazbu navrhla, vysvětluje mluvčí Ivana Baláková.
2: Důvodem byla obava, že by v trestné činnosti na svobodě pokračoval. Přitěžující okolností pro něj jistě je i skutečnost, že před svým zadržením řídil auto, ačkoliv má řízení všech motorových vozidel zakázané okresním soudem v České Lípě.
0: Škrobárny na zpracování brambor zahájily letošní kampaň. Oproti loňsku očekávají výrazně nižší produkci. Může za to zejména horší úroda způsobená horkým a suchým létem, říká ředitel pelhřimovských škrobáren Josef Hadrava.
3: Loňský rok byl pro nás co do objemu výroby úspěšný. My jsme navýšili výrobu zhruba u 35%. Letos ale je ta situace jiná, letos čekáme, že ty výnosy brambor budou nižší.
0: Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od dnešního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a travnatý povrch je podle informací ČTK obnovený. Uzavření trvalo 2 dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Jejich zkoumání má pomoci při objasňování okolností úmrtí tehdejšího ministra zahraničí v březnu 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Lovosice podají návrh na zastavení exekuce ve sporu s výlepovou společností Rengl. Exekutor městu uložil 60-tisícovou pokutu kvůli zástěnám před výlepovými plochami. Radnice s postupem exekutora nesouhlasí, říká mluvčí radnice Eva Břeňová.
4: Podle právního stanoviska města nelze dosavadní soudní rozhodnutí vykládat tak, že by městu byla uložena povinnost odstranit stojany či jiné překážky umístěné před výlepovými plochami. A právě tehle požadavek společnosti Rengl byl soudem v samostatné části rozhodnutí zamítnut.
0: Město společnosti Rengl vypovědělo smlouvu už v roce 2024. Firma požaduje výpověď za neplatnou. Lovosice proto připravují žalobu, kterou se chtějí domáhat odstranění výlepových ploch.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jeho východě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 za exitem na Jirny na 14. kilometru se porouchalo nákladní auto. Počítejte tam se zdržením. A v Komořanském tunelu ve směru na letiště čekejte s pomalejším průjezdem. Je tam hustší doprava, ale kolony se zatím netvoří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit. Opravdu, a tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, bědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, hříčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše, nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem. Proto snad jen, že neštěstí zrak mi jasem oslnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická, slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Král. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se na mne podíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě, podíval a prohodil.
2: On si troufá na Shakespeara? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17-letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne 8-letý prohlásil. Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radu ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mládí a další role, z nich mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je, u kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměle nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla, no dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla, z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos? Nos velký.
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já chtěl být na vašem panem místě, tu ránu dal by si kusosu amputovat. Přátelský. Vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. Pes, skála, pohoří nezvyklých rozměrů. Co pravím pohoří? To velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte s sebou mít? Na psací náčiní? Na nůžky skřínka snad? Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ososky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky.
4: No, skobata, jak je to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí.
2: S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžte, severák by jima chladný. Uctivě.
4: Pane, smím potřást vám pravicí. Vy máte, co mi zvem balkónek v ulici.
2: Venkovský.
5: Tože nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetlička, či melon maličký.
2: Prakticky. Domeček? Řekněte rovnou dům. Vojenský. A myš to? A pozor, vypal. Bum! To byste přibližně byl řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí se neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste byl měl jen on fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco všim posloužit, jak já vám, věřte skorem, ni čtvrtku šprýmu těch neudal byste tady, ni z půlky začátku, nevěřte, pane mladý. Já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
6: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
7: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
8: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo. To už já jako nevím. Oni neměli nábytek. Ti herci neměli nábytek, já si pamatuju. A babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo, a ty kostýmy, nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a tři madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem tři noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt, jako babička. A tam jsem spal tři noce, než babička našla sedláka, který říkal, no hlejte se tamhle ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju, jak to
9: nebylo tak, že by vítali herce s otevřenou náručí. Jako...
8: Kde pak? Babička jádrové mýdlo, vynosila to harampádí, umila podlahu, zatopila v bubínku. A pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený a jak bliká oheň od bubínku, na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub Dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub Dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka, strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje, který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
3: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Paž tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastný.
2: A ten Pašava je šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
5: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub Dobráků. Tak by...
3: No, v kostce. Já si říkal, že lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Já vylezeš.
4: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nevím, říkal, vidíš, Tomáš, to ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: No a jsou závistivý asi.
4: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
4: Ne, jsme nehráli.
2: To
3: Plody
4: osvěty.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal, nezlob si, a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl, a Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj, no prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
4: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách,
2: kabátu. Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
4: No jo, ale ještě
2: cigaretu,
3: taky, jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule Nezlob se Františku. Já jsem si říkal, který uliční, ten večer ještě. Já jsem si říkal, který uliční, to jsem počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule Nezlob se Františku.
4: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo Nezlob se Františku.
4: Víš, jak to
2: ráno
4: bylo,
2: jsem
4: to
2: se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepík Rus volal k vám.
2: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvartě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
6: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
4: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
6: No slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
6: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
4: Slánofínové.
6: Slánofínové. To všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
2: řekl.
4: A jednou to také mezi byly dvě představení, a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní kusouky.
2: Já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější brept.
5: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo, něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střetce. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoji, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat, když žvali.
4: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
2: Poznajte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl akčlus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka, dobře, je to braková literatura. No, prosím, prosím.
5: Tím to mělo končit ten fakt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no já jí zítra něco řeknu.
3: To jsme si těši, říkáme, ona exempore, jo.
2: A paní Krombaurová si to jako vymílová, že je můj akčnus, Zdeňčko, no, že jo?
5: Ano, to poenta je tahle, ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Načeš ta Krombaurová zařvá, říká, tak to byl tvůj akčnus.
2: To si nevěděl, to je fakt, ale to nejsou vymyšlený historie.
5: To bylo vážně, jsme měli jako zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře a odtaď už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní, jako dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikler zpíval Joseho. Ten byl takový droboučka, měl takový nehlásit, jsme po něm zpívali celá Plzeňsky, bílá moje lani, bílá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
2: Na židli.
5: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co to dělá ženská, prosím, a co, viděla jsem v Carmen, a si dřepla, vyhazovala kejty. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspíval.
7: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco se hnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce.
3: Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat?
2: Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Ubojí námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy také. Přijeli jste hledat peníze, stříbro a zlato, Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával s Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
4: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého, tak tohle je ten obyvatel srubu?
4: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu. A hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával sáh po sáhu.
3: Našel jste?
4: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
4: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.
5: Na

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná devíti ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Ben Gunna. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žral je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdou sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: No, chtějí vyjednávat.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Jime.
4: Si papášák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Ben Gunn, no to je přece Ben Gunn.
2: Ben Gunn nás vovolá k sobě.
1: Brižoši, zachraňte se.
4: Dejte se na pokání.
1: Mrtvý Ben Gunn.
5: Živý Ben Gunn. Přišel si pro tebe, Honzo Silvere.
1: Ben Gunne, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
6: Ani krok!

0: vám!
1: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
2: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět. A navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ivské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výpuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho
4: pevně! Pusťte mě!
3: Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
4: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě, já...
0: Máte dobrou stravu?
3: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi...
5: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
3: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
3: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
3: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
3: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
3: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilford, ten už dávno není v Marseille.
3: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
3: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
3: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
3: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
3: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál,
3: že jsem nespáchal žádný zločin.
5: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak... Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává a letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč.

0: Na tom může vláda jen vydělat.
1: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
0: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
1: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
0: Pan Vilfor.
1: Pan Vilfor. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

dnes přejdeš Legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí. Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda, to dává dohromady v tento čas i noční linku. Dnes z historické karlínské budovy a osamocený ve studiu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, dlouho jsme se neslyšeli, je na čase zase něco probrat. A bude to těžké. A možná taky ne. Záleží na vás, kam mě nasměřujete a kam se dostaneme s vašimi příběhy, protože páteční noční linka je na téma svaté knihy. Jednou jsme se takhle k tomuhle tématu dostali, že by bylo fajn probrat tu svoji Bibli. Tak pojďte vytáhnout svatou knihu a pojďte říct, co pro vás znamená.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Písnička, kterou otevíráme dnešní vysílání noční linky v pátek 4. září, není možné lepší najít v archivu než k tématu patřící Marta Kubišová a Magdalena.

0: seš, proč venku stůj.
1: Miluji živé vysílání, tady si sypu středočeský popel na hlavu. Magdaléna není jako Magdaléna, tak budeme dělat jako, že se to nestalo, ano? Tak pro jistotu radši ještě jednou. Tak přátelé, máme pátek, máme 4. září.
2: Noční linka.
1: A já už to nebudu prodlužovat. Páteční noční linka na téma svaté knihy. To jsem patlal, co?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Pojďme do roku 1968.

0: Za mě jedna z nejlepších k dnešnímu tématu píseň z roku 68, LPčko Songy a balady. Vlastně pracuje s postavou Marie Magdalény, farizej hříchem, odsouzením a odpuštěním. Je zajímavá ta písnička právě otázkou, kdo má právo druhého soudit a jak lze náboženské zásady vykládat. Páteční noční linka, svatá kniha nebo svaté knihy. A proto se vás budu až do jedné hodiny ptát. Máte doma Bibli? Četli jste někdy Korán? Znáte Tóru? Otevřeli jste si nějakou jinou knihu, kterou vy považujete za svou v uvozovkách Bibli? Leží vám doma svatá kniha jen pro parádu? Dostali jste ji po babičce? Cíleně jste si ji pořídili? Schováváte ji v knihovně? Věříte tomu, co je v ní vůbec napsáno? Rozčiluje vás náboženství nebo vás uklidňuje víra? O tom všem to dneska v noci bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svaté knihy nejsou jen modlitby nebo přikázání, často obsahují celý návod, jak má člověk chápat svět, odkud pochází, co je dobro a co zlo. Jak se má chovat k rodičům, dětem, cizincům, taky majetku, jídlu, práci, smrti nebo odpuštění. Bible je vlastně soubor mnoha knih. Korán je členěný do 114 sur, Tóra tvoří 5 základních knih. No a je zajímavá i otázka, co se stane, když někdo svatou knihu zničí nebo spálí. Ani nad tím nechci přemýšlet, protože to bude asi problém. Pojďte mi prozradit, jak vnímáte svaté knihy. Máte? Nemáte? Nebo raději fuj nesahat? 731 800 900, budu rád, když zavoláte, do jedné hodiny je čas. Můžete také napsat pár písmenek, věty. Budu rád na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. U mikrofonu v pražském studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Honza Macoun. Tak se na vás těším, všechno mi tady snad funguje. Tak jen houšť, pojďme na to. 731 800 900, teď je ta nejvhodnější šance nebo okamžik provolat se, proboxovat se přes tu naši telefonní ústřednu v Praze a být úplně jako první, kdo to bude, kdo to bude. Jo a prosím vás, nebojte se, kdyby náhodou jste měli takový ten pocit, že jako chci k tématu něco říct, ale fakt se nebojte, já vás udržím a budu se jenom ptát. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
2: Je dobrý večer, vážený pane Honzíku. Tady je paní Zita.
0: Ano, zdravím a paní.
2: Já vás srdečně zdravím též a chtěla bych vám říct, že doma vlastně jeruzalemskou Bibli, kterou napsala paní doktorka, nebo totiž přeložila paní doktorka Dagmar Halasová z francouzštiny do češtiny. A tak já tuto velkou Bibli vlastním, ale bohužel já se přiznávám, já mám ještě nějaké jiné Bible, ale já to nečtu, protože pro mě jsou to malinkatá písmenka pro mé oči a pak je to taky děsně těžká velká kniha. Ale pro mě je Bible knížka, která se nazývá Chemka, a tuto knížku napsal náš strýček, otec básníka Františka Halase, pan František Halas starší. A tam je napsáno jejich život rodiny Halasovy, jak umíral, nebo živil teda celou rodinu se 7 dětmi pan František Halas, a ze všech 7 dětí zůstal jen otec básníka Halase, a tak máme díky Bohu teda tomuto významného básníka Františka Halase, který je klenot erbovní své země. A když tuto knihu, kterou nám s věnováním strýček Halas věnoval, tak já, když nám věnoval, tak řekl mé mamince: Paninko, já jsem celý život bojoval s za dělnickou třídu a za komunistickou stranu. Musím k tomuto říct, že komunistická strana se zakládala v roce 1920, to víme ze školy ještě, že jo, a tomu Halaskovi bylo, myslím, že už 40, já už nevím, asi, jo, 40 roků bylo, takže on bojoval za dělnickou třídu a za komunistickou stranu. A komunisti mě mého syna zabili. Hlasem se rozplakal. A já si to pamatuju, byla jsem malá školačka, já si to pamatuju a je to pár roku zpět, jsem to vyprávěla, tento příběh panu Františkovi, panu profesorovi Františkovi Xaverovi Halasovi, staršímu básníkovýmu synu. Se kterým jsme si viděli jsme se v roce 1949 v Kunštátě na pohřbe, na pohřbu básníka, bylo nám 12 let. A pak jsme se uviděli až v Boskovicích předváděli manžele Halasovi tady tuto jeruzalémskou Bibli a to už mě bylo přes 60 roků.
0: Řekněte mi, Zito, kdyby náhodou se tady někdo objevil, kdo by vám třeba tu jeruzalémskou Bibli chtěl přečíst, stála byste o to?
2: No tak to víte, že jo, ale já už nemám toho času moc, příští rok mě bude 90.
0: Ale to je mladice, jste mladá holka, prosím vás. Klid, ono se to nějak vyřeší. Ono se to podá a určitě se dočtete, anebo vám někdo přečte, co jeruzalémská Bible v sobě skrývá. Já vám poděkuju za telefon a za to, že jste otevřela dnešní povídání Noční linky. Bude to zajímavé, moc se na to těším. Děkuju. A dobrou noc.
2: Kdo to bude vyprávět.
0: Ano, těším se.
2: Děkuji vám, že jste mě vyslechl tady toto povídání, protože to je skutečně moje Bible a můžu vám říct, že když jsem to četl, pročítal, tak jsem mockrát u toho i plakala.
0: Aha.
2: Je, no, protože tam, proto básník taky napsal knihu Hlad a to slovo hlad je na té titulní straně napsáno aspoň 20krát v různých velikostech, protože to od toho svého otce věděl, že jo, že měli jenom hlad a hlad a všichni umírali. No, je to moc smutný, ale krásná kniha.
0: Je to život. Je to život. Děkuju.
2: To je moje Bible.
0: Děkuju za představení té vaší Bible a popřeju dobrou noc, pěkné sny.
2: Já děkuju i vám přeju a hodně zdravíčka vám přeju.

Páteční noční linka z Prahy. Ještě jednou zdraví vás Honza Macoun. Dnes probíráme svaté knihy. Svaté knihy, ty mají zvláštní sílu, protože někomu dávají řád, naději a pocit, že život má smysl, jinému zase připomínají zákazy, strach a věty, kterými ho někdo kdysi umlčoval. Stejný text může být pro jednoho útěchou a pro druhého zbraní v cizích rukou. V obecném smyslu se posvátné knihy podepsaly pod kulturu, jazyk, právo. Svátky, pohřby, svatby, umění, vlastně i běžné fráze, které používají i lidé bez víry. A právě v tom je to rozporuplné. Svatá kniha může člověka zvednout ze dna, ale její špatný výklad ho může také srazit na kolena. Otázka tedy není jen, co je napsáno. Otázka je i to, kdo to čte a jak to vykládá a co s tím vlastně udělá. V křesťanství je základní svatou knihou Bible, o tom žádná, rozdělená na starý a nový zákon. V judaismu má zásadní význam Tóra, tedy prvních pět knih hebrejské Bible. Islám se opírá o Korán, který muslimové chápou jako boží zjevení předané proroku Mohamedovi. V hinduismu najdeme celou řadu posvátných textů. Jejich moc, vlastně je to o povinnosti, o víře, o cestě člověka. Buddhismus má zase rozsáhlé sbírky učení. Svaté knihy ale nemusí být jen vyprávěním o Bohu, někdy obsahují pravidla pro každodenní život, někdy básně, písně, příběhy o vzniku světa, taky rady pro vztahy, zákony, obřady nebo úvahy o smrti a smyslu života. A právě o tom je ta jejich síla. Nejsou stejné, nevznikly ve stejné době a nemluví stejným jazykem. Přesto mají něco společného. Lidé se k ním vracejí ve chvíli, kdy hledají řád, útěchu, odpověď nebo jistotu, že člověk není na světě úplně sám. 731 800 900, volejte studio Českého rozhlasu, volejte noční linku, anebo taky pište, mám tady, i když už jsme se dotkli Bible, píše mi Milada, 71 let, Kutná Hora, Bibli jsem zdědila po babičce, byla stará, měla popraskané desky a mezi stránkami byly usušené květiny, staré parte a papírek s modlitbou napsanou její rukou. Dlouho jsem ji měla jen uloženou v šuplíku. Nečetla jsem ji a neuměla jsem ji ani vyhodit. Po smrti manžela jsem ji jednou večer otevřela spíš ze zoufalství než z víry. Neřeknu, že se stal zázrak, ale některé věty mě uklidnily, protože jsem měla pocit, že stejnou bolest museli nést lidé dávno přede mnou. Od té doby ji nečtu každý den, nejsem kostelní člověk, ale ta kniha už pro mě není jen památka, je to takové tiché místo, kam se občas vrátím. Moje řeč, takhle si to myslím a představuji a vnímám i já.

0: Páteční noční linka. Pěkný večer, kdo jste se k nám připojili, ať už jste v zaměstnání, doma, na chatě, na chalupě, na pergole a třeba taky u táborového ohně. Ano, znám takové případy, kdy posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Nevím, jestli to bude na vás dnes hodně těžké, anebo je to složité, ale každopádně nějak jsme se shodli s posluchači, s některými, když jsme onehdá, není to tak dávno, probírali nějaké téma, tak jsme se dostali i právě ke svatým knihám. Tak proč je neprobrat svaté knihy? Máte nějakou svatou knihu doma? Vůbec, když se řekne Bible, nebo někdo ji pod vás, nebo vám ji někdo podá, nebo se kouknete do své knihovny a tam ji uvidíte, tak hne to ve vás vůbec, nebo je to prostě pro vás kniha? Jenom kniha. Měli jste chutí vůbec někdy přečíst? Přečetli jste ji? Co máte nejoblíbenějšího z té vaší svaté knihy? Jak jsem zmiňoval, svaté knihy mají zvláštní sílu a já bych rád, abyste tu sílu taky předali i ostatním posluchačům a třeba i tak nějak doporučili, co by bylo dobré nevynechat. Samozřejmě přečíst celé, ale to víte, někdo řekne, no je to Bible, to je velké. No, ostatně Korán, to taky není jen tak na jedno přečtení, na jeden nádech. Ono, když se svaté knihy srovnávají podle rozsahu, je dobré říct možná hned jednu věc na začátku. Já jsem si poznamenal, počet stran je vždycky orientační, záleží na překladu, velikosti písma, poznámkách a taky vydání. Ten stejný text může mít jednou 500 stran a jindy přes 1000. Takže Bible je ve skutečnosti celá knihovna. Protestantská Bible má 66 knih, katolická 73 knih. Běžné vydání Bible mívá zhruba 1000 až 1500 stran. Hebrejská Bible, tedy Tanach, má v židovském členění 24 knih a Tóra tvoří jejich prvních 5 knih. Korán je proti Bibli kratší, má 114 sur, tedy kapitola, tradičně se uvádí přes 6200 veršů. V tištěném vydání bývá často kolem 5 až 600 stran. Takový buddhistický kánon, známý jako to je vlastně obrovský soubor textů, nejde o jednu knihu do ruky, ale o celé sbírky učení, pravidel a výkladů, tradičně rozdělené do 3 košů. No a stáří, nejstarší vrstvy těchto textů sahají hluboko do doby před naším letopočtem. Některé vznikaly ústním předáváním dávno předtím, než byly zapsány. Proto u svatých knih nejde jen o počet stran, jsou to texty, které přežily říše, války, překlady i tisíce lidských sporů. Tohle jsem si všechno poznamenal já, ale není to o mně, je to o vás. Noční linka, téma svaté knihy.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Už mlčím a jsem jedno velké ucho, kdo nám volá, tady Honza.
2: Dobrý večer, jsem to já.
0: Jste to vy, úplně vy.
2: Já se slumím rádio.
0: Tak, rádio vypni to, už to slyším, žádná ozvěna. Kdo je na druhé straně?
2: Tady Jarda Sokolovsko.
0: Zdravím vás. Jardo, máte svoji svatou knihu, anebo vůbec, jak se díváte na svaté knihy? Co vám říkají nebo neříkají?
2: Nemám žádnou svatou knihu, ani bych ji v životě nechtěl. A protože církev, to je jeden velký podvod, nic jiného.
0: Zkuste mi to nějak přiblížit, abych věděl i já, protože já si to třeba nemyslím, tak se rád vyslechnu vaší stranu. Povídejte.
2: Jasně, buďme v pohodě. Teď vlastně, jak zbohatla církev? Zbohatla nad blbostí lidí. Já nevím, ve 13., 12., 11. století, když vlastně vznikla církev, tak lidi vlastně, ty podaný jejich, když byla bouřka, tohle to všechno, já nevím, nějaký povodně nebo něco dalšího, tak co udělala církev? Protože to byli vzdělaní lidi, tak jim řekli, no to je proto, že se špatně modlíte, špatně odvádíte ty daně. A lidi blbí, protože tenkrát lidi byli nevzdělaní, tak se všem souhlasili. Vemte si, že církev je nejbohatší firma na světě. ať je to katolická nebo evangelická, to je úplně jedno. Je to nejbohatší církev na světě. A oni dneska mají takovou drzost, mají drzost od lidí, když vlastní nějaký kostely, aby, když na to nemají peníze, oni tvrdí, že na to peníze nemají, tak aby lidi dávali nějaké příspěvky. Blbí lidi dávají. Já to zdůrazním. Blbí lidi dávají příspěvky na kostely a církev si krásně žije. Já vám říkám, kdyby náhodou církev ve Vatikánu odtajnili archivy, tak bychom se všichni divili, co tam to... je za zvěrstva.
0: Může být, v tom se určitě nechci přijít, ale dokážete přijmout taky názor, že pro někoho může být Bible nebo víra vlastně něco, k čemu se v životě upne a k čemu vlastně, neříkám, že rozumí, ale jemu do života něco přináší, i když se to třeba nedá popsat. A nikomu to nevnucuje. Je to pro něj fajn, je to pro něj nějaká jistota. Dokážete aspoň tohleto přijmout jako možný fakt od lidí, kteří v něco věří?
2: Ano, můžu. Podle mě to jsou slabí lidé.
0: Vy když máte nějaký problém, jakýkoliv, něco, co vás trápí třeba duševně, tak podle toho, co říkáte, buďte s tím hotoví raz, dva, tři, vůbec to neřešíte, nezajímáte, tím pádem jste nečitliví ve výsledku, ale já si to nemyslím. Tak když potřebujete duševně ulevit, co děláte? Čemu se upnete?
2: Já žádný duševní ulevit nepotřebuji. Já pracuju. A říkám to celý život, kdo pracuje a má nějaký svoje koníčky, tak není ve stresu.
0: Ano.
2: Nemá žádné problémy. A nemusí nic řešit.
0: Když má koníčky, tak je to, co mu právě přináší nějakou útěchu duševní, tak to je fajn, to je fajn. Ale vy jste takový razantní hned, všechno to tak jako odsekat. Ale děkuju vám moc i za váš názor a budu se těšit zase příště, těším se a zdravím na Sokolovsko.
2: Ještě můžu něco říct, můžu?
0: Povídejte.
2: Vemte si dnešní dobu. Já mám třeba v rodině dvě učitelky ve základní škole.
0: Ano.
2: A oni jsou hrozně zmatený, nebo jsou z toho špatný, že 90% dětí, ať je to první až devátá třída, ty děti mají deprese. Měl jste vy deprese ve škole? Neměl. Já odpovím za vás. Protože my jsme na to neměli čas. Dneska ty děti všechno řeší přes mobily.
0: Jardo, já to chápu, ale jak to souvisí se svatou knihou? Jak to s ním souvisí, s církví?
2: Tohle asi ne, samozřejmě.
0: To ale nevyřešíme. Chápu, rozumím tomu, to už jsme mimo téma, ale to můžeme probrat taky někdy příště. Škola, myslím, že škola hrou v současné době utrpení pro všechny strany a pro paní učitelky, které spíš v dnešní době, spíš než učí, tak hlídají. Ale o tom si povíme příště. Moc krát děkuju, Jardo, dobrou noc, ať se daří. A samozřejmě přidáváme i další písničky. V Noční lince jsou a taková kapela Spiritual Quintet, jsem chtěl říct kvartet, ne? A Josue, to taky patří k nám.

0: 23:34. Tak, tady mi ještě pípá telefon. Pane jo, my tady máme tolik telefonů a používáme jenom jeden. A všechno je to tak ještě přespočítat. Tady vidím, že mi tady bliká oranžově kdosi a já už vím, že tam je Eva. Zdravím, Evo, pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kdo poslouchají tenhle pořad. Já poslední dobou taky velice rád poslouchám.
0: Děkujeme.
1: A jen bych vám ráda řekla, jak vlastně já jsem se dostala k Bibli. Já jsem vyrůstala v době, kdy zrovna teda Bibli a víře moc nepřála, ale přesto nám kdysi na gymnáziu profesor literatury řekl, až si přečteme Bibli, ať víme, čemu nevěříme. Mně to teda trvalo dalších 10 let, než jsem to udělala a jsem velice ráda, že jsem to udělala. Já jsem v životě přečetla spoustu knih, ale Bible je ta nejcennější a nejúžasnější, jakou jsem kdy četla.
0: No řekněte mi, v čem je tak výjimečná?
1: Víte, jsem je tak výjimečná, protože mi najdete odpovědi na otázky, které nás běžně napadají, co se týká úplně obyčejného života. Ať už máme nějaké trápení, nebo třeba lidi nejrůznějšíma způsobama trpí, nebo když jim někdo zemře, tak nevědí, co se s ním stane po smrti. A to všechno v té Bibli najdete.
0: Mm-hmm.
1: A jak minule, před chvilku, jak hovořil ten pán, o tom, že teda Bible jako nic a náboženství, že špatný, tak představte si, že dokonce v té Bibli je napsáno, že existuje falešný náboženství, který vlastně Boha neposlouchá, který Bibli zneužívá a který navíc má být zničeno. A víte, co je nejsmutnější, že právě lidi, kteří to náboženství a ty Bibli zneužívají, tak vlastně brání dalším, aby ty Bibli věřili, anebo aby vůbec věřili v Boha. A to je velice smutný.
0: Ano. No, je fakt, že člověk by si asi měl jednou za život přečíst Bibli a to neříkám proto, že bych byl věřící, ale protože je to kus historie, kterou by člověk měl nějakým způsobem přelouskat. A není, jak vám to dlouho trvalo to přečíst vlastně?
1: No, já jsem Bibli četla už několikrát.
0: No, ale na poprvé to musel být zázrak, tak to máme 1000–1500 stran.
1: No, to jako to trvá. Než jsem se ji prokousala poprvé, tak to trvalo možná jako 4 roky.
0: Rozuměla jste všemu, co se tam psalo? Nebo píše?
1: No, víte co, na to člověk potřebuje pomoc někoho, kdo už to trošku zná, protože když si to jen tak začnete číst třeba jako román, tak z toho moc nemáte. Ale pravda je, že v Bibli najdete spoustu i třeba lidí, kteří v Boha nevěří, tak tam můžou najít spoustu rad pro život. Jo, to je takový opravdu, který s vírou na první pohled nemusí mít nic společného. Ale třeba jedna taková nejúžasnější je, říká se jí zlatý pravidlo. A je to zapsáno, jako že to teda řekl Ježíš, zaznamenaný v Bibli. A ten říká, co chcete, aby vám lidé činili, to čiňte jim. Vemte si, kdyby se tímhle lidi živili, tak by asi na světě byl daleko líp, než je.
0: To je fakt, to je fakt. Vy říkáte, že v Biblii se najdou odpovědi na všechny otázky, které máme v hlavě. Ty odpovědi musíme hledat mezi řádky, anebo jsou to opravdu odpovědi ze života člověka a najdu je tam černé na bílém, anebo je musím hledat?
1: Víte co, to tak samozřejmě musíte je trošku hledat. Ta Bible je obsáhlá a není to, že byste si nalistoval rady a tam je měl jednu radu za druhou. Jsou na různých místech ty Bible, ale když na ní narazíte, tak ji pochopíte. Tak je to prostě výklad, který v podstatě nepřipouští žádnou jinou alternativu.
0: Mm-hmm. Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
1: No,
0: ale potom tak ještě je obrácená podoba. Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě.
1: No, ale to není úplně přesný. Ale jako ten originál je správnější než to. Tohle už si lidi překroutili v podstatě. A víte co, a taky to se spoustou věcí z Bible, že si je lidi překroutili.
0: No to je fakt. Já jsem si našel i v Bibli je formulováno vlastně, a to teď ocituji, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Tak to už bude přesnější, ne?
1: No, víte co, ono to je v každém překladu, je to třeba trošku jinak řečený, protože těch překladů jsou tisíce, ale ta myšlenka je stejná.
0: Děkuju.
1: Ale si i lidé, kteří třeba Bibli nevěří, tak ale uznávají, že kdyby se lidi aspoň řídili desaterem, takže na světě by bylo daleko líp. A tam máte, to je taky jasný. Nezavraždíš, nebudeš krást, nebudeš lhát, nebudeš smilnit. Jo. To nepotřebuje žádný extra výklad. Tam je to prostě takhle černý na bílým.
0: Moc děkuju za zavolání do noční linky, povídání o svatých knihách pokračuje. Díky za vaši Bibli. Dobrou noc.
1: Dobrý večer. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Desatero, soubor 10 základních přikázání v Bibli, vlastně, která podle biblického podání dostal Mojžíš od Boha na hoře Sinaj, patří mezi ně samozřejmě zákaz zabíjení, krádeže, lži nebo cizoložství, ale taky úcta k rodičům a příkaz uctívat jediného Boha. V křesťanství se obvykle shrnuje, nebudeš mít jiné bohy, nezneužiješ Boží jméno, budeš světit sváteční den, ctít otce a matku, nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, Kališová, nepokradeš, nebudeš křivě svědčit a nebudeš toužit po tom, co patří druhým. Svaté knihy, to je dnešní téma a moc jsem se na něj těšil. Kdo bude další, kdo se k nám přidá, těším se po písničce, ale kouknu už i na vaše příspěvky, které jste odeslali a zase jejich moc, takže děkuji. Mám tady třeba od Milana, dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy, ale k té křesťanské bych měl několik zásadních připomínek. Původní verše obsahují i texty o reinkarnaci. Byly až na malé výjimky kolem roku 553 zničeny a místo nich byly dopsány nesmysly o neexistující svaté trojici a duchu svatém. Bůh není rozdělen na tři osoby a to, čemu kněži říkají duch svatý, je nekonečné množství duchovních bytostí, andělů, archandělů, mocností trůnů, duchovních průvodců alias andělů strážných a dalších božích služebníků. Proto věřím pouze ve svatou dvojici, Bůh Otec a jeho syn Ježíš. A pokud někdo mluví o duchu svatém, vím své. Z Nového Jičí na zdraví Milan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A předpokládám, že tam zhora, tam, kde se hodně kouří, a taky občas dá nějaká ta stopička alkoholu. Pro vás, Babi Daněk.

zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola.

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Český rozhlas Pohoda. No a téma páteční noční linky, svaté knihy. No, rozčiluje vás náboženství nebo uklidňuje vás víra? Našli jste v té svaté knize nějakou radu nebo našli jste v knize útěchu? Vyděsil vás nějaký verš nebo překvapila vás přísnost? Vadí vám výklady druhých? Umí svatá kniha vlastně pomoci? Umí taky ublížit? Jak vám případně vaše svatá kniha změnila život? 731 800 900 nebo linka@rozhlas.cz, případně do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo je další? Hezký večer i vám.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý. Hej.
2: Libor u telefonu.
1: Libore, povězte. Co je vaší svatou knihou, jestli takovou vůbec máte a vůbec jak se díváte na knihy tohoto charakteru?
2: Svatou knihu nemám, ale zajímalo by mě, protože už taky mám nějaký leta, že papež požehnával tankům na Hitlerovém tankům na druhou světovou válku. A co vy na to, kdo mi na to řekne? No?
1: To je celé?
2: Ano, zatím jo, děkuju.
1: Děkuju taky, dobrou noc. To bylo rychlé. Já hledám i tu odpověď, aby měl Libor taky opravdu odpověď, aby jsme to potom případně nezamluvili. Co jsem si našel v té rychlosti, ale opravdu rychlosti, to jenom jsem věděl, kam šmátnout. Za druhé světové války byl papežem Pius 12. Vatikán se během války oficiálně držel neutrality. Veřejně vyzýval

0: A z tý přijímal spojenecké vojáky na audiencích, což bylo také fotografováno. To ale není totéž, jako papež žehnal tankům do války. Ale každopádně je to na vás, případně se přidejte, zkuste i vy přidat svůj hlas. Budu samozřejmě rád a předpokládám, že i pasivně poslouchající taky. Tak dáme ještě do půlnoci jeden telefon, proč ne? Voláte jako o život, tak mě moc těší. 731 800 900. Haló, kdo tam je?
1: Jarda, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Jardo. Tak ven s tím. No, co máte za svatou knihu?
1: No, já svatou knihu nemám žádnou.
0: A důvod?
1: Teda takhle, svatou. Já jsem v době, když jsem učil na Smečně, tak jsem byl v kabinetu s farářem, který tam učil němčinu a náboženství. Já jsem učil fyziku a takovéhle věci. No a on mi potom, když jsme se loučili, byli jsme v dobrých stazích spolu tedy jako a věnoval mi nový zákon. Já jsem si prostudoval nový zákon, Korán, Mein Kampf, křesťanství znám samozřejmě taky dobře a můžu říct, že náboženství bylo vlastně iniciátorem všech válek, který se odedávna děli. Ať už to byly ty náboženství, kteří měli více bohů, více božstev, tak vždycky uznávali nějakou partu bohů a ta druhá parta bohů byla proti tomu a vždycky se kvůli tomu válčilo. Takže já si myslím, že náboženství je víceméně na škodu.
0: Rozumím. A to vůbec, já to nespochybnuju. O tom jsme se už taky, myslím, jednou i někdy bavili ve vysílání, ale mně spíš jde o to, mně spíš jde obecně o to, jestli člověk dokáže, už jsem se na to dneska ptal několikrát, člověk hledá přece útěchu kdekoliv, při jakékoliv situaci, může to být třeba i nějaký výlet, setkání, může to být, ale může to být i kniha. A to je to, co bych rád probíral. Jestli tyhle ty svaté knihy pro někoho, to nemusí být o tom, že někdo se snaží nutit svou víru a dej si a tohle, a to, ale někdo i třeba jenom mlčky vzhlíží k něčemu, co mu přece pomohlo. A to i taková svatá kniha být může, ne?
1: No,
0: a to
1: nevím,
0: přece nemá, to, a to přece to... nemá nic společného, že za všechny války mohou...
1: Já jsem bohužel turch materialista, takže pro mě tyhle ty věci... Já chápu, že jsou lidi, kteří potřebují se k něčemu upínat. Jo. Já si myslím, že stačí, já podle svého osobního přesvědčení jsem žil vždycky poctivě, ovšem neuznávám to, když po tobě někdo kamenem, ty po něm chlebem, to ne, já naopak uznávám zub za zub.
0: No, já mu dám do držky.
1: Takže když mě ublíží, tak si s ním dokážu teda se sakramensky vyrovnat, anebo ho prostě vyškrtnu z okruhu svých jakýchkoliv známých a má to marný. A takže já si myslím, že to přesvědčení, prostě ta určitá nějaká víra, když ji někdo má, někdo řekne, anděl strážný, já když se mi něco stane a vyváznu z toho jakž tak, tak určitě neřeknu, anděl strážný byl nade mnou, ne. Měl jsem ale, víte, opět kliku,
0: ze sedinky kliku, to je mi jasné. No jo, ale někoho to ale uklidňuje, někoho to povzbuzuje a někdo, neříkám, že tomu věří, ale... Ten anděl, to je docela dobrý příklad, protože vlastně to je takové, to je vlastně neutrální, to vlastně neubližuje.
1: No, je to pravda, je to neutrální, ale jako někdo potřebuje prostě poděkovat nějaký vyšší moci, tak já prostě řeknu, no tak zase jednou jsem měl kliku, ale když si potřebuji ulevit, tak určitě ne modlitbou, ale řádnou kletbou, takovou tou českou pravou kletbou, kterou nemůžu snad teď

0: ani tady před půlnocí.
1: Já se bojím, že vy byste říkal samá sprostá slovíčka, a tady nejsme teďka v Pelíškách, no, aby jsme si to kreslili na tabuli.
0: Já jsem se vždycky pohyboval v tvrdém prostředí. Já jsem byl dlouho na dole zaměstnaný, pak jsem byl teda ve školství, učil jsem na učňáku, to je pravda. A potom, když jsem šel v 50. do penze, protože jsem měl docela ráno, tak jsem začal taxikařit. A v té taxikařině jsem byl vždycky, nikdy jsem nikoho neokrát, když jsem něco v autě našel a bylo možné to vrátit, tak jsem to vrátil. Když byly starý telefony, tak jsem zmáčknul nějaký tlačítko, on se někdo ozval. Znáte, majitele tohle telefon, já jsem tu našel. Teďka poslední dobou je to těžší, jo, ale prostě kdykoliv je něco, když jsem našel doklady, jo, tak jsem je vrátil, i když mi to někdy stálo úsilí. A můžu vám říct, že byli lidi, kteří řekli, no to jste hodnej, poctivej, dobrý, děkuju a nic. A někdo třeba řekl, podívejte se, měl jste s tím nějaký ideální, tady máte 1000 korun. Já jsem to nedělal pro peníze, ale když někomu opravdu, když s tím strávíte 2-3 hodiny, s tím, abyste někomu něco vrátili, a on vám potom jenom poděkuje, tak si řeknete, jsem to hebej, kdybych to radši hodil do Vltavy. No, takže takovýhle je moje přesvědčení prostě, jo. Já děkuju. Jsem tvrdý k tobě a tvrdý k jiným.
1: Děkuju, dobrou noc, bude půlnoc, ať se daří.
0: Děkuju, mějte se taky všichni krásně a snažte se žít tak, jak si to vy sami představujete. Neupínejte se k Bohu, to nemá žádnou cenu.
1: Díky, ještě jednou, ať se daří, pěkné sny a dobré kšefty.

0: Koukám na naše studiové hodiny. No ostřím, ostřím. Ty nuly budou, budou. A přivítáme nový den. První volný v tomto týdnu.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc, vítáme v sobotu 5. září 2026 a už si beru do rukou kalendář, kdo pak tam je, na koho se nesmí zapomenout, Boris Bojan. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, ať se daří. Doufám, že máte ve svém životě nějaký smysl, kvůli kterému vám se vyplatí žít a chce žít. Tak ať vás neopustí. Mimochodem příjmenář, vidím tady příjmení Tůma, Tůmová. Taky vám všechno dobré. Klid, pohodu, posílám úsměv.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A nedá se nic dělat, tady nejde o svatou knihu, ale přímo o modlitbu. Hudbu složil Vítězslav Hádl, český text napsal Zdeněk Bohorovec. Vlastně... Je to vlastně taková klidnější část věnované tomu, zda člověku modlitba a víra přinášejí útěchu. Zkusíme to. Myslím, že to asi zná úplně každý. No a dvojici Zagorová Margita. Poslouchejte dál Český rozhlas, poslouchejte i druhou hodinu vysílání Noční linky, téma svaté knihy. Jak je vnímáte, těším se na další povídání. Ať se daří, příjemný poslech.

0: U svatých knih nejsou zajímavé jen jejich myšlenky, ale i to, jak se s nimi zachází. Například Tóra se v synagoze nečte z obyčejné tištěné knihy, ale ze svitku. Ten píše ručně vyškolený písař a chyba v textu není maličkost. Posvátný text se bere doslova jako něco, s čím se musí zacházet s mimořádnou úctou. Korán má zase silnou tradici recitace. V islámu nejde jen o to, co je napsáno, ale i jak text zní. Dodnes existují lidé, kteří se celý Korán učí nazpaměť. A protože muslimové považují za skutečný Korán, jeho arabské znění, překlady se často berou spíš jako výklad významu, než jako plnohodnotná náhrada originálu. Bible je zase pozoruhodná tím, že nejde o jednu knihu v běžném smyslu. Je to soubor mnoha různých žánrů. Najdeme v ní dějiny, zákony, rodokmeny, poezii, dopisy i proroctví a přitom se z ní stala jedna z nejvlivnějších knih světových dějin. Svaté knihy tedy nejsou jen texty zavřené v knihovně, jsou to svitky, zpěv, paměť, rituál, překlady, spory i každodenní čtení a možná největší kuriozita je, že texty staré stovky nebo tisíce let dokážou dodnes vyvolat klid, hádku, víru, pochybnost i otázku, co má člověk se svým životem vlastně dělat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám otevírá druhou hodinu vysílání noční linky, kdo pak je na druhé straně, tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady je Mirek Hořice.
0: Zdravím vás, Mirku, povídejte, svaté knihy, tohle téma, jak moc vás oslovuje?
2: Svaté knihy, tak samozřejmě svatých knih je celá řada, otázka je samozřejmě, kdy byly jako napsány, z jakého náboženství v podstatě vzešly. Já osobně jako nemohu říci, že zrovna třeba například jako Bible je ta jako nejlepší svatá kniha, protože samozřejmě člověk nemá jakoby prostudovaný jiný knihy, nejen Korán, ale samozřejmě i třeba knihy, které třeba jako vychází z hinduismu, šintoismu a podobně, takže samozřejmě těch jako knih, ve kterých vlastně byly vepsány mnohé moudré myšlenky, které se vztahují vlastně k smyslu jako lidského jako života, různých jako nástrach a podobně, celá řada. To znamená samozřejmě tím, že žijeme samozřejmě v Evropě, tak tím pádem jako ta Bible je nám taková s tím způsobem jako, jako nejbližší, ale rozhodně bych to nedával, jako, že bych jako vyzdvihoval na úkor jiných. Jo, myslím si, že třeba řekl si, že jako v tom hinduismu, no jako buddhismu je skutečně spousta jako moudrých věcí, o kterých samozřejmě my, nebo myslím si, jako, že většina lidí nemá nějakou, řekl bych, úplně blížší představu, protože samozřejmě nečetla ani se s nimi nějak blížce neseznámila. Ale můj názor je takhle, samozřejmě svatý kniha a podobně jako náboženství, obecně jsem trošku samozřejmě k tomu jako skeptický v tom smyslu, protože jako náboženství podle mého názoru obecně slouží spíš, řekl bych, ovládání vlastně jako lidí. To znamená, že určitá dřívejší jako privilegovaná skupina lidí, která byla jako schopna číst a psát a měla samozřejmě určitý, jako, řekl bych, jako znalosti, je využívala k tomu, aby mohla potom ovládat samozřejmě tu masu lidí, která byla samozřejmě vůči ním daleko jako negramotnější a nevzdělanější. Ale rozhodně je samozřejmě jako svatý knihy, ve kterých jsou teď jako, jako moudra určitě samozřejmě jako zajímavý a myslím si, že i z dnešního hlediska můžeme z nich čerpat mnoha, řekl bych, taková jako ponaučení, která jsou, řekl bych, jako platná napříč mnohými vlastně i tisíci lidí.
0: Já se přiznávám, že vlastně to dnešní téma, ani jsem nějak nezamýšlel to, že by se probíralo vysloveně církve a jejich hříchy a jejich spackané stopy minulosti a podobně. Já jsem to opravdu bral a beru a jsem rád, že většina z posluchačů to taky tak vnímá, že vlastně s tou svatou knihou nemusí být zrovna církevní kniha nebo náboženská kniha, ale může to být klidně jakákoliv jiná kniha, která pro něj bude tou svatou knihou.
2: Mhm. Ano, to znamená, že to může vlastně, nejme to mi třeba, řekl bych, jakoby román nebo jakákoliv prostě určitě kniha, která má pro toho člověka, řekl bych, nějaký osobní de facto tak, vztah.
0: Tak. A nebo zároveň se vlastně k té knize vrací, nebo k těm řádkům, k tomu významu, protože jako člověk nevidí do hlavy druhému, co jemu určitě dělá dobře, a pro někoho to může být jako velmi srdečné.
2: Tak samozřejmě na tom, jakýho má samozřejmě potom člověk oblíbí nějakého spisovatele, žánr pochopitelně, knihu, jo, takže samozřejmě to může být skutečně i třeba historický román, kterého člověka prostě nějak oslovil, jo, nebo i nějaká, když to řeknu, třeba Růžová knihovna a podobně. Záleží prostě na tom, ke které knize má člověk nějaký ten určitý osobní vlastně vztah.
0: Mirko, vy jste si evidentně přečetl lecos. Proč je dobré si přečíst svatou knihu, nebo svaté knihy?
2: Protože myslím si, že jdeme tomu, jak tady i některý, jako mnozí vlastně posluchaček naznačili, že dnešní takové, řekl bych, úspěchné době má spousta lidí určité, řekl bych, psychické třeba problémy, tak si myslím si, že i v těch knihách může jako najít, řekl bych, radu na tyhle některé věci. Jako bez toho, že by člověk musel používat AI anebo nějakého jako psychologa nebo psychiatra.
0: No, je pravda taky, že dost lidí se obrací k Bohu anebo ke svým svatým knihám, vlastně když prochází částí života, kterému se říká samota.
2: Určitě, samozřejmě samota a potom je i jako osamocení, což je samozřejmě rozdíl.
0: To už budeme zase příště doprobereme, no, ale moc děkuju, tohle mi moc dalo tenhle rozhovor, povídání. Díky a dobrou noc.
2: Dobrou noc.
0: A co vy? Zavoláte taky? Vážím si toho, když se tak stane, protože to je milé, to je potěšující. A mimochodem ty písničky, které tady mám, tak kterou vybrat a zároveň neurazit. Myslím si, že Malý dům nad skálou nikdy nikoho nesklamal. No, maximálně mě, že se musí do kopečka nebo po skalách.

0: Posloucháte Český rozhlas, tady je Noční linka, dneska se pohybujeme tedy v knihách, svatých knihách a někdo je vysloveně odsuzuje, teda to jsem tady taky měl takový telefon, takový názor, ale někomu přináší útichu, někomu přináší bezpečný přístav. Co vám svaté knihy říkají a jestli vůbec? Honza u telefonu, kdo volá?
1: No, tady je Dana.
0: Dane, moc poprosím, vypnout rádio, aby jsme se slyšeli dobře. Tak je to všechno v pořádku. Prosím pěkně, voláte poprvé, nebo už jste někdy volal?
1: Volám poprvé, jsem rád, že jste se dovolal.
0: Já jsem taky rád, že se vám to podařilo, tak vítejte tady v té naší rodině, jak někteří říkají, nočníčků, ale teďka zase, aby jsme se tady, já se s váma hádat nebudu, ale budu čekat váš názor nebo vaše pocity. Když se řekne svatá kniha, co to ve vás evokuje?
1: Já mám trochu problém s tím slovo svatá, ale když to mám říct, co to pro mě znamená, tak když otevřu Bibli, tak v té první kapitole je, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A to ve mně, ta moje představa vlastně je ta, a i ta víra, že Bůh není člověk, že Bůh není nějaký stařešina nebo někdo, kdo tady nějakým způsobem působí, ale že to je síla, která stvořitelská, která dává životu smysl. To je jedna věc. A druhá věc, pro mě to také znamená Bible, já spíš rozumím tomu novému zákonu. Ten starý zákon je pro mě dost těžký, když taky jsem ho tak nějak rouskal a byl pro mě dost takový krvavý někdy. Ale u toho nového zákonu je to už pro mě přijatelný, protože to mluví přímo k životu. A myslím si, že právě člověk, který o životě přemýšlí a řeší různé situace, takže právě to křesťanství mu pomáhá tyhle situace řešit. Že se stává do určité míry svobodným, není svázán sám sebou nebo názory jiných, ale může to řešit pomocí tady této tradice křesťanské a myslím si, že právě v té Biblii je to popsáno dost dobře a z těch příspěvků, co jsem tady slyšel, se mě právě líbilo to, že lidi by se měli řídit tím, že co chtějí, aby se, jak se mají chovat lidi k ním, tak oni by to měli tak.
0: No jo, to je pravda, to je svatá pravda, když to použiju teda takto, ale zase ta dnešní mládež, ta ani neví, co chce, ta ani neví, ta vlastně neví vůbec nic ve smyslu toho, jak naložit, ale je to naše vina, rodičovská vina.
1: Já si myslím, že to je taky tou dobou, já třeba chodím do kostelů, chodím na různý, do různých kostelů a někdy taky odcházím prostě takovej neuspokojený, protože se mně zdá, že ten výklad a to nesměřuje k tomu životu. Jo. A že když tam přijde člověk, který není seznámen s tou křesťanskou filozofií a těmi pojmy, tak se někdy nic nedozví. Mm-hmm. Jo, a myslím si, že ani ta mládež, byli jsme taky mladí, byli jsme revoluční, ale člověk potom přichází a přemýšlí i o věcech, i oni určitě taky přemýšlí o věcech, ale není jim dáno asi to, aby se seznámili s něčím, co by dost ovlivnilo a mohli nad tím víc přemýšlet a tomu se podat.
0: Nový zákon obsahuje nejen příběh Ježíše, ale taky dopisy skutečným křesťanským komunitám, ano, které řešily velmi praktické problémy. No, to známe každý přece. Hádky, sex, manželství, peníze, autoritu. Našel jste tam svoje odpovědi?
1: Já v nás směrech ano.
0: Je něco, co je pro vás rozporuplné v Bibli nebo v Novém zákonu? Nebo no, něco, co si nedokážete vysvětlit?
1: Já mám spíš problém třeba s vyznáním víry.
0: Mm-hmm. Zkuste mi to přiblížit, co to znamená s vyznáním víry.
1: Když vyznání víry je to, co křesťané teda přijímají, v čeho, co věří, a teď je tam, že věří Boha Otce všemohoucího a tak dále, který se stoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých. Tak tady toto mě třeba dělá dost velký problém. Jo, abych to pochopil, abych ty věci, a přitom to říkám, jo, ale v těchto věcech mám problém.
0: Chápu.
1: Chápu to,
0: protože vlastně člověk jako těžko, možná jste na to ještě moc mladý, jestli mi rozumíte.
1: No,
0: zní to blbě, jo. Ale vlastně no. Mně přijde, že člověk asi ty správné odpovědi najde ještě v tom pozdějším věku. No.
1: Tak byl bych rád, kdyby to tak bylo.
0: No a já vám budu držet palce, abyste ty odpovědi našel, anebo ten smysl, a hlavně se toho nebál.
1: Jednak ještě bych na závěr jenom řekl, chci to protahovat, že myslím si, že ta víra, člověk má víru, myslím si, že každý možná něco jiného, ale myslím si, že tady tahle víra člověka osvobozuje od toho, aby se stal takovým stádovým typem, jo? Že ho učí víc přemýšlet a rozhodovat se, aniž by hodně podléhal tomu vlivu toho okolí. To je můj takový názor.
0: A díky za něj. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Koukám také do naší e-mailové pošty. No a protože tady vidím e-mail, který dorazil 4.9., což znamená v pátek 23.25, tak to spadá do mého vysílání. Dotaz do vysílání. Mohu se zeptat, mohu si vyčistit monitor savem? No, není to sice k tématu, ale savem klidně, ale prosím vás, jenom pokud máte pocit, že nestačí vyčistit monitor, ale chcete rovnou dezinfikovat i moderátora na obrazovce.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.
0: Zpátky k vysílání, páteční noční linka, téma svaté knihy. Kdo se k nám připojuje jako další, tak třeba vidím to tu. Zdravím všechny posluchače, můj názor na téma dnešní linky. Lidé věřící uznávají Bibli a podle ní se snaží žít. Lidé nevěřící mají zákony a pravidla, podle kterých se musí snažit žít. Takže Bible a zákony jsou věci, kterými se dá ovládat člověk. Zdravíme, nebo dají ovládat lidé. Zdravíme všechny, Kamila. Potom tady mám třeba Václava. Předem zdravím všechny linkaře při příjemný poslech noční linky. Bible je pro mě tou jedinou svatou knihou. Smutné je, že mnozí Bibli překrucují podle toho, jak se jim to hodí a zneužívají toho. Bibli sice mám, ale většinou si verše vyhledávám online na internetu. PS. K dnešnímu tématu by se hodila i píseň skupiny Rangers. Hodila, ale nemám ji naplánovanou. Helena, četla jsem, že Bible je psaná v metaforách, takže je třeba přemýšlet, co tím chtěl básník říci, a také některé věci nelze brát doslova. Prošla jsem jenom určité části. Vadilo mi, že ženy jsou tam považovány za něco méně než muži, ale určitě části mohou být považovány za základní mravní kód, takže by vůbec neškodilo, kdyby se tím lidi řídili. Svět by byl určitě lepší. František, dobrý večer. Pane Macoune, tyhle ty knihy nečtu, protože se vůbec nedodržuje náboženské desatero, takže čemu mám věřit? Já se chovám podle desatera, aniž bych byl k tomu nucen, to je můj životní styl. A Maruška, pane Honzo, dnes se těším na vysílání, musím říct, že nikdy nepohrdnu otčenáškem. Na výlet vždy zajdu do místního kostela, zejména aby můj syn dojel bezpečně ze zaměstnání, aby naši andělíčci byli ve střehu. Díky, Maruška. Já díky.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: A kdo nám volá? Pěkný večer, pěknou noc, přeji.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
0: Ano, kdo pak je tam? Představte se nám,
2: tady
0: prosím.
2: Tady je Marie od Blatné.
0: Maruško, zdravím, směr Blatná, povězte. Máte i vy svoji svatou knihu?
2: Nebo ne? Ohledně těch knih, já sice žádná majitelka Bible nejsem, ale jsem majitelka těch modlitevních knížek, co byly kdysi v kostele.
0: Mm-hmm. Jo, vím, vím. Ano.
2: A mám tady překrásné, nádherný svazek knih po mojí babičce. Já se pocházím ze severní Moravy od Opavska a my jsme jezdili za babičkou do Velkých Hoštic u Opavy. Mm-hmm. A tam do toho kostela jsme chodili pravidelně každou neděli a můžu vám říct, že to byl krásný, nádherný zážitek. A jelikož ta babička byla rozena roku 1889, tak jsem po ní zdědila takovou modlitební knížku z roku 1867 po její mamince. A jsem do dneška majitelka těchto knížek, těch modlitebních, a můžu vám říct, že už to je pomalu skoro v rozpadu, ale pořád ještě existují.
0: No, ale tak to znamená, že tohle je pro vás ta svatá kniha. Asi.
2: Ano, přesně tak. Já tu Bibli nepotřebuji. Občas jednou, dvakrát do roka si to tak nějak pročtu, ale není to jenom tohle. Potom ještě jsem majitelkou modlitební knížky od pana faráře. Určitě jsem ho nezná, protože jsem ještě běhala.
0: Vy jste byla na houbách, ano, ještě pár let.
2: Ano, přesně tak. A je to taky z roku 1946. A to byl dar pro mou babičku, pro mou stařenku, tam se tomu říkala stařenka na severní Moravě, stařenka a staříček, a tam jí předal ten kněz knihu, no je to modlitevní knížka, jsou tam, je to prostě takový ten český kancionál, jestli vám to
0: Jo, ano, ano.
2: No a tak to jsem taky zdědila po té babičce a je to taky z toho roku, ale to už je trochu mladší, je to z roku 1967, ale jsem pořád toho majitelkou a taky, jak říkám, je to skoro v rozkladu, ale můžu vám říct, že to je pro mě prostě takové možná něco větší než Bible.
0: No, máte k tomu větší cit, větší vztah, máte k tomu vztah, nějakou ano. historii, máte něco hmatatelného, protože zase někdo může říkat, no jo, pán Bůh, nerdy to nikdy neviděl a stejně Bůh ví, jestli byl, že?
2: Přesně tak, máte pravdu. A vy jste právě původce tím, jak jsem to slyšela v rádiu, že jsem rychle vykopala tu malinkou knihovničku a tam jsem to rychle našla vyštrachá, protože to mám uložených sáčcích. Je škoda, že kdyby měl někdo zájem, ale jenom z těch milovníků, z archivářů, který by to chtěli dát dokupy, určitě bych jim ráda šla vstříc, ale můžu vám říct, že opravdu tento vztah k těm knihám mám opravdu hluboký. Mm-hmm. A věřím tomu. Věřím.
0: No a to je asi to, co vás taky uklidňuje a to je to, o čem jsem mluvil vlastně v úvodu, nebo se snažil vysvětlit, že nejde o fanatismus, nejde o nějaké chybné kroky nebo něco podobného v rámci církve a o tom, jaká je církev byla a že jsou ve všem války a tak dále. Ne, mně šlo o tu útěchu, o to oduševnělý něco, co člověku přináší
2: ano,
0: radost.
2: Ano.
0: A třeba to nedokáže ani popsat, ale hlavně, že tomu rozumí on sám.
2: Ano, určitě tak, protože nedávno, když si, jak byl ten covid, mám do dneška ještě kamarádku, je dneska 90 let, měla syna pořád vlastně. Onemocněl tím covidem a ona mi zoufale volala, co má dělat, proč ten syn by měl umřít, byl nemocný, hodně špatně. Já jsem říkala, hele, Magdičko, vydrž na chvíli, vydrž jeden večer, jednu noc, já zkusím promluvit s Bohem. Možná, že mě vyslyší. Věřte nebo ne, ten člověk přežil.
0: Maruško, děkuju vám. I vaše povídání bylo milé, zajímavé a vážím si toho, že jste zavolala a zvedla telefon a ťukala to.
2: Děkuji za vyslyšení. Mějte se hezky, hodně zdraví, nashledanou.

0: silně duchovní Kryl děkuje vlastně za nejen dobré věci, ale taky za bolest, nezdar, slabost a utrpení, protože člověka něco učí, závěr vlastně zamířil přímo ke Kristu. Výborná skladba do dnešního vysílání. Karel Kryl s vámi taky v nočním vysílání Českého rozhlasu. Svaté knihy probíráme. Budu rád ještě, když se připojíte do našeho povídání. Kouknu zase ještě do vašich příspěvků, do e-mailové pošty. Tady to vidím. Dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy. A jo, to už jsem četl. Tak, protože to přišlo ještě do komentářů, do internetového, vlastně do té pozvánky k dnešnímu vysílání, tak tam to je, tedy doufám. Doufám, jo, je. A mám tady třeba od Mojmíra... Bibli běžně používám doma i při službě v chrámu. Korán jsem si přečetl a chápu ho jako komentář k tomu, co si prorok Mohamed zapamatoval z přednášek kolemjdoucích židovských a křesťanských kazatelů. Svaté knihy jiných kultur vnímám jako doklad jejich duchovního vývoje. Byl jsem v Izraeli a Jordánsku, Konstantinopoli a jiných místech. Poslouchám a bavím se a přeji zdraví, štěstí, splnění všech dobrých přání všem, kdo vám volají. Mojmír, děkuji moc. A kdo se přidáte? 731 800 900. Halo, halo. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
1: Halo?
0: Ano, to jste přesně vy. Tak vypnu to, už se neslyšíme v ozvěnách, ale už jsme skoro jako, jak to říct, tváří v tvář, ucho k uchu. Kdo nám volá do vysílání, kdo je na druhé?
1: Do Severní Moravy.
0: Ano, slyšel jsem správně Helena. Helena, jenom abych věděl.
1: Helena, ano.
0: Tak, Heleno, povídejte, to mám, teď je to na vás. Svaté knihy, co vám to říká?
1: No, já Bibli čtu každý den. Je to pro mě jedna kniha, kterou čtu pořád a pořád. Mám už ji přečtenou víckrát. A Bibli je třeba číst s modlitbou. Jinak se k ničemu. Moje spolupracovnice si koupila Bibli, přečetla ji celou, aby se s ní vysmívala. No, proto si ji koupila, chtěla se posmívat Bohu. A to, tak, no tak z toho nic není.
0: No tak ať si dělá, co chce, ne? Tak je to její věc. No. Je důležité, čemu věříte vy?
1: Z toho není nic, jestli to někdo tak chce číst, no. Že to tam něco si přečtu, usměju se, ale Bible je opravdu kniha, v které všechno najdu. Co potřebuji, tam je všechno napsané, všechno se dozvím a je třeba k tomu víru. No. Bez víry se není možno podobat Bohu.
0: Nejrozšířenější knihou na světě je Bible obecně. Máte několik Biblí doma, máte i jiná vydání, ke které se nejradši vracíte, která se vám nejvíc líbí, která vám nejvíc přináší?
1: Já mám tolik Biblí doma, ale no, čtu i takovou, různé překlady. Všechny jsou dobré, protože jako Bible jsou všechny dobré. Mám polské Bible, české, takže čtu ty. A Pán Bůh říká, že těm, kdo ho milují, všechny věci napomáhají k dobrému. Takže musíme Boha milovat a věřit mu.
0: Musíme Boha milovat. Boha nemusíme milovat. Můžeme, ale nemusíme. Mě nebude nikdo přikazovat.
1: Kdo nechce, nemusí.
0: Tak.
1: Jasné, ale kdo ho nemiluje, takže no.
0: Řekněte mi, co vám vlastně, když si otevřete Bibli, otevíráte si tam, kde jste skončila, anebo moment překvapení, otevřete nějakou stránku?
1: No jak kdy. Někde čtu Bibli od začátku až do konce. a potom zasču tak, že otevřu jak kdy. Mm. No, ale Biblii třeba přečíš celou od začátku do konce.
0: Která část Bible se vám nejvíc líbí, která vás nejvíc naplňuje?
1: No, líbí se mi celá Bible, ale Nový zákon pro počátek je lepší, čiž Nový zákon, protože starý je těžko zrozumitelný pro takové nové, tak to je těžko číst, ale je tak tež dobrý, tak tež ho dal napsat pan Bůh s tím lidem, takže že je to i to dobré číst, ale nejlépe ze začátku Evangelia, kde pan Ježíš říká, že Duch Svatý je. Někdo tam říká, že není Duch Svatý, že to jsou anděle, ale to není anděle, nejsou Duchem Svatým. Duch Svatý je a mám s ním pořád, s ním to Duch Svatý nás naplňuje. Dává nám svoje dary, dává nám jazyky, proroctví, dar uzdravování, různé dary nám dává. Rozděluje, jak chce komu. A on je a mám s ním na každý den s Duchem Svatým.
0: Děkuju vám. Heleno, zdravím vás. Díky za vaše zavolání. Dej mi sílu změnit to, co změnit mohu, trpělivost přijmout to, co změnit nemohu a moudrost rozeznat rozdíl. Tak s klidem a milým pohlazením tak na dálku dobrou noc, ať se vám daří a zdraví jenom pro vás, ať vám Bible stále přináší to, co od ní očekáváte.
1: Ano, a čtěte Bibli.

0: jsme pomalu v závěru dnešní noční linky. Moc mě bavila, to se přiznávám velmi, velmi, bylo to velmi hluboké. Já vím, bylo to těžké, ale nebojte, pak se zase odpočineme u jiných témat, veselějších témat. Ostatně témata můžete posílat i vy, jan.macon@rozhlas.cz anebo kolegům do noční linky. Kdo asi pravděpodobně uzavírá dnešní povídání, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer. Tady je Karla, Severní Morava, Karvínsko.
0: Ano, Karlo, zdravím vás, povídejte.
1: No, já jsem nevěřící, byť jsem křtěna, protože jako dítě jsem chodila s dědečkem a s babičkou do kostela. Mm-hmm. No a hrozně se mi tam líbilo. Pan farář tam dával kázání a já jsem to poslouchala. Líbilo se mi to. Dědeček byl v radě starších a pan farář se svojí paní k nám chodili každou neděli na oběd. No a na takové dítě, které ještě nechodí ani do školy, nikdo nebere ohledy, myslí si, že je blbé. No a pan farář tam tak krásně kázal a s dědou tam karbanil, sice jenom odrobné, ale karbanil. Manželku podváděl, lhal, jo. A tak já jsem si říkal, no, takovému člověku já mám věřit, jo.
0: Takové tak jste s tím byla poměrně rychle hotová.

0: nebo jestli prostě do toho kostelu. A to nebylo ještě všechno. My jsme bydleli v baraku, měli jsme barak, tam byly 4 bytové jednotky a dědeček s babičkou bydleli v jednom, rodiče s náma dětma v druhém bytě a ve dvou byli nájemníci. A ta jedna nájemnice chodila pravidelně do kostela, byla děsně věřící a kradla nám pšenici pro slepice a pekla si z toho takzvaný krupičňok. No a taky nám kradla peníze.
1: No to se teda dostáváme.
0: A byla toho nazoru, ona zašla do kostela, ano. To modlila se, protože tam Bůh rád odpouští.
1: No tak,
0: no, tak to byla další zkušenost malého dítěte.
1: Jinak, ještě malé dítě, když byla Karla malým dítětem, zaváděla, předpokládám, o nějakou Bibli nebo o nějakou knihu.
0: Ne.
1: Taky vůbec.
0: O žádnou Bibli jsem nezavadila.
1: Ano.
0: Nikdy jsem ji nečetla. Nikdy jsem si ji nekoupila, byť jsem knihomol, ale třeba jsem si koupila knihu Karla Gotta.
1: Mm-hmm.
0: A on i Ivanka věřili, Ivanka možná ještě věří v posmrtný život. No a tam jsem zjistila, že mají pravdu, že on je. No a taky jsem zjistila, že mezi náma žijou mimozemšťané. V jiné dimenzi.
1: Tohle probereme určitě příště.
0: Po prvním covidu mě pravidelně navštěvovali. Jeden teda.
1: Je pravda, že někdo může říct, Ježišmarja, to je blázen ta paní. Ne, já vám věřím. Protože...
0: Vypadá to bláznivě, ale já jsem děsný realista.
1: Tak.
0: Tak děkuju. Vám to řeknu.
1: Děkuju za zavolání, moc děkuju. Téma i pro některou z příštích linek poznamenám si, byť už jsme to probírali, ale je to velmi zajímavé povídání o tom, co bude potom, to za prvé. A taky nebe nebo peklo. Kde se potkáme? V nebi nebo v pekle?
0: No, ten mimozemšťan, než zmiznul, on je... Já jsem myslela, že je to sen. A na sny taky nevěřím. Nevěnovala jsem tomu pozornost. Ale navštívil mě asi 8krát. Možná to byl nějaký robot. Jo? Já jsem si myslela, že ten covid způsobili Američané, já je nemám ráda. A přešla jsem na to, že mimozemšťané. A vysvětleno mi bylo od lidí, kteří se tím zabývají, že oni tady žili. A jak ten Deniken psal o tom nerezovém sloupu a to, že to jsou po nich pozůstatky, odstěhovali se na jinou planetu, tak jsem si říkal, třeba tam mají problémy a chtějí nás vyhubit. Možné je úplně všechno. No a tež to mohl být robot a já jsem uvažovala, on mě navštívil 8krát nebo 10krát a byl u mě dlouho a jak byl naposledy, tak já jsem se vzbudila, bo po tom covidu jsem chodila v noci čurat. A když jsem rozsvítila, tak on zmiznul. Jo, a to on už byl naposledy a on mě odměnil. A já tomu říkám božská blaženost. No a protože mi bylo 67 pryč a v mé rodině všichni po 67 letech umírají, tak jsem si říkala, no, někdo... nebo prostě něco mi říká, brzy půjdeš mezi nás, jo, nic se neboj. No.
1: Děkuju i vám, dobrou noc, díky za zavolání.
0: Dobrou noc.

Vznikaly v jiné době, v jiných zemích a v úplně jiném světě, než ve kterém se dnes žije. Přesto se v nich pořád dokola objevují otázky, které známe i my. Co je dobré a co špatné, jak se zachovat k člověku vedle nás, dokážeme odpustit, umíme pomoci a co vlastně znamená být slušným člověkem. Nemusíme věřit stejnému Bohu, nemusíme se shodnout ani na tom, jestli nějaký Bůh vůbec existuje, ale jedno staré pravidlo můžeme pochopit všichni. Nedělej druhému to, co nechceš, aby někdo dělal tobě. Možná právě proto lidé svaté knihy otevírají i po stovkách a tisících let. Ne proto, že by v nich našli odpověď na úplně všechno, ale někdy v nich najdou otázku, kterou by si měli položit sami sobě. A možná je to pro dnešní noc docela dobré místo, kde skončit. Tak než vám řeknu dobrou noc, zvu vás k další společné noční lince, která bude příští pátek, 11.9. a téma Nech brouka žít. Dobrou noc. Loučí se z Prahy Honza Macoun.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio, začínáme.
2: Co říkáte Praze? Nás dál. Praze vždycky říkám nás dál.
1: Tak ji i my dnes dáme vale. A posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
2: A teď rozcvička na bránici. Smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
1: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
2: Správně, výborně, tak prosím ještě jednu.
1: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
3: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěji nechtěji začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo. A v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let. A maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla zavrata tam, jak stála kašna a dala chasám nadlabat. Bác. Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala. A havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky.
1: Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
2: Hvězdné návraty.
1: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovný pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prý tma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Díví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan. Já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejrostodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. It is someone. Make the night by.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy nepodoben šikmé věži v Píze posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel. Člověče, nestydíte se, teprv večer to začíná a vy takhle tohle. Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
1: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas. Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme. Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu. Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: to je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Vericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáhl Silvestra. Přetáhl ho pořádně a potkal přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toťkům štrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tady všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A on, víš, a to je to, a já jsem teďka, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpiel. To je on, ja ho musím vidieť, ja sa pokusím proraziť. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak prúce, že téměř okamžite po startu musel dosáhnout druhé kosmické rýchlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechal a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat. Neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, ale prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupají takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá a říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bysme mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska. Představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tuhle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Kadlíček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Kadlíčku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

kousek salámu. Prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím taky veselý případ, utíká muž a má ruku takhle nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, anebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. On říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Ale, kdo ti má každý rád? Ale, kdo si dovedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjet. Ale, kdo ty má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane Vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, kdo ty má každý rád? Povídá host v restauraci: pane Vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, kdo ty má každý rád? Ale, kdo
1: ty... Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivostí a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli.
4: Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal.
2: A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
5: Počkej, prima, jenom co si spal.
2: Jo, tak to jeli dva na motorce, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, ten, co spadl, přece to bylo jináč, taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a
5: on už byl člověče mrtvej.
2: Jo, protože zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu.
5: To je bašta, co?
2: Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
4: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Vole, co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well, ladies and gentlemen, totiž drazí kluci a holky, vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba, tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti, ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy, ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratore, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pembertonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pemberton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát: prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

Tak měl to, co chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ani gin. S vodou můj miláček, plete si právo rá. Pak takhle floj, doj, hoj! Jo, můj Žíž by dneska měl vodárnu, měl by, co neměl, měl by,

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: Co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česní, hodlas, zvink.

0: chtěl snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží.
2: Swing, swing, swing, swing, swing.
3: Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.